Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Dobrý večer. Říká se, že paměť je vrtkavá a nelze se na ní spolehnout. Já si jsem ale jistý, že vzpomínky Václava Hybše zub času neobrousí. I dnes si s vámi bude povídat o svém životě, práci s orchestrem, solisty, zpěváky a zpěvačkami. Poslechu vás zve Tomáš Kačner.
0: Desky, pásky, vzpomínky.

0: dnes opět u mikrofonu vítám našeho hosta Václava Hybše.
1: Dobrý večer.
0: Václave, mně se líbí tvůj obrovský rozsah práce. Kolik nejrůznějších věcí jsi dělal. Třeba před týdnem jsme poslouchali nejdříve Moravské lidovky a skončili jsme u Jaroslava Ježka. Ale ty jsi zabrousil i do trošku jiných vod. Ty jsi také se pohyboval v operetě. Čím tě tahle muzika zaujala?
1: Tam jsou poklady obrovský v operetě. Jsou šlágry, no úžasný. No a potom přišel muzikál, no tak ale ta opereta, to je vlastně předchůdce muzikálu.
0: Tam se říká, že to vlastně psali klasicky vzdělaní skladatelé, kteří ale to jakoby propojovali s pop music.
1: Dá se to takhle říct, ale tam jsou poklady obrovský.
0: Jsou tam nádherné melodie, silné melodie.
1: No, teď si vem Oscar Nedbal, Polská krev, to je úžas.
0: Tak dobře, pojďme si poslechnout třeba O rozmery buď mojí, jako orchestrálku.
1: Ano.

0: Rudolf Riml o Rosemary a orchestr Václava Hybše. Indiánskou píseň lásky, to je velmi výrazná skladba, píseň, tak ty jsi ji nechal hrát Felixe Slováčkem.
1: No, vlastně tu indiánskou píseň, to je jeden z největších šlágrů od Frimla a tu jsem nahrál mnohokrát, například s Pavlou Břinkovou, s Josefem Sukem, no mnohokrát, ale tentokrát bych doporučil, že bychom si poslechli Felixe Slováčka na soprán saxofon.
0: A třeba když jsi to připravoval pro orchestr noty, byly to po každé úplně ty též stejné noty a jenom solista se měnil, nebo jsi tam třeba dělal
1: nějaké? Ne. A to aranžma musí být úplně jiný.
0: Jsem si to myslel, proto se ptám.
1: V jiný tónině a to jsem musel taky se domluvit s tím Felixem, kam mu to až můžu napsat nahoru a tak dále. Když teda jsme se dostali k indiánské písni, tak tu jsem dělal nejméně 10krát. No.
0: A schválně recept kapelníka, když právě víš, že bude zpívaná, anebo bude právě hraná Felixem, čili instrumentální, jak to upravit? Jako nechat trošku orchestr hrát slaběji, nebo jak postupovat, aby vynikl ten hlavní hlas?
1: No tak tohle to je těžká otázka. No tak,
0: ale kdo jiný by mohl zodpovědět dobře?
1: Ne, tak to jsou věci, které já neumím zodpovědět. No tak, aby to bylo příjemné pro toho posluchače, aby jsme nepotlačili toho solistu. Víš, tak to vždycky vyplyne. No tak uvidíme, jak si s tím Felix poradil.

0: Indiánská píseň lásky a Felix Slováček. Měli jsme teďka dvě instrumentálky, pojďme si poslechnout zase nějaké zpěváky a zpěvačky.
1: Tak já bych doporučil Ivetu Dufkovou a Roberta Šicho v duetu Nikdo v celém světě.
0: A píseň Líbám ženy třeba?
1: Jo, tak to je zase z operety jako ta předchozí z Paganiny a tu nám zaspívá Jan Ježek.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jsi velmi často spolupracoval s Pavlou Břínkovou. Bavili jsme se tady o ní, že si říkal, že je úžasná, je skvělá, moc dobře se s ní spolupracuje. Co by nám zaspívala třeba svatební valčík z již zmiňované Rozmary?
2: No, tak proč ne?
1: Jaká s ní teda byla opravdu spolupráce? Fakt si ji chválil, takže já už posluchačům rovnou
2: no,
1: říkám.
2: No, tak my, když si telefonujeme, tak ona se hlásí jako tady buchta. No, protože se nám stala taková příhoda. Chceš to slyšet?
1: No, to mě zajímá.
2: To jsme přijeli, počkej, u Žamberka někde do nějakého hotelu. No, ale to je to trošku zamotaný. A tam jsme se museli vystěhovat, protože to nebylo připravený. Tak potom jsme byli tady zase na našem Hradeckém kraji, to bylo do Jaroměře, do hotelu, kde teda kapela jde celou tou chodbou a tam vykukuje z kuchyně taková paní, babka, která tam měla nádoby nebo co. A ty kluci muzikantsky říkali, po koncertě budou nějaký buchty tady. Teď samozřejmě skončil koncert, přišli jsme na hotel a tahle ta babka říkala, tak tady mám ty buchty. A já jí povedám, paní, oni mysleli, ty kluci, úplně jiný buchty. Tam mysleli, že tam přijou nějaké holky, protože tam byla nějaká taneční zábava v tom. No takže buchty a teď proto s Pavlou Břínkovou, která tam byla, jsme říkali, co s těma buchtama, no tak je sežerem. Tak s Pavlínkou jsme si nechali udělat čaj, pustili jsme se do toho a tak do dneška na to vzpomínáme. Ono už to bude takových 30-40 let zpátky, tohle to, co se nám stalo.
1: Pavla Břínková, slavná zpěvačka a svatební valčík.

0: No a teď mám překvapení pro tebe, co slyšet takový chlapy, jako je Matuška, Spálený, Laufer, Chladil a Karel Hála.
1: Pohromadě?
0: Pohromadě. Taková směs, kterou jsem nazval U Maxima.
1: Čo je tvoje směs, ty jsi ji dal dohromady.
0: No já jsem jenom...
1: No jasně, ty jsi ji saranžoval.
0: Je to ze známých operet.
1: Ano. Dobře, takže Václav Hybš a jim udělaná směs U Maxima.

0: Tak to byla směs u Maxima, kterou zpívali Valdemar Matuška, Petr Spálený, Josef Laufer, Milan Chladil a Karel Hála. Samozřejmě pod tou směsí je podepsán náš dnešní host.
1: Ty myslíš, abych to prozradil?
0: Ano.
1: Tak tady je Václav Hybš teda.
0: Kterého samozřejmě moc rádi vítáme. Bavili jsme se tady spolu o operetě, ale to je takový, jak jsme sami říkali v úvodu, takový předstupeň před muzikálem, který je dnešní.
1: No, opereta, z toho vlastně vzniknul dnes muzikál. To byl takový předskokan.
0: Předskokan.
1: Muzikálu. No tak si dáme nějaký muzikál.
0: Baví tě muzikály? Sleduješ, co se děje na té muzikálové scéně,
1: no,
0: která je stále živá?
1: Pokud mám čas, tak ano. Jeden zase ze slavných muzikálů je My Fair Lady.
0: Rozhodně.
1: S Pavlou Břinkovou.
0: Pojďme na to.

0: Tak tohle byla My Fair Lady a Pavla Břinková. Koukám, že tady teď si vybral píseň, která se jmenuje Mississippi. No. Byl jsi někdy u Mississippi?
1: No bohužel ne, nebyl. Já jsem byl akorát tady u Labe. Ale Mississippi byla po válce úžasná písnička, kterou zpěla Paul Robeson. S hlubokým hlasem, úžasným. No tak já jsem to nahrál a to je z muzikálu Loď komediantů.
0: A Loď komediantů a zpívat ji bude?
1: Zdeněk Plech.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Ty jsi spolupracoval s celou řadou jmén, mezi nimi září Lucie Bílá.
2: Ano, no Lucie, to je fenomén.
1: To je fenomén neustálý, ano. Vy jste spolu také pracovali na nějakých muzikálech, je to tak?
2: No, tak přímo na muzikálu ne, ale zpívala se mnou různé věci a já bych doporučil si pustit jednu věc, kterou dělá úžasně s dětským sborem, který se jmenuje Vrabčáci, to je z Jablonce. A to bylo na prvním koncertu Hvězd na Žofíně, teď už si nespomenu, to bylo hned asi rok po sametové revoluci. A když mluvíme o muzikálu, Lucie Bílá pije Jezu. Ty víš, jestli to pochází z muzikálu? Víš o tom něco?
1: No já jenom vím, že nevím, jak se správně vůbec to celé vyslovuje. Jestli to je pije Jezu nebo pije Jezu, že už, no už tak, jenom ten název sám o sobě, no, už je pro mě trošku, přiznám se.
2: To víš, tohle to by nám mohl říct, já bych zavolal kamaráda Miloše Skalku,
1: no,
2: který nám řekne o tom všecko a ty se ho zeptáš, anebo já se ho zeptám.
1: Zeptej se ho, zavolej mu, je to tvůj kamarád, no. Zkuste to.
3: Ano, prosím.
2: Ahoj Miloši, tady je Vašek Hybš.
3: Zdravím, Václav.
2: Já ti volám z rádia z Hradce Králové a potřeboval bych jako obvykle něco od tebe vědět.
3: Informace.
2: Skladbu Pije Jezu, kterou jsem nahrál s Lucí Bílou. Co to je vlastně? Někdo tvrdí, že to je z muzikálu a já vím, že to je z Requiem. Můžeš mi o tom něco říct?
3: Víš velmi správně, že to je z Requiem. To je Requiem, které složil Andrew Lloyd Webber, tedy zádušní mši za zesnulé pro svého tatínka, který zemřel v první polovině 80. let, a tohle Requiem premiéroval Andrew Lloyd Webber v roce 1985 a nejznámější částí tohoto Requia je právě skladba nebo ten fragment Pije, jak říkáš, Pije Jezu, oni tomu říkají Pije Jezu, prostě zbožný Ježíš. A tohle Requiem, ze kterého tahle skladba pochází, tak to získalo v roce 1986 cenu Grammy v kategorii nejlepší současná klasická kompozice.
2: No tak tohle to je úžasný, proto já teď už jsem trošičku jaksi při věci. Můžeme to vlastně podat, jako já tady dávám muzikálové věci, víš?
3: Prosím tě, ono je to tak, že Andrew Lloyd Webber, který je samozřejmě světově nejúspěšnější, zřejmě skladatel muzikálových děl, autor muzikálů jako Jesus Christ Superstar, Kočky, Evita nebo Phantom opery, tak dokonce, když uvádí koncertní kousky nebo jevištní provedení svých nejznámějších muzikálových árií, tak v té nabídce, v té dramaturgii nikdy nechybí ani skladba Pije Jezu. Čili on sám to považuje za součást své muzikálové tvorby.
2: No tak to je úžasný, já ti děkuju, tím pádem jsem chytřejší. Děkuju. Ahoj Miloši.
3: Děkuju, přeju hezký den, do Hradce.
1: Takže díky Miloši Skalkovi, to bylo krásné povídání. Pojďme si poslechnout Lucii Bílou a Pije Jezu.

0: Měli jsme tu jednoho slavného autora a nyní tady bude další, Leonard Bernstein a jeho West Side Story, píseň Maria. Co vůbec Leonard Bernstein?
1: No, tak to je světoznámý muzikál a my tu Mariu známe v podání Karla Gotta, ale aby to bylo jiný, já jsem ji nahrál se Zdeňkem Pulcem na trombón.

0: Ta následující melodie to řadě lidem hnedka naskočí chlupy na rukách, protože když Milan Chladil zpíval Já se dnes dopoledne žením, tak já si pamatuju ze svého dětství, že prostě to znělo všude, to si lidé zpívali, to prostě, to byl opravdu hit.
1: No, tak to je Doolittle s My Fair Lady.
0: Mm-hmm. A Milan Chladil to udělal skvěle.
1: No, tak já ti děkuju, že se ti to líbí.

0: Já se dnes dopoledne žením a Milan chladil a tím se dostáváme k závěru dnešních desek, pásek, vzpomínek Václava Hybše. Pojďme si poslechnout ještě minimálně jednu píseň. Co Eva Pilarová? S tou si také spolupracovala.
1: No, samozřejmě. Ta se mnou naspívala, jestli chceme něco z muzikálu. Mm-hmm. Hello Dolly.
0: Hello Dolly, čo je naprostá klasika na závěr. Dobře, jak jsi s Evou Pilarovou spolupracovala?
1: No tak přeci nemůžu říct, že špatně. Bezvadně.
0: Její úžasný rozsah, připravenost, nasazení?
1: No jistě, no tak ona měla trošičku smůlu, protože její manžel Milan Pilar, basista, zůstal jaksi venku, takže ta Eva si užila svý taky.
0: A je na tom velmi sympatické, že o tom vůbec nemluví. Že prostě není ten, kdo ze sebe dělá toho, kdo měl problémy, no a naopak prostě jako velká dáma prochází dál. Takže Hello Dolly, nádherný muzikál a krásná píseň na závěr dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Těšíme se na setkání opět za týden.
1: Naschledanou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdy jsi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
2: Neustále. Krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
1: Ano, a kdo komu víc?
2: Já myslím, že to je tak 50 na 50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A ano. Tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl, a asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl, taky jedete dolů. A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu, tu by si člověk běžně nevymyslel. Takže smějeme se.
0: Humoriáda.

0: Hana Zagorová, úvod dnešní humoriády. Naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu? Co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti. Jako co by to teda mohlo být?
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To no je... to je spíš takové to chlapské, pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to nezbyl.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
3: Proč jako malej... vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mně líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kusy jsme neměli. A takže byl takový můj sen.
4: My trvalo zdapíli, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, Jirko, jo, ale...
4: Doufám, najdu jedno.
2: Ale... Co by to vás zapíli, jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy v civilu?
2: No, dostal jsem... Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže dorvaček jsem se nepouštěl. Ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům, a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Bych zachoval čest rodiny, a tak jsem k němu přišel a teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Jak znám Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
5: Že se pak na nic nezbude.
3: Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, opravdu k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, a Marek Eben, Jiří Mencl jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Mencla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
1: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala, a my jsme vysílali přímo z hospody u Tygra, to bylo jeho oblíbené místo.
0: To byl čí nápad?
1: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou, a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi, podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně, a už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímej přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencl. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovný a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, to pivo, který jsem měl před sebou, jsem mu ten pulit svůj zvrhnul do klína. Takže ano. Na to si vzpomínám, ale to už je taky takový třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
0: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice, a ono je to takový, co by ten navíc úplně
1: na techniku ukryt. Se ti můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chudinku. Vidí.
0: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 011 04. Do toho.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme.
3: Oba. A volím pokračování.
2: Dobře, Marek děkujem. Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, u telefonu Mirka. Srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali.
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta. A já bych si přála pana Šimka.
2: Mm-hmm. Píšeme variantu B v tomto případě.
6: Jestli nějaká povídka nebo co bude?
2: Ano, je to bratrova svatba povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: Se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska z vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
4: Taky.
2: Děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto. Prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
8: To se předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
9: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam jsem dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
8: To on věděl, že ty máš 36? Ne, že si to neříkáte v tom flightu.
9: No, on to věděl.
8: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
9: Ono se to pozná taky podle toho, jak, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
8: Aha. A takže on tušil, že máš vyšší číslo.
9: Ano. No to on věděl.
8: Ano.
9: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo ještě utrhnout a zrovna mu to jde.
8: Ano.
9: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou na ta dámská, před ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se před ně nedostal ani druhou, ani třetí ranou. Takže... A teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasné to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažený. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně a došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den a teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné. A v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápal, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
2: Podpisování fotografií, podepisování, to patří k téhle té práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
4: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti, pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím tě. To je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, teď pan Aleš je takovej hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
2: Já jsem čekal, víš, jak jsi říkal, jestli si můžu vyfotit, že se vyfotíš na svůj mobil s ní a dostaneš si to.
4: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a on říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když chtějí lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom toboganu si ho nechat podepsat? A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A on říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová a ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme si z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Střídá se tedy ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě. Jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90. Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už si to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč je vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: a dvojce
2: Josefa
1: teda.
2: Dvořáka. Já jsem využil, ano. No, byla to dost skrytá reklama, takže proto je vybírám. A 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
1: Rozhovor s výhercem. Mm-hmm.
3: Tak, pane Spousta, vy už víte, oč se jedná.
4: No jo.
3: Chceme natočit takový krátký reklamní shot.
4: No.
3: Tedy mini rozhovor. Vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte, tohle je kamera a sem nám budete mluvit.
4: Jo, jo. Já bych se ještě...
3: Co pak jste chtěl?
4: Co?
3: No, co pak jste chtěl?
4: Jestli se to bude vysílat.
3: No, samozřejmě.
4: Jo.
3: Jinak bychom to přece netočili, že? Uvidí vás miliony.
4: No.
3: Tak.
4: Jo.
3: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
4: Proč v kostce? Helejte, proč v kostce? Není to nějaký renonc? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 tisíc.
4: No jo, no.
3: Co si za něj koupíte, že a tak dále. Pěkně po vašem lidově.
4: No jo.
3: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez komplikací.
4: Lidově, to je juchu, ne?
3: No prosím, mluvte.
4: Jo, no. O té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To,
3: prosím,
4: když koukají miliony.
3: Kozy nám sem nepleďte, ano?
4: Ano.
3: Tak mi kryjeci.
4: Kozy odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František
3: Důchodce. No, ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no tak.
4: Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 tisíc korun. Pojedeme k moři, se ženou na starý kolena a sedou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek opatro vejš.
3: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
4: Dobrý.
3: Výborný.
4: Dobrý.
3: Můžem jet?
4: Já jsem byl dobrý.
3: Kamera.
4: Já byl dobrý.
3: Výherce poprvé.
4: Pozor.
3: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lekání, když jsme vyhráli, že?
4: No jo.
3: No tak ještě jednou, pane, kamera.
4: To byla šupa, tohle.
5: Jedu.
6: Výherce po druhé.
5: Stop. Sakra, co to tam děláte?
4: Víš, já nic neudělal.
5: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
4: No.
5: Někdo tam kopnul do štendru.
4: Prosím vás.
5: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíďte mi tady na tu kredenc.
4: Nesvíďte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
3: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
4: Je dobrý, jo?
3: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám lesk.
4: Jo.
3: Tak bez nervozity, v klidu.
4: Tohle.
3: Lehonce
4: tohle
3: a veselé.
4: Příjemný, sakramente.
3: Tak.
4: Nechte mi to trošku toho tady
3: kamera.
4: Potom.
5: Jedu.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: No.
5: Klap.
6: Výherce po třetí.
4: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
3: Výborně. Výborně. Stop.
4: Jo.
3: To si zachovejte. Perfektní. Fixovat. Kamera.
4: Teď jsem to chytil,
5: jedu.
4: Víte.
5: Klap.
4: Já jsem dobrý.
6: Výherce po čtvrté.
4: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
3: Stop. Nějaká... Pane Schousto, teď jste to trochu popletl, že?
4: Chyba no, nějaká,
3: hezky,
4: že?
3: Klidu, bez nervozity, jako by tu nikdo nebyl.
4: Jo.
3: No, tak nejprve o té výhře, jak se jmenujete, cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
4: No.
3: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
4: No.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: Klap.
6: Výherce po páté.
4: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 000 let.
3: Stop.
4: Rád bych se...
3: Stop.
4: Stop, halo.
3: No. Tak, pane Spousta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
4: Chyba ta.
3: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
4: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás.
3: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
4: Já jak se jmenujete?
3: Pane Spousta.
4: Spousta se jmenujete.
3: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka, František.
4: To je nesmysl, jo?
3: Že vám bude co nejdřív 200 000 let, to by vám přece nikdo nevěřil.
4: To by mi nikdo nevěřil.
3: No, tak hezky v klidu.
1: Ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
2: No to je Anežka Lídleška a to je předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
1: Tak tehdy se vyměňovali i mezi zeměmi ty scénky, my jsme se inspirovali v Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariety, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle. Navíc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
2: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
1: Ne, tam má úplně vidím, jako jak tu sedí a kroutí hlavu.
2: Jo,
1: ne, nic mi to neříká.
2: To je pravda.
1: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
2: A nebo použije externí paměť svoji já jinou, tam mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví.
1: Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš
2: věcí? Všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na jejich rodinu, a protože on ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí,
1: ano.
2: Do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci. Ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak prostě, jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme. Oba
2: ano, ano.
1: Na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem, nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a s Danou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMSky, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera A ještě jednou opakuju pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnovou Havlovou anebo Humor mezera B pro trojici Libíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A na téhle stanici pro vás Humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmar Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Libičkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
5: Zdravíme.
4: Tak Monika z jeho rodného Chodova.
5: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
4: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu, když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Tobihášovi a už jenom chybí dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
5: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
3: Děkujeme moc, Moniko, mějte.
5: Zdravíme do Chodova.
3: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
3: Dobře, píšu mu bod a děkuju za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
7: Mí vás zdraví, po vás oba pána, jak Aleše, tak vás.
5: Zdravíme.
7: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale převozdí, to je taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní Kvukry, ani nevím, která je, bude nádhera, protože Anečka Lídlečka asi víme, jak dopadne.
5: Ano,
3: dobře.
7: Tak je připátrání.
3: Ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
8: Krásné prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
5: dobrý den.
3: Pokračování. Dobře, tak jo. Tady už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec háčko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
5: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Aneška Lídlečka.
3: No, nebo to bude jiné.
5: Pro mě dobrý.
9: Soustředíme se, ano. Lídu a vesele.
10: No,
9: kamera.
10: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
9: Ano.
10: Celý, ale.
9: Stop, prosím. Co jste chtěl říct?
10: No nic, a co bych tady pověděl? To je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no to vrčí,
9: tak
10: víte?
9: Tak si to vezmeme ještě jednou na zkoušku.
10: Já jsem takový od žaludku najednou.
9: Řekněte nám to bez kamery, buďte takhle. Tak.
10: No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, já s kamerou to neumím. Ne.
9: No jenže se vám trošku, víte, klepou kolena.
10: Koleno mi nadskakuje, já bych mohl louskat ořechy.
9: Nic si z toho nedělejte, pane, no. Spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
10: Co tam mám, bednu?
9: Bednu.
10: Vy filmujete nějakou bednu?
9: Ne.
10: To tady nemusím být, to já můžu i pryč teda to.
9: Ne, seďte, pane Spousta, máte tam jenom bednu, víte? Ano. Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
10: Jo. Už tam mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košily, aspoň bych ji ušetřil.
9: Kamera.
10: Ano, klap.
11: Výherce po šesté.
10: Jo. Jmenuji se. Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to bych teda doma o korunu nezavadila. My hráli, no a teď pojedeme, teď máme peněz dost, říkala manželka, pojedeme k moři na starý na kolena. Se podívat, stále on vrže jí v kolenou, tak se tam, já taky se jí nemůžu zbavit. Až do Prahy s dcerou, tak na Prašnou bránu věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu, studnu bych zvednul v opatro, vejš?
9: Stop! Víte co, pane Sportka, spousta.
10: Já jsem zapomněl, že se chystám
9: než
10: k moři.
9: Abychom tu měli profilovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
10: Takže ono se nefilmuje?
9: Ne!
10: Je. Tak to už se na mě usmálo štěstí tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil, těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se říkali z režiséru.
5: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště. A my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Kouškovou a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. Říkal, ne, prosím vás, to je tak. A všechno nám to vyprávěl, ale několikrát. Pak volal zpátky. My jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli nabrýfováni z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Víte, to se dělá takhle a celý jsme to odříkali.
3: On možná tušil.
5: Ano.
3: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
5: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no. Ano. Díky
3: tak,
5: Bohu.
3: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám to rozsvícela naopak zase bílá jako telefonní a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko a Bčko, ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon a ještě jednou dnes SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer, Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku, vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Sestrou Borišovou.
1: Hvězdné návraty. Mm-hmm. Dobře, děkujeme.
2: Hvězdné návraty, ano, moc krát děkuju.
1: My děkujem taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a statečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bylnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mhm, děkujem.
1: A spol tady, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkujem moc, díky.
1: Ať se daří, děkujem. Mějte se pěkně.
6: Naschranou.
1: Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den. Tady je Věra z Českého Meziříčí, oba dva zdravím.
3: Děkuji.
7: Prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba, to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky si teď dáme na závěr dnešního Moriády.
8: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dává jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání, vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A Věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Humoriáda.
1: dokončení téhleté povídky třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením, tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn.
3: Hezké léto, mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
3: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou. Já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to. A oni jsou strčený někde úplně jinde. Takže... Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě?
1: Nevadí mi ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
3: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
3: musíš
1: příště.
3: Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dnes je Světový den hepatitid. Nejčastější chronickou žloutenkou v Česku je typ C. Nový speciální robot s umělou inteligencí pomáhá pacientům v nemocnici svaté Alžběty v Praze 2. Bude slunečno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. U 950 lidí v Česku odhalili za první půlrok letošního roku krevní testy hepatitidu typu C. Vypovídají o tom data Státního zdravotního ústavu. Nejčastější chronická žloutenka o sobě nedává po léta nijak vědět. Zjistit se přitom dá jednoduchým testem z krve. Lékaři u příležitosti Světového dne hepatitid vysvětlují, že v případě Cčka mají k dispozici velmi účinnou léčbu.
2: Kdyby se to nezjistilo, tak nevím, jak bych asi dopadla.
3: Uvědomuje si čtyřicátnice Hanka, u které se na žloutenku typu C přišlo náhodně díky předoperačnímu vyšetření. Podle hepatoložky Soni Frankové z pražského IKEMu se tato nemoc přenáší většinou krví.
4: Do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali, většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. V dnešní době tím dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
3: Nakazit se dá i při tetování anebo piercingu za nesterilních podmínek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Nemocnice svaté Alžběty v Praze 2 nově používá na oddělení následné péče speciálního robota s umělou inteligencí. Takzvaný robot Robin pacientům pomáhá s tréninkem paměti. Přehrává jim hudbu a audioknihy. Bude si s nimi i povídat a hrát hry, říká mluvčí nemocnice Denisa Nováková.
5: Na lůžka následné péče jsme robota pořídili pro individuální i skupinový kognitivní trénink a jako součást našeho týmu ho zapojíme i do skupinových cvičení v terapeutické rajské zahradě. Tam bude pacientům zároveň rozvážet vodu a dbát na pravidelnou hydrataci, aby se terapeuti mohli plně věnovat samotnému cvičení.
0: Ode dneška bude na Palackého náměstí v Kutné Hoře promítat kinematograf Bratří Čadíků. Lidé můžou na projekce Pod širým nebem přijít do pátku. Kromě filmu jsou na programu i hudební vystoupení. Dnes od 19 hodin je to koncert tamní skupiny.

0: skupiny Trampoty. V 9 večer pak začne promítání snímku Moře na dvoře.
1: V dalších dnech uvidí návštěvníci postupně filmy Kouzlo derby, Boží úleta, Bláznivý marsupilámy. V hudební části zahrají kapely Honza Křížek Band, Lua a Time to Play. Vstupné na projekce je dobrovolné. Výtěžek organizátoři použijí na dobročinné účely. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Artisu Brno prohráli v úvodním kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-4. Pro Artis to byl historicky první zápas v české nejvyšší soutěži.
2: Počasí.
0: Čekáme polojasno během dne až oblačno a velmi teplo. Naměříme 25 až 30 stupňů.
2: Tvoj. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: 34. kilometr dálnice D5, velmi opatrně, kdo jedete směr Plzeň. Probíhá úklid vozovky, tam bylo auto, které schořelo po požáru, tak velmi opatrně, ať vás nepřekvapí.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A s láskou.
2: Dobré ráno, Střední Čechy.
3: A středočeskou něhou. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
3: Umíš hula hop?
0: Co to je?
3: To je takové... Dobře, já ti to ukážu nejdřív na videu a vám přejeme hezký den.
2: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 5 hodin a 10 a půl minuty. Pěkné ráno. Hej. Kam jsi? No tak Petře, kde jsi?
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 28. července. Svátek má vítěz. Nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety v roce 1586. Ve Španělsku už v té době erdeple sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké Petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky v Bratislavi. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
0: A slaví taky no kocáp. No kde jsi? No Michal Kocáp a Pražský výběr. Pražákům je hej, myslím, že my Pražáci o tom něco víme, ale zase to zase tak úplně krvavé nebude. Tak dobrý den, přítelí. Český rozhlas Střední Čechy.

0: počasí ve středních Čechách.
1: No, Pavel Karas včera oznámil do vysílání, že to pro něj bude takový trochu asi nudnější pracovní týden.
2: Tak já bych řekl, že to bude trošku nuda, protože bude svítit slunce a ty teploty budou stoupat. Žádná velká proměnlivost počasí nás nečeká. No a jestli to bude tak stabilní, jak to zatím vypadá, tak se možná v té práci budu trošičku nudit, ale je to s nadsázkou samozřejmě, protože sledovat ten vzestup teplot a padání případně těch teplotních rekordů bude určitě zajímavé.
1: Je možné, že se to ještě změní? Přepočítá, že to bude všechno jinak?
2: Tak samozřejmě vyloučit se to nedá, je to předpověď, ale samozřejmě máme za sebou letos už jednu takovou podobnou vlnu veder, kdy ty teploty šplhaly poměrně vysoko nad 40 stupňů Celsia, padala celá řada teplotních rekordů a byl dokonce překonán i ten absolutně nejvyšší teplotní rekord pro tu teplotu, která je nejvyšší u nás, kdy naměřena. No a bylo to samozřejmě v Doksanech dva dny po sobě. Uvidíme, jestli se k této teplotě přiblížíme.
1: Dneska je úterý 28. července a čeká se spíš modrá obloha a hodně sluníčka a paprsku a zatím ještě v celku přijatelných letních 26 až 29.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
1: No, když nás bolí bříško nebo máme nějaké trávicí potíže, tak nám maminka může dát třeba teplé mlíčko. No, ale protože na mlíčku je škraloup, tak ne, Honzík, ne. A jestli potíže přetrvávají a nic se na tom nezmění, budeme muset na gastroenterologii. Jo, děti se s tím za chvíli poradí.

0: Dej si ještě bramborový salát. A co, že už máme skoro po Vánocích? To si zaslouží zajít na gastroenterologii. No jo, s čím máme potom problém?
1: A žaludku.
2: A slyšej ti tam hadici.
1: Že se tam takhle kouknou. No je taková úzká a myslím si, že už jsem to, že jsem to ještě nikdy neviděl.
3: Je tam kamera.
1: Tady máme žaludek, nemůžem se uzdravit asi.

0: Vaše ráno začíná skvěle s námi, s Českým rozhlasem.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Energetické firmy v Česku zvyšují investice do distribučních sítí, reagují hlavně na rychlý růst domácích fotovoltaických elektráren a rostoucí spotřebu elektřiny. Zemědělci ve Středočeském kraji v minulém týdnu postoupili se sklizní obilovin za polovinu ploch. Výnosy jsou zatím oproti loňsku nižší u všech plodin, někde porosty poškodily kroupy s přívalovými dešti a jarní mrazy s následným suchým jarem. Obyvatelé pražských Horních Měcholup můžou stále podávat návrhy do participativního rozpočtu na přeměnu veřejného prostoru. Městská část Praha 15 dřívější termín uzávěrky nově odsunula na pátek 31. července a na participativní rozpočet vyčlenila 800 tisíc korun. Pobočka skautské organizace Junák v Buštěhradu na Kladensku dostala od města 175 tisíc korun. Za peníze zaplatí například nájem klubovny, výlety nebo vybavení na tábor. A dnešní počas čekáme polojasno, během dne až oblačno a velmi teplo. Naměříme 25 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Středočeský kraj a Praha nic zásadního, neobvyklého, ale pozor, v Želivci, obec Sulice asi znáte. Do konce srpna je zavřený most na té hlavní silnici druhé třídy číslo 603. Důvodem je rekonstrukce silnice, stavba nové okružní křižovatky, aby to bylo ještě pomalejší v místě. Taky oprava mostu, pěší projdou na provizorní lávce. Takže pro osobní auta je objížďka delší a liší se podle směru. Jedním směrem vede přes Novou Hospodu, Štiřín, Všedobrovice, Petříkov a Křížkový újezdec, no a zpátky se jede přes Sulice, Nechánice, Chotouň, Kostelec u Křížků, Skuheř a Kamenici. Nákladní auta nad 3,5 tuny musí přes Liberec.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byl žert, samozřejmě. 5.32, půl dobré ráno. Kam se vydáme?
1: Vydáme se do nově upraveného parku v Karlovském předmostí u Muzea policie v Praze 2. Ano. Je tam 2,5metrová bronzová socha, která odkazuje na bývalou dětskou nemocnici.
0: Já jsem tam zrovna, ne nedávno, ale to, dejme tomu 2 roky zpátky, procházel, byl to Fetkov, jinými slovy. Je to tam hezké. Kdo pojedete autem a budete stát v koloně na magistrále mezi mostem, teď jsem chtěl říct Závodomíru, mezi Nuselským mostem a IP Pavlova, tak se kochejte.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem. Dneska

0: 37 a Český rozhlas Střední Čechy. Dělníci dokončili úpravu parku Karlovského předmostí u Muzea policie u Nosilského mostu v Praze. Nové lavičky, opravená cesta, zítka, taky je vysazená zeleň. Uprostřed stojí bronzová socha s názvem Zpřítomnění. Lidem má připomenout bývalou dětskou nemocnici na Karlově.
1: Zhruba 2,5 metru vysoká socha z bronzu vypadá jako kmen uříznutého stromu, ze kterého vyrůstají malé pavilony zaniklé dětské nemocnice.
2: Zbourání budov dětské nemocnice, které museli ustoupit stavbě Nosilského mostu. V tomhle místě, kde ta socha stojí, mě přišlo jako nejsilnější motiv.
1: Vysvětluje architekt Jan Darks, který novou sochu do parku navrhl. Umělecké dílo mu pomohl vytvořit sochař David Velík.
3: Pro ten bronz se to modeluje v hlíně, ta se potom odlívá vlastně do forem, převádí se to do vosku a ty už se potom vypalujou a odlívají se do bronzu.
1: Sochu objednala Praha 2, která nechala upravit celý park. Jeho novou podobu pomohl připravit architekt Pavel Struhař.
4: To je důležitá propojka z Nosilského mostu směrem do centra. Cílem bylo umožnit ten cyklistům a pěším plynulý přechod.
1: V parku je nově víc zeleně, hlavně stromů a keřů. Mají místo lépe zastínit a zamezit rychlému vypařování vody. Podle místostarosty Prahy 2 Jana Recmana z ODS bude Karlovské předmostí součástí pěší stezky, která má propojit několik parků v městské části.
5: My chceme vytvořit takový pás, který propojí právě Folimanku, Karlov a Albertov, aby zde lidi mohli procházet plynule, zde trávit svůj čas.
1: Celkem stála přeměna Karlovského předmostí zhruba 20 milionů korun. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.

0: Rozhlas Střední Čechy 5:43. A víte co? Dáme si ho.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Bude modrá, budeš hnoucí koule a možná taky spáleniny, když zůstaneme na sluníčku díl. 26 až 29.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Za minutu 6:15 do celé Daniela Landa, Marie Rotrová, taky kapela Katapult a taky se budeme katapultovat kulturní náloží typů do středních Čech s Denisou.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Mezi nebem a zemí. Tak se jmenuje výstava v Městském muzeu v Týnci nad Sázavou. Obrazy Jitky Bulákové, inspirované krajinou, emocemi a fantazí, zvou návštěvníky k zastavení i vlastnímu výkladu. Výstava potrvá do 28. října. Do zákulisí pražské staré čistírny odpadních vod v Bubenči můžete až do konce prázdnin přijít vždy v úterý či ve čtvrtek s celou rodinou. Konají se tu komentované prohlídky historického areálu i speciální prohlídky pro děti. Projdete si původní podzemní prostory, parní strojovnu i někdejší stoku a seznámíte se s historií čištění odpadních vod v Praze. Prohlídka trvá zhruba 70 minut. Malé dřevěné divadélko, obrázky a silné příběhy. To je tradiční japonské kamishibai. Jeho kouzlo můžete zažít v zahradě Muzea berounské keramiky, kam vás zve Městská knihovna v Berouně. Představení začíná v 15 hodin. Děti potěší milý příběh s krásnými ilustracemi české spisovatelky a výtvarnice Daisy Mrázkové. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ústalý, nás dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Lásta není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Jsi fajn, máš co si chtěla s tím já.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Zveme vás na druhý ročník benefičního koncertu pro sanitku splněných snů. Ve středu 29. července od 17 hodin v letním kině Háječek v Heřmaničkách vás čeká večer plný hudby s Jakubem Smolíkem, Kateřinou Ševidovou a dalšími hosty. Přijďte si užít koncert a zároveň podpořit projekt, který plní poslední přání nevyléčitelně nemocným. Více informací najdete na hajeckhermanicky.cz. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Zástupci měst a obcí vyzvali ministerstvo dopravy, aby neodkládalo výstavbu železničního tunelu mezi Prahou a Berounem. U Vršovického nádraží vznikl nový mural. Bude slunečno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Obce a města z oblasti Dolního toku Berounky nesouhlasí s odložením výstavby železničního tunelu mezi Prahou a Berounem. Ve společném stanovisku vyzvali ministerstvo dopravy a správu železnic, aby pokračovali v přípravách projektu. Podle nezávislého starosty Černošic Filipa Kořínka je železniční tunel potřeba nejen pro tamní obyvatele, ale i pro vznik vysokorychlostních spojů mezi Prahou a Německem.
2: Pokud vláda teď kvůli úsporám na nějaké volební balíčky a možná krátkodobé výdaje by škrtala prostředky z přípravy na výstavbu tohoto projektu, tak by to bylo velmi krátkozraký.
1: Správa železnic minulý týden uvedla, že stavba tunelu začne v roce 2032 a potrvá 12 let. Náklady mají být zhruba 76 miliard korun. Žáci základních škol v Praze 10 pomohli proměnit zeď mateřské školy u Vršovického nádraží. Podle jejich návrhu tam vznikla nová nástěnná malba, kterou vytvořil profesionální umělec. Radnice chce podobnými aktivitami podpořit zájem mladých o své okolí, říká mluvčí Jan Bruno Trop.
3: Veřejný prostor netvoří jen budovy, parky nebo chodníky. Jeho podobu ovlivňují také lidé, kteří v něm žijí. Posprejovaná zeď v areálu mateřské školy u Vršovického nádraží se proměnila v originální umělecké dílo a získala zcela novou tvář.
1: Chirurgové v Česku loni transplantovali bezmála 1000 orgánů. Nejčastěji řeší problémy pacientů s nemocnými ledvinami. Obecně lidé na nový orgán v Česku čekají zhruba rok. V případech nutné výměny srdce nebo jater jsou to ale řádově měsíce. Podle Miloše Adamce, ředitele koordinačního střediska transplantací, je systém úspěšný.
4: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině, že se nedočkají toho svého orgánu, a to je číslo, které je hrozně jako nízké, a to jsme byli čtvrtí na světě, jo, v přepočtu dárců na milion obyvatel. Už jsem se koukal na letošek, tam jsme úplně na tom stejně, takže to dárcovství u nás je dobře organizované a díky tomu se pacienti dočkávají včas v dobrém stavu té transplantace. Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pettenem. Organizátoři Grand Slamu v New Yorku to oznámili na svém webu. Tenisové US Open začne 23. srpna. Počasí. Čekáme polojasno, během dne až oblačno a velmi teplo. Naměříme 25 až 30 stupňů.

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Dálnice D5 ve směru do Plzně, opatrně u Žebráku, 34. kilometr těsně před sjezdem na Žebrák, uklízejí vozovku po požáru kamionu. Silničáři se pohybují v odstavném pruhu. No a v Praze pozor na Chodově v ulici Podchodovem ve směru Styrkovy ulice. Questfield hlásíte v podjezdu pod magistrálou rozházené dopravní značení. No a začíná se to jinak ucpávat na obvyklých místech, jako třeba v Novopatské.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Za chvíli do divadla.
0: Dobré ráno, Střední Čechy.
1: Žádné letní prázdniny. I divadla hrají v průběhu léta. Kde a jaká je sezóna, řekneme si za moment.
0: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem. Znám.

0: 6 hodin a 11 minut. Hráli taky divadla, nejen kapely. Divadla, organizátoři akcí potvrzují oblíbenost letních scén. Návštěvnost se podle nich v posledních letech ustálila. V některých případech dokonce minulé sezóny předčí. No a to se týká třeba letních shakespearovských slavností. Muzeum Kampa si zase pochvaluje dlouho vyprodaný muzikál Klan Baťa.
1: O představení komedie Omylů je na letních shakespearovských slavnostech enormní zájem.
2: 4 zájezdy, Brno, Ostravu, vrací se do Prahy na konci srpna a začátku září a tyto termíny už jsou v tento okamžik prakticky vyprodány.
1: Říká umělecký ředitel festivalu Libor Gross. Na Biskupský dvůr v Brně už dorazilo přes 17 000 lidí a spokojenost hlásí i letní scéna Muzea Kampa. Největší úspěch zaznamenal muzikál Klan Baťa. Desítky tisíc lidí navštívili také představení Studia 2, které vystupuje na 4 místech v Praze i regionech. Tereza Cedidlová a Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: 6.12 a kapela Dire Straits pro vás. Dobrý den při úterý.
3: Je úterý.
0: Je úterý.
4: Český rozhlas, střední Čechy.

0: minuty.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: A proto lepší žití přidává taky předpověď počasí pro dnešní den, úterý 28. července.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Na obloze modrá po většinu dne, i když taky nějaké ty mraky dorazí, ale převládat bude hlavně sluníčko, paprsky. No a teploměr, co by měl ukázat? 29 maximálně. To je takový předvoj toho, co nás čeká. A žerty stranou, bude to zase 40-kové peklo.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A Tomáš Kolmistr pro dnešní ráno z dispečinku TSK Praha. Vítej, ahoj.
2: Krásné ráno. Před omezením Vegbelské počítejte s kratším zdržením směrem do Letňan, a to v Novopatské. Na příjezdu do metropole od Slaného čekejte zdržení před omezením u sjezdu na letiště. Kolona se táhne z konce D7 od 3. kilometru, zdržení je do 10 minut. A okruh ve směru na D1 byl neprůjezdný před Lochkovským tunelem. Tam bylo detekováno nadrozměrné vozidlo. To už se podařilo odklidit stranou. Tunelem už se projíždí bez komplikací. Kolona od sjezdu na Lochkov se tak dává pomalu do pohybu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Pozvání na kávu tentokrát přijal moderátor a diskžokej Martin Hrdinka. Povídat si s ním budeme o muzikálech, kterých je spoluautorem, anebo o anketě Hit století.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy, každou neděli po 11. hodině.
0: Pojďme posnídat nějaký ten prefabrikát, o kterém se zpívá navíc. Láska v housce. Dříve partneři, dnes kolegové zpěváci. Olga Lounová a Xendl X pro vás v ranním vysílání Českého rozhlasu.

0: 6.21. Herci, velcí kamarádi Miroslav Donutil a Pavel Zedníček měli za mlada velkou zálibu v poznamenávání si hlášení obecního rozhlasu. No tak to znáte, ne?
1: To určitě znáte z vlastní zkušenosti, ale my jsme si zapisovali ty perly, viď, Pavle? A teď tam bylo takové jako třeba pazar, pazar, hlášení místního rozhlasu. Občané, kdo si ještě nevyzvedl brambory, nech se dostaví k JZD, bude mu tam nakopané do pytla. Pak bylo další takové noblesnější už, jo? Pazar, hlášení. Občané, našli se klíče. Jeden fabický, jeden dozický a jeden takýto.
2: Český rozhlas. Český rozhlas.
1: A pak se měli s Pavlíkem jedno takové oblíbené, ještě pazar, hlášení, plavčík bazéna, nech se okamžitě dostaví do kanceláře plavčíka bazéna a už nemocní, už je tu. Ale já teda ze všech těch hlášení jsem měl nejradši jedno, který začínalo tak normálně, tak jak ty hlášení většinou začínávají, takový to... Jedna jedna, dva dva jedna, tři dva jedna, dva dva jedna, dva dva tři dva, tři dva dva dva, dva dva dva dva, tři dva dva dva. Karle, jde to ven? Co, podívaj oknem, vole, ne? Počkej, já ti to ještě nahlásím, jo? Dva dva čtyři, tři dva osm, pět dva čtyři, dva dva osm, tři dva čtyři, tři dva osm, poli prdel, Karle, kosum, jde to?
2: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Řeknu vám, dal jsem si bramborový salát tady od naší kolegyně Soni Jindrové. Něco jim zbylo z toho vagónu salát. Výborný, výborný. Mimochodem Vánoce budou za 148 dní.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Dnes je Světový den hepatitidy. Jeho cílem je zvýšit povědomí o virových zánětech jater a zdůraznit nutnost prevence, včasné diagnostiky a léčby. Dnešní datum bylo zvolené na počest narození nositele Nobelovy ceny doktora Baruka Bloomberga, který v roce 1967 virus hepatitidy objevil. Kolín pokračuje v přípravě přeměny areálu bývalého zámeckého pivovaru a zámku. Od června má k dispozici studii využitelnosti. V areálu by mohl být pivovar, kavárna, případně i hotel a wellness. Slaný na Kladensku pronajme startovací byt ve Vilznově ulici rodině do 35 let. Zájemci o něj můžou žádat do poloviny srpna. Za byt 1+1 zaplatí necelých 6 tisíc korun měsíčně bez energií. Slánská radnice dá při výběru nájemníků přednost lidem s nižšími příjmy. Do Podbrdí pojede v sobotu parní vlak. Akce má název Podbrdské párobraní a je zajímavá hlavně pro Příbramsko. Historická lokomotiva Všudybylka pojede z Blatné přes Příbram, Březnici a Mirovice až do Rožmitálu pod Třemšínem. A dnešní počasí. Čekáme polojasno, během dne až oblačno a velmi teplo, naměříme až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na silnicích třeba odstavené auto, na dálnici D11 na 24. kilometru ve směru do Prahy, je tam světelná šipka a pozor, v Praze čerstvá nehoda u hotelu Duo. Kdo jedete potom dál směr Prosek, tak před tou křižovatkou nedali si přednost. Dvě auta po nehodě a brání provozu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: V předpovědi počasí, no 29, 30, 31, víte co, dneska už kdo by to počítal, je to takové předpeklí toho, co nás čeká, takže klid, pohoda, I want to be happy a je třeba si říct, pojďme si ještě užít ten den, který bude tak akorát. A co téma další?
1: No to další téma s tím trochu souvisí, protože děti tráví letní prázdniny třeba pod stanem nebo sjížděním řek nebo u moře, kde třeba ještě víc teplo než tady, ale v letních měsících se dá trénovat i hokej na zimním stadionu.
0: Tam bych šel o víkendu. Tak za chvíli reportáž pro vás.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6.38, pěkné ráno. Děti z mnoha míst Česka, ale i ze zahraničí si vybrali pro trávení letních prázdnin jedno netradiční soustředění, nebo přesněji řečeno kemp. Místo u řek a na koupalištích si totiž každý den opouvají brusle a zdokonalují se třeba na mělnickém zimním stadionu v hokeji. Už se vidím na těch bruslích po sekře.
1: Na ledě je přes 45 malých hráčů a několik trenérů. Ledová plocha je rozdělená na tři části. Na těch krajních se hraje. Prostřední část slouží na rozcvičování a pro hráče na střídání. Na střídačku zrovna přijeli dva malí hokejisté. Kolik je let?
2: 7.
1: A jak se jmenuješ?
2: Zoe.
1: Trénujete jakoby obranu, útok nebo všechno dohromady?
2: Všechno dohromady.
1: Proč hraješ hokej?
2: Mě to baví.
1: A odkud jsi?
2: Z Roudnice nad Labem.
1: Seš obránkyně nebo útočník?
2: Útočník.
1: Tvůj parťák?
2: Matěj.
1: A kolik ti je, Matěj?
2: 8 let, útočník.
1: Co tě baví na hokej?
2: Nejvíc mě baví, jak trénujeme třeba ty nahrávky, kličky a tak dále.
1: Koukal jsem, jak jsi sem přijel, tak umíš perfektně bruslit, takže seš na ledě pravděpodobně asi často, že jo?
2: Ano. Já jsem dal asistenci, že jeden kluk mi dal nahrávku. Já jsem nahrávku dal jednomu klukovi a ten střílel.
1: Matěj z České Lípy. Přejdu za člověkem, který to tady má všechno na starosti. Tomáš Hadravá z Czech Skills Hockey Academy.
3: Tenhle ten týden je tady nějakých 116 dětí. Víceméně jsou to děti z celé republiky a hodně i ze zahraničí. Máme tady hodně hráče z Německa.
1: Jaká věková kategorie?
3: Máme tady nejmladší hráče 2020 a nejstarší hráče 2010 ročníku.
1: Proč zrovna v Mělníku?
3: Je tady takhle vlastně celoročně let.
1: Jak trénujete s dětmi?
3: Děti vlastně hrajou na malý hřiště, druhá skupina je na suchý, za chvíli přijde třetí skupina, ta odchází taky na suchou. Odpoledne máme bazén.
1: Letní soustředění na ledě je tady naplánované téměř na celé letní prázdniny. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Děkujeme za schlazení, budeme ho i o víkendu potřebovat, tak reportáž musíme vykutat i do víkendových dnů, nebo dnů, kdy nás ty čtyřicítky čekají.

0: kapela All for One, 90. léta. No, u toho jsme taky vyrůstali. Přeji dobrý den ve 6:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pavel Kára Karas z Kavčí hor. Jeho hlas slýcháváte z našeho vysílání a taky jste ho určitě slyšeli, kdo jste včera poslouchali, jak to bude dál s tím počasím. Protože dneska v úterý ještě přijatelných až 29, modrá je dobrá a dost slunečních paprsků, ale pak přitopíme. Teda ne my, svatý Petr, asi výprodej nějakých paliv.
2: No tak vypadá to, že ve středu už se dostaneme s teplotami nad tropickou 30, bude jasno až skoro jasno a odpolední maxima se budou pohybovat mezi 30 a 33 stupni. No a od čtvrtka už čekáme odpolední teploty kolem 36 nebo 37 stupňů Celsia. To znamená, že do konce týdne se v těch nejteplejších oblastech Česka může teplota zastavit nebo dokonce překročit tu hodnotu 40 stupňů Celsia.
0: A budu se ptát jeho i dnes ve 7:45. Nikam neodcházet a rádio Víc nahlas.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Před omezením Vekbelské se popojíždí v Novopatské, a to už z východní části okruhu. V opačném směru postojíte v Cínovecké od sjezdu na Březině Ves. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem, a to od sjezdu na Běchovice k Europarku. V Bělohorské z centra se zdržíte do 10 minut před vypichem. Na příjezdu do Běchovic od Úval postojíte v Českobrodské. Ve Vysočanské směrem na Prosek opatrně u křižní s Libereckou, srazila se tam dvě osobní auta. A na příjezdu do metropole z Chomutova po D7 dejte pozor za sjezdem na Středokluky. Na 4. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až k omezení u sjezdu na letiště. Zdržení asi 10 minut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: V rouzdání se rosou jest povoleno, ale opatrně, klíšťata jsou savá, tak ať se na vás nepřiseje něco, čemu se potom budete muset bránit nějakým medikamentem. 6 hodin 50 minut, pozvánka k odpolednímu vysílání, letní repríza Alex a jeho hosta a tentokrát, nebo jejího hosta, tentokrát si připomeneme rozhovor s režisérem a hercem Miroslavem Hanušem, naším humoriádníkem. Vy se dozvíte třeba i to, v jakém období hostoval třeba v Národním divadle.
1: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor, a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No, tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo. Bylo.
0: No, fajn, fajn. Herec vždycky trpěl. Musel, když chtěl zaujmout. Popojedem 6.51.

0: přesně za minutu bude 7. Tamara ve studiu, hezky s předstihem, v klidu, v pohodě. No, řekněme si na rovinu, není jen den, světový den hepatitidy, ale taky světový den ochrany přírody. Proto, Michael.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Sedm hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Energetické společnosti zvýšily investice do distribuční sítě. Vodohospodáři dokončili rekonstrukci čistírny odpadních vod v Mělnickém v Telně. Bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Investice do elektrických sítí v Česku rostou. Například ČES letos na modernizaci distribuční soustavy vydá skoro 19 miliard korun. To je dvakrát víc než před 5 lety. Do sítě se totiž v posledních letech připojuje čím dál víc domácích fotovoltaických elektráren. Přibývá ale i tepelných čerpadel. Dodavatelé energií tak musí investovat třeba do nových trafostanic, říká Jan Bílek z tiskového oddělení společnosti PRE.
5: Investice míří i do dálkového řízení jednotlivých prvků distribuční sítě, které dává dispečerům možnost velmi výrazného zkrácení času případného bezproudí v důsledku eventuální poruchy.
4: Vyšší investice do distribuční sítě plánují dodavatelé energií i v dalších letech. Například ČES na ně do roku 2030 vyčlení přes 93 miliard korun. Společnost vodárny Kladno-Mělník zrekonstruovala čistírnu odpadních vod v Mělnickém v Telně. Kromě nové technologie technici nainstalovali i takzvané mikrofiltry. Navýšená je také kapacita na téměř 2,5 tisíce obyvatel. Pokračuje ředitel společnosti Josef Živnůstek.
6: Tady ta čistírna, ta její rekonstrukce stála nějakých 90-95 milionů korun. Kdybychom nedělali tu intenzifikaci, bylo by to samozřejmě významné méně.
4: Nová venkovní učebna vznikne v areálu základní školy pod Žvahovem v pražských Hlubočepích. Stavba z přírodních materiálů za téměř 4,5 milionu korun bude mít kapacitu 630 žáků. Škola ji bude využívat celoročně, a to i pro příměstské tábory. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové má výuka ve venkovní učebně začít letos v září.
7: Učebnu škola akutně potřebuje jako provizorní umístění další kmenové učebny, jelikož naplněnost šplhá ke 100%. Po plánované dostavbě chybějících učeben bude sloužit pro výuku environmentální výchovy a přírodovědných předmětů.
2: Sport.
4: Poprvé se v rámci letní týmové přípravy sešli na ledě hokejisté Mladé Boleslavy. K mužstvu už se také připojili hráči, kteří přes léto trénovali individuálně. První přípravný duel bruslaři odehrají ve čtvrtek 6. srpna v Liberci.
2: Počasí.
4: Čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno. Později odpoledne se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Pozor, aktuálně na jižní spojce v Praze velká nehoda.
8: Na jižní spojce na křížení s ulicí 5. Května jedno auto je na boku. Další dvě auta jsou v levém, v pravém pruhu, nákladní auto. Všechny pruhy jsou blokované, kličkuje se mezi tím. Já se jdu podívat, jestli tam nepotřebují pomoc.
0: Děkujeme. Nehoda ve směru k Barrandovskému mostu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Dobré ráno, střední Čechy.
1: Všudy Bělka, znáte jí? Já jo, dobře. Ze zhora, z boku, ze spodu. A i ze spodu. Je taková pěkná, černá je a voní. Tak nějak úplně ne každému voní, ale určitě každý se u ní, pokud ji uvidí, usmívá. Tak jako skoro po zásahu nějakého mozkového chirurga. No jo, to víte, my, kteří jsme abnormálně tak postižení hromadnou dopravou a milujeme vlaky, tak všudy Bělku, parní lokomotivu známe a že pojede, tedy doufám, tak vás budeme zvát, protože o takovouhle akci vás nesmíme ochudit. Řekl bych poloviční blázen.
0: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem. Když

0: Ale no tak, Dalibore, snad vyjíždíš bez vyzvání, ne? Ale všude Bylka, ta se nemusí ani ptát, ani se o slovo hlásit, protože ta má u nás vrata Region Expressu vždy otevřená.
1: Region Express.
0: No, aby to bylo jasné, ono totiž do Podbrdí pojede teď v sobotu parní vlak. Akce má název Podbrdské párobraní a je zajímavá hlavně pro ty z vás, kdo jste s Příbrami, to ne, že byste nemohli vy z Prahy, můžete, ale Příbram to bude asi to gro. Historická lokomotiva Všudy Bylka pojede z Blatné přes Příbram, Březnici a Mirovice až do Rožmitálu pod Třemšínem. Pro Středočechy je to jedna vlastně z nejbližších letních parních jízd, protože se neodehrává někde daleko na Šumavě, ale přímo pod Brdy. Cesta nabídne kombinaci historického vlaku, výhledu do podbrdské krajiny a měst, která jsou s železnicí regionální historií pevně spojená. No a v Příbrami se dá ten výlet spojit třeba i s hornickou minulostí města, v Březnici se Zámskem a v Rožmitále s procházkou pod Třemšínem. No a není to svezení jen kvůli mašince, je to způsob, jak projet krajinu, kterou běžně známe spíš z auta nebo autobusu, pomaleji a s atmosférou staré železnice. No tak se pěďte potom, jak to Všudy Bylkou vypadá. A že byste jeli? No tak prosím, potkáme se.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: A i se svokrou. Přijede na návštěvu na víkend. Nechápu, proč, ale přijede. 7.12.

0: Koukám se do Evropy, jak to vypadá s vlnou veder. No, ve Španělsku se čeká až 42. Státní meteorologická agentura oficiálně potvrdila, že od středy do neděle zasáhne Španělsko čtvrtá vlna veder letošního léta. Zároveň meteorologové varují před extrémním rizikem vzniku lesních požárů. Vysoké teploty, sucho a vítr mohou způsobit rychlé šíření ohně. Proto se taky, kdo by chtěl vyrazit na dovolenou, a nebo už tam je, tak je třeba omezit turistiku, cestování, ale hlavně budou zavřené pláže na některých místech Španělska. Ten vítr je opravdu v očekávání až 160 km za hodinu. Opravdu extrém.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Tady u nás v Česku, středních Čechách, polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, později odpoledne se začne vyjasňovat, takže víceméně modrá. A to sluníčko 26 až 29, no a vítr mírný, severozápadní až západní, a předpokládané množství srážek. Je to tady nějaké proškrtnuté, či co?
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: A na silnici vyrážíme do dispečinku TSK Praha, jak se jezdí, nejezdí, všechno víme. Tomáš Kolmistr nás taky seznámí. Co ta jižní spojka, jak to vypadá? Víme? Známe?
2: Hezké ráno. Na jižní spojce směrem na Barrandovský most velké komplikace za křížením s magistrálou. Srazil se tam kamion, dodávka, osobní auto. To skončilo na boku, místem se projíždělo pouze středem vozovky. Teď je silnice uzavřená, už se tvoří dlouhá kolona. Na okruhu ve směru na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem. Mezi 15. a 18. kilometrem regulují proto vjezdy do obou tunelů, zastavuje se uši před nimi. Na východní části okruhu směrem na D10 dejte pozor za sjezdem na Černý most. Tam se zastavují kamiony, kolona se táhne přes Novopatkou až k omezení Vekbelské. Na příjezdu do Běchovic od Úval počítejte se zdržením v Českobrodské. Na Barrandovském mostě se zastavuje na začátku, kolona se táhne přes Dobřískou až před Mrázovku a plný je stále příjezd do metropole od Slaného, zastavuje se na 3. kilometru, kolona se sune dál až na 2. kilometr k sjezdu na letiště.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Artur, odvážný chlapec. No, pamatuju si na rozčelování se svého dědy v Prosečnici, který choval králíky. Jednou přišla myxomatóza, zvládl to. Po druhé přišla myxomatóza, zvládl to. Po třetí zbořil radši celý ten objekt, ve kterém se chovali králíci. Tak se to celé pobilo a byl klid. No ale my půjdeme dál. Tady mám dárek, bramborový salát v krabičce. Ano, miluju krabičkové diety. Teda je tam salám, který by tam být nemusel, ale kolegyně, nevím, jestli není od Vánoc, je to čerstvý, ještě by to chtělo řízeček. No nic, obávám se, že jestli takhle budu jíst dál, já mám ještě špagety z domova přinesené. Řeknu vám, tohle dát všechno dokupy, ještě ty dvě koblihy, pro které se za chviličku taky půjdu, nebo po vysílání, to asi bude chtít doktora. No, třeba i gastroenterologa. Stěží se to dá vyslovit. Otázkou, jestli vůbec děti, ti nejmenší, ví, co to vlastně je zač ten doktor gastroenterolog, který tedy Bíškovový. Tak za chvíli letní repríza Ahoj rádio. Teď 7 hodin, 19 a půl minuty a Petr Muk.

0: Dej si ještě bramborový salát. A co, že už máme skoro po Vánocích? To si zaslouží zajít na gastroenterologii. No jo, s čím máme potom problém?
1: A žaludku.
2: A slyšej ti tam hadici.
1: Že se tam takhle kouknou. No je taková úzká a myslím si, že už jsem to, že jsem to ještě nikdy neviděl.
3: Je tam kamera.
1: Tady máme žaludek, nemůžem se uzdravit. Asi někdy bude bolet bříško, budete blínkat.

0: Aktuálně z Bečno, Roztoky u Křivoklátu vlaky nejezdí, řeší se kolize vlaku se skotem, takže dočasně do náhradních autobusů. Teď zprávy v půl a Tamara.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu kvůli rozsáhlým lesním požárům národní stav nouze. Francie také dál bojuje s požáry. Dalších 55 tisíc obyvatel se musí evakuovat z vesnic v okolí Bordeaux. Plameny se dál šíří od pobřeží směrem do vnitrozemí. Zemědělci ve Středočeském kraji v minulém týdnu postoupili se sklizní obilovin za polovinu ploch. Výnosy jsou zatím oproti loňsku nižší u všech plodin. Někde porosty poškodily kroupy s přívalovými dešti a jarní mrazy se suchem. Obyvatelé pražských Horních Měcholup můžou stále podávat návrhy do participativního rozpočtu na přeměnu veřejného prostoru. Městská část Praha 15 dřívější termín uzávěrky nově odsunula na pátek 31. července a na participativní rozpočet vyčlenila 800 tisíc korun. Pobočka skautské organizace Junák v Buštěhradu na Kladensku dostala od města 175 tisíc korun. Za peníze zaplatí například nájem klubovny, výlety nebo vybavení na tábor. A dnešní počasí čekáme polojasno, během dne až oblačno, naměříme 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Špatně průjezdná jižní spojka v Praze. Velmi opatrně. Kdo chcete vyrazit směr jižní spojka a potom dál mířit na Barrandovský most, tak ukřížení s magistrálou se srazilo několik aut. Jedno na boku, jedno tak, další tak. Není podstatné, důležité je, že na místě teď zasahují záchranáři a další přijíždějí, tak buďte připraveni. Místem neprojedete. Zkuste tedy jinou trasou, jinou cestou. Jižní spojka směr Barrandovský most neprůjezdná. A když se ještě podívám k zásadním informacím ze středních Čech, tak nehoda se řeší teď na příjezdu do Prahy i na Strakonické. Jak to tady vidím? Ano, směr centrum, neprůjezdný střední pruh. No, nedohodla se tam dvě auta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A jestli se nějakým způsobem tady nekoukám špatně, což jako by se mohlo klidně u mě stát, tak Dobříš to jistí, že?
1: Je to tak, na některých stavebních pozemcích ve zmíněné Dobříši se už roky nesmí stavět a město teď připravuje změnu územního plánu, která by to mohla napravit.
0: Známe podrobnosti, uslyšíte je v raním vysílání Českého rozhlasu střední Čechy při úterý za chvíli.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Řekněme si, že pro ty, kteří by chtěli stavět, je to dobré zvolání. V Dobříši možná přibudou pozemky, na kterých se bude moci právě stavět. Vedení města kvůli tomu připravuje změnu územního plánu. Tak snad jim bude do zpěvu. Dneska v 9 lokalitách majitelé totiž stavět nemůžou kvůli takzvané podmínce etapizace. Podle ní se musí nejdřív zastavět jiné části města. No a to chce radnice změnit.
1: Na kraji Dobříše, když člověk přijíždí od Prahy, má pozemky i vo Vlasatý. Stavět na nich ale nemůže.
2: Je menší jak 2 hektary, je v zastavěném území města Dobříše určen pro výstavbu rodinných domů.
1: Ale my se teď koukáme v podstatě na louku. Jak dlouho má vaše rodina tenhle pozemek?
2: Velký 10 let. Záměr bylo jak rodičů, tak můj na těchto pozemcích postavit. Stavili bychom tady rodinný domky.
1: Ivo Vlasatý se rozhodl město zažalovat. Chce od něj na stavbu dostat výjimku. Nebyl by totiž první, říká nezávislý starosta Pavel Svoboda.
3: Jedna z těch majitelek se obrátila na soud a řekla, na mojich 4 pozemcích nemůžu stavět, protože jsem omezená podmínkou etapizace, pokládám to za neseriózní a není to dostatečně zdůvodněné. Soud jí dal za pravdu a tu podmínku etapizace na jejich 4 pozemcích zrušil.
1: Podmínka etapizace je v Dobříši platná od roku 2010.
3: Podmínka byla v tom roce 2010 definovaná tak, že až se zastaví 4 vyjmenované lokality, tak pak se může stavět někde jinde.
1: Není to poprvé, kdy město usilovalo o zrušení podmínky etapizace. Obyvatelé Dobříše se ale v místním referendu v roce 2023 vyslovili pro její zachování. Vedení města téma opět otevřelo v posledních měsících.
3: Měli jsme k tomu schůzku, ze které nakonec vyplynulo, že máme většinovou shodu v tom, že nám ta podmínka nepřijde správná, a proto jsem navrhl na červnovém zastupitelstvu tu podmínku etapizace z územního plánu úplně vypustit.
1: Zastupitelstvo se teda už vyslovilo, tak co vás teď čeká?
3: Úřad územního plánování musí vlastně připravit podklady, ve soutěži vybereme architekta, potom se k tomu vyjadřují dotčené orgány, pak musí proběhnout veřejné projednání s občany a úplně na konci tu změnu dostanou na stůl zastupitelé.
1: Autorem referenda, které se věnovalo více otázkám etapizace, byla pouze jednou z nich, je Jaromír Bláha. Město podle něj není na větší nárůst obyvatel připravené.
4: Lidé chtěli, aby byla zajištěna kapacita škol a školek, kapacita vody, čističky a vyřešeny problémy s dopravou. Proto řekli, že chtějí tu etapizaci zachovat, dokud nebudou vyřešeny tyhle problémy.
1: Řešením by podle něj bylo zachování podmínky etapizace, ale s jinými pravidly.
4: Nastavit ta pravidla jinak znamená, že se nezabrzdí ta výstavba úplně, ale bude zachován smysl toho referenda v tom, že budou určité mantinely, které nepřipustí skokovou výstavbu.
1: Zastupitelé přípravu změny územního plánu podpořili v červnu. Prohlasovalo 11 z nich. Z Dobříše Laura Hajková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

0: A jak je to pravdivé a svět se mění a my s ním, no... Včera Pavel Karas, když jsme měli předpověď počasí, tak do vysílání zmínil takovou jistě nepatrnou drobnost, určitě nedomyslel tu hloubku, kam to až může dospět a kdo si na to může stěžovat případně, jakože se v práci nudí, nevím. Dobré ráno, Pavle.
1: Krásné ráno, ono to takhle nebylo, Honzo, myšleno. Bylo to spíš o tom, že v tom počasí se nic zásadního dít nebude. Takže žádné velké zvraty nás v následujících dnech nečekají. Takže to může být trošičku nuda.
0: Dobře, takže já tenhle ten zvuk ze včera tedy mažu.
2: Tak já bych řekl, že to bude trošku nuda, protože bude svítit slunce a ty teploty budou stoupat.
0: Vidíte, a já našel případně pro vás řešení, kdybyste se stále nudil. A myslím, že to řešení zná úplně každý.
3: Nudíte se? Kupte si medvídka bývala!
0: Tak takhle to máme my tady u nás ve středních Čechách. Tak kdybyste ho měl, tak co byste tomu pobroukal za předpověď počasí? A vůbec, jak je úterý 28. promývala?
1: Tak děkuji za radu, Honzo, já se toho budu určitě držet a nějakého medvídka si do kanceláře určitě pořídíme. No a ta předpověď pro něj dnes bude letní, slunečno, letní teploty, to znamená maxima se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni, bude polojasno a jasno a přechodně pak může být i oblačno, dnes ale už žádné přehánky nečekáme a odpoledne se začne vyjasňovat.
0: Koukal jsem, že tam, kde se píšou srážky, tak to bylo takové proškrtlé, tak jsem si říkal, to asi chyba nebude a asi to nebude chyba ani pro následující dny.
1: Přesně tak, první ojedinělé přehánky nebo bouřky čekáme až v pátek, do té doby jasná nebo skoro jasná obloha, postupně se zvyšující teploty. To zítřejší ráno může být chladnější v údolích, kde teplota klesne až k 10 stupňům, jinak ranní minima mezi 15 a 12 stupně Celsia. No a ve středu už se odpolední teploty budou dostávat na tropickou třicítku. Budou se pohybovat mezi 30 a 33 stupni, na obloze jasno až polojasno a vše doplní jenom slabý proměnlivý nebo slabý východní vítr.
0: Můžeme se ale říct, že už máme dopočítáno, takže už se shodují i ty modely, jak to vypadá dál. Tak padne to, nepadne to?
1: Tak samozřejmě teplotní rekordy nějaké padnou, ale zřejmě to absolutní maximum překonáno nebude. To jsme zaznamenali vlastně během začátku letošního léta, kdy se ta teplota dostala až nad 42 stupňů. Teď čekáme vlastně nejteplejší dny čtvrtek a pátek. Ve čtvrtek maxima mezi 34 a 37 stupni. V pátek se dokonce teploty odpoledne můžou zastavit až na 39, výjimečně až na 40 stupních Celsia po oba dva dny. Na obloze jasno až polojasno, no a samozřejmě čekají nás i velmi teplé tropické noci. Třeba noc na pátek nabídne teploty mezi 21 a 18 stupně Celsia a připomínám jenom, že tropickou noc zaznamenáme tam, kde teplota neklesne pod 20 stupňů.
0: Kelišová to shrnuje jednoduše a lidsky.
4: Jsem spocená jako vrata u chlíva. To je hnus. Já už bych se nejradši na to vyprdla.
0: To máme teprve druhou vlnu veder?
1: Víceméně takto výrazná vlna veder, kdy ty teploty šplhají poměrně vysoko nad 35 stupňů, tak je to druhá.
0: Děkujeme pěkně za předpověď počasí, kdyby něco u kolegů umývalo. Naschledanou.
1: Budu se těšit a přeju krásné dny.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště se tahne nesouvislá kolona od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru a to až k Ořechu na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelu a následnému silnému provozu za nimi. Pro osobní auto je zdržení okolo 30 minut. Na jižní spojce směrem na Baranovský most zasahují u nehody za křížením s magistrálou. Projíždí se pouze levým pruhem. Kolona se tahne už od Lanového mostu, plný je také příjezd po magistrále. Ve Strakonické směrem na Smíchov za Barandovským mostem řeší nehodu nákladního auta s osobním, blokují prostřední pruh, kolona se táhne od začátku Barandovského mostu. Na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojice počítejte se silným provozem a to od sjezdu na Běchovice k Europarku. Před omezením v Novopatské se táhne fronta hlavně kamionů už z východní části okruhu od sjezdu na Běchovice a v Liberecké do centra se sune fronta od sjezdu na Letňany k Bulovce.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
5: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Tomáš Klus a Cyndi Lauper, hudební doprovod do času zpráv v 8 s Tamarou a do 8 i něco z minulosti s Petrem Jungmanem. Čas 7.50, dobrý den, pěkné úterý, tady Český rozhlas, Macík.

0: dokola.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Úterý 28. července. Svátek má vítěz, nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety v roce 1586. Ve Španělsku už v té době erdeple sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky v Bratislavi. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem.

0: za kulturou i zážitky. Kompletní program najdete na středočeské kulturní leto.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Osobní vlak najel na Křivoklátsku do stáda krav. Zástupci měst a obcí vyzvali ministerstvo dopravy, aby neodkládalo výstavbu železničního tunelu mezi Prahou a Berounem. Bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Mezi Zbečnem a Roztoky u Křivoklátu najel ráno osobní vlak do stáda krav. Nikdo se nezranil. Vlaky v místě nejezdí. Škodu zatím České dráhy ani Správa železnic nevyčíslila, říká její mluvčí David Kabele.
3: Osobní vlak Českých drah srazil 3 krávy, které se v tu chvíli pohybovaly na trati. Provoz vlaku je tam v tuto chvíli zastaven. Nebylo potřeba z vlaku nikoho evakuovat a čekáme v tuto chvíli na pokyn k obnovení provozu.
2: Obce a města z oblasti Dolního toku Berounky nesouhlasí s odložením výstavby železničního tunelu mezi Prahou a Berounem. Ve společném stanovisku vyzvali ministerstvo dopravy a správu železnic, aby pokračovali v přípravách projektu. Podle nezávislého starosty Černošic Filipa Kuřínka je železniční tunel potřeba nejen pro tamní obyvatele, ale i pro vznik vysokorychlostních spojů mezi Prahou a Německem.
4: Pokud vláda teď kvůli úsporám na nějaké volební balíčky a možná krátkodobé výdaje by škrtala prostředky z přípravy na výstavbu tohoto projektu, tak by to bylo velmi krátkozraký.
2: Správa železnic minulý týden uvedla, že stavba železničního tunelu začne v roce 2032 a potrvá 12 let. Náklady mají být zhruba 76 miliard korun. Lidé mají rekordní zájem o divadla pod širým nebem. Vyprodaná představení hlásí pražské Studio 2, Muzeum Kampa i letní Shakespeareovské slavnosti.
5: O představení komedie Omylů je na letních Shakespeareovských slavnostech enormní zájem.
6: 4 zájezdy, Brno, Ostravu, vrací se do Prahy na konci srpna a začátku září a tyto termíny už jsou v tento okamžik prakticky vyprodány.
5: Říká umělecký ředitel festivalu Libor Gross. Na Biskupský dvůr v Brně už dorazilo přes 17 000 lidí a spokojenost hlásí i letní scéna Muzea Kampa. Největší úspěch zaznamenal muzikál Klan Baťa. Desítky tisíc lidí navštívili také představení Studia 2, které vystupuje na 4 místech v Praze i regionech. Tereza Cedidlová a Filip Svoboda, Český rozhlas. Sport.
2: Nejhezčí gól letošního mistrovství světa ve fotbale dal Sidney Cabral z Kapverd. Výsledek ankety zveřejnila Mezinárodní fotbalová federace FIFA na svém webu. Cabral se trefil v úvodním kole play-off proti Argentině. Přesnou střelou do levého horního rohu branky vyrovnal na 2-2.
0: Počasí.
2: Čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, později odpoledne se začne vyjasňovat, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Čerstvá nehoda na okruhu na 60. kilometru. To znamená po nehodě osobní nákladní auto, a to v oblasti Černého mostu. To znamená sjíždění z hradecké dálnice Liberecké a nájezdy. Tam velmi opatrně neprůjezdní levý pruh, a to ve směru k satelicům. Problémy jsou také před Prahou na dálnici D1. Provozem je kolona asi na 10 minut i pro osobní auta. Problémy i na 101, a to v Praze východ, kde jedete z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy, potom dál směr Kostelec, tak na výjezdu z města u odbočky na pole rady, tam probíhá zásah hasičů, kácení rizikových stromů, no tak musíte přes záhyby a bude to fajn.
0: Zelená vlna
8: Známe lepší.

0: naší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
1: A platí to pro úterý 28. července. Zdravíme vás, přejeme skvělý den, začínáte ho sympaticky s námi, to nás těší. Posíláme Martina Maxu, Hanu Zagorovou, taky Petra Reska a když rozpočet dovolí, i kapelu Pet Shop Boys. Tak dobrý den.
0: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 8.17.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jak bude dneska? Při úterý? Pochlubte se, Pavle Karasi.
2: Dnes bude slunečno, letní teploty, to znamená maxima, se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni. Bude polojasno a jasno a přechodně pak může být i oblačno. Dnes ale už žádné přehánky nečekáme a odpoledne se začne vyjasňovat.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Dneské ráno. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se zastavuje na Lanovém mostě. Fronta pokračuje až ke křížení s magistrálou. Tam řeší hromadnou nehodu v připojovacím a pravém pruhu. Zdržení je asi 20 minut. Na východní části okruhu směrem na Černý most se sune fronta kamionů od sjezdu na Bechovice až na konec Novopatské. Zpomaluje se taky v osobních autech. Navíc na okruhu na 59. kilometru řeší teď nehodu nákladního auta s osobním. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. V Dobřízké směrem na Smíchov se sune fronta od Barandovského mostu přes Mrázovku, plná je také Strakonická od Závodiště. V Liberecké směrem do centra se sune fronta od sjezdu na Prosek k Bulovce a na příjezdu do metropole po D7 z Chomutova zpomalte za sjezdem na Středokluky. Na 4. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až ke sjezdu na letiště, tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Ženy v půlce života často hrají roli všem vyhovět a do toho se vnímají jako neviditelné. Mění se jim tělo a to všechno má vliv i na psychiku. Co poradí mentální koučka Iveta Clark a nejznámější česká modelka 60+, Hana Janata?
5: A já najednou jsem se cítila svobodná a začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu střední Čechy.

0: dopravní, aleluja. Zavedli náhradní autobusovou dopravu na trati mezi Berounem a Rakovníkem. Tam dál nejezdí vlaky v úseky Roztoky u Křivoklátu z Bečno. Důvodem jsou sražená hospodářská zvířata v kolejišti. Na místě pokračuje záslah složek integrovaného záchranného systému. No ale pozor, komplikace taky hnedle vedle. Po ránu taky i na trati z Prahy do Berouna, na muzeální právě rekonstruované trati přes Řevnice a konkrétně mezi Řevnicemi a Dobřichovicemi, porucha zabezpečovacího zařízení, konkrétně vyhýbek ve stanici Řevnice. Takže některé vlaky mezi Řevnicemi, Dobřichovicemi a Prahou Smíchovem nejedou. Cestující mezi Berounem a Prahou by měli počítat se zdržením, ale to oni počítají, protože jsou zvyklí.
1: Věříme, že tuto informaci přijmete s pochopením.

0: Sáskou pro vás i Ilona Čáková, Rangers Plavci, anebo kapela Europe. Takhle budeme hrát po zprávách v půl s Tamarou, už je ve studiu, tak jdeme na to. Jinak další zprávy i na irozhlas.cz.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Dnes je světový den hepatitidy. Jeho cílem je zvýšit celosvětové povědomí o virových zánětech jater a zdůraznit nutnost prevence, včasné diagnostiky a léčby. Dnešní datum bylo zvolené na počest narození nositele Nobelovy ceny doktora Baruka Bloomberga, který v roce 1967 virus hepatitidy objevil. Mezi Roztoky u Křivoklátu a Zbečnem srazil osobní vlak stádo krav. Při nehodě se nikdo nezranil. Provoz je v současnosti přerušený. Podle zprávy železnic by vlaky měly v úseku začít znovu jezdit v 9 hodin. V Příbrami i jejich osadách začínají technici měnit přístřežky na 17 autobusových zastávkách. Ve městě budou skleněné, v osadách Jesenice a Jeruzalém budou dřevěné. Ty původní byly ve špatném technickém stavu. Do Podbrdí pojede v sobotu parní vlak. Akce má název Podbrdské párobraní a je zajímavá hlavně pro Příbramsko. Historická lokomotiva Všudybylka pojede z Blatné přes Příbram, Březnici a Mirovice až do Rožmitálu pod Třemšínem. A dnešní počasí čekáme polojasno, během dne až oblačno a velmi teplo. Naměříme 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Opatrně ve Vráži, ulice U Pomníku, to je 605, tak křižovatka U Pomníku pražská, po nehodě je tam osobní auto. Další problém je přímo v Rakovníku ve městě na průjezdu, kdo potom dál odjíždíte směr Nové Strašecí, tak ještě před přejezdem také po nehodě je tam osobní auto. D5, 18. kilometr, kdo jedete směr z Berouna do Plzně, tak přímo v té výjezdové rampě porouchané auto, tak tam také opatrně. A poslední poznámka, kterou jsem si tady udělal, aktuálně odstavené auto i na dálnici D11 na 56. kilometru ve směru do Prahy. Kdo jedete, buďte ve střehu za sjezdem na Chlumec.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pojďme si říct, že i v Praze se u zastupitelů pracuje na magistrátu. Jak moc, aby se nám nepřepracovali?
2: Koaliční rada pražských zastupitelů skončila dohodou o protikorupčních pravidlech. Zástupci koalice jednali kvůli kauze na odboru pozemních komunikací a drah.
0: Podrobnosti tedy za chvíli v reportáži, přijdeme na to. A zase odkazuji irozhlas.cz, velmi podrobné čtení na tohle téma. Teď slíbená Ilona, za chvíli Rangers. Honza Macoun přeje pěkný den.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Papa bude, ale ne teď. Ještě máme nějaké povinnosti. Tak zástupci pražské koalice se dohodli na společném postupu kvůli korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Jeho ředitel Aleš Krejča schvaloval dokumenty firmě svých příbuzných. Koalice bude požadovat například prověření problematických zakázek spojených s dopravou a taky protikorupčních pravidel na magistrátu.
1: Zástupci koalice budou spolupracovat s ředitelem magistrátu Tomášem Havlem například na vzniku etického kodexu, říká předseda zastupitelského klubu ODS Tomáš Portlík.
2: Aby zrovna v tomto případě ten úředník měl povinnost takovýto střet zájmu, když to řeknu, hlásit, to, že to pak udělá nebo neudělá, jeho osobní zodpovědnost, ale aby to město skutečně přehled mělo, a tady je ta samosprávní působnost.
1: Ještě před jednáním zástupci koalice spolu avizovali, že budou chtít vysvětlení po náměstkovi pro dopravu Jaromírovi Beránkovi z Pirátů. Ten po jednání řekl, že si s koaličními partnery situaci ujasnili.
3: Už nikdo nevznášel nějaká nařčení nebo obvinění, že já bych byl zodpovědný za konání pana ředitele Krejči na odboru pozemních komunikací a drah.
1: Kvůli kauze se sešel taky kontrolní výbor pražského zastupitelstva. Vyslechl zprávu ředitele magistrátu Tomáše Havla, říká předseda výboru Jan Hušbauer z hnutí ANO.
4: Zároveň jsme požádali ředitele magistrátu hlavního města Prahy, aby neprodleně podal ministerstvu dopravy ČR podnět přezkumu rozhodnutí, zadal odboru kontrolních činností prověrku vnitřních kontrolních mechanismů.
1: Dopis pro ministerstvo dopravy, které je nadřízené odboru pozemních komunikací a drah, už vedení magistrátu připravuje, potvrdil jeho mluvčí Vít Hofman.
5: Pan ředitel chce také připravit komplexní aktualizaci nařízení ředitele k protikorupčnímu podání a střetu zájmů, které bude jasně rozlišovat samostatnou a přenesenou působnost státní správy a samosprávy.
1: Oba minulé úterý zadržení úředníci magistrátu jsou dokonce srpna postavení mimo pracovní výkon. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.

0: Za minutu a kousek, 8:45, trochu s předstihem.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ohledně předpovědi počasí pro dnešek, ano, sosám následující informace. Vypadá to na den plný sluníčka. Těšit se můžeme spíš na modrou oblohu, žhnoucí paprsky, pozorec se nespálíte, taky ať máte dostatečný přísun tekutin, nealkoholických nápojů a žádné přímé slunce. Dnes to bude ještě jakž takž, dá se, do 29 nad nulou, pršet nebude, ale je to předpeklý, že? Pojďme si říct, co nás čeká dál. Pavle Karasy, co s tím deštěm nebude?
2: První ojedinělé přehánky nebo bouřky čekáme až v pátek. Do té doby jasná nebo skoro jasná obloha, postupně se zvyšující teploty. To zítřejší ráno může být chladnější v údolích, kde teplota klesne až k 10 stupňům, jinak ranní minima mezi 15 a 12 stupně Celsia. No a ve středu už se odpolední teploty budou dostávat na tropickou třicítku. Budou se pohybovat mezi 30 a 33 stupni. Na obloze jasno až polojasno a vše doplní jenom slabý proměnlivý nebo slabý jihovýchodní vítr.
0: Co ty čtyřicítky, rekordy padnou?
2: Tak samozřejmě teplotní rekordy nějaké padnou, ale zřejmě to absolutní maximum překonáno nebude. Teď čekáme vlastně nejteplejší dny čtvrtek a pátek. Ve čtvrtek maxima mezi 34 a 37 stupni. V pátek se dokonce teploty odpoledne můžou zastavit až na 39, výjimečně až na 40 stupních Celsia. Po oba dva dny na obloze jasno až polojasno. No a samozřejmě čekají nás i velmi teplé tropické noci. Třeba noc na pátek nabídne teploty mezi 21 a 18 stupně Celsia a připomínám jenom, že tropickou noc zaznamenáme tam, kde teplota neklesne pod 20 stupňů.
0: No ještě to připadá na víkend, že? To ani nemusíme zapalovat pomalu táborový oheň a můžeme spát venku a klidně bez spacáku. Pochopte, tohle počasí určitě je tak horké, že ani klíšťata nebudou chtít sát.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno, pardon. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se popojíždí nesouvisle od sjezdu na Vestec až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, zdržení asi půl hodiny. Na východní části okruhu směrem na Černý most se suné fronta kamionů od Štěrbolské spojky až na konec Novopatské. Navíc na 60. kilometru řeší nehodu kamionu a osobního auta a v levém pruhu zastavují proto i osobní auta. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí před omezením Vekbelské už z D8. Na jižní spojce směrem na Barandovský most stále odklízejí následky nehody zakřížením s magistrálou. Projíždí se tam prostředním a levým pruhem, kolona odjezdu na Záběhlice je na asi čtvrt hodiny, plná také magistrála a Brněnská už od 6. kilometru. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku a ve Strakonické směrem do centra se jede pomaly, a to od závodiště až do Dobříské.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
4: Tentokrát budeme mít hosty dva. Otce a syna. Oba se jmenují Filip Jícha a oba jsou dálkoví a zimní plavci. Mladší z nich dokonce přeplaval kanál La Manche.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: Já jsem taky plavec, no ne. Nechlubím se tím, kanál Rokitka přepravu, raz, dva, no nic. Hezký den s Ivetou Chlumskou a Českým rozhlasem. Zítra naslyšenou. Hey.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Mezi nebem a zemí. Tak se jmenuje výstava v Městském muzeu v Týnci nad Sázavou. Obrazy Jitky Bulákové, inspirované krajinou, emocemi a fantazií, zvou návštěvníky k zastavení i vlastnímu výkladu. Výstava potrvá do 28. října. Do zákulisí pražské staré čistírny odpadních vod v Bubenči můžete až do konce prázdnin přijít vždy v úterý či ve čtvrtek s celou rodinou. Konají se tu komentované prohlídky historického areálu i speciální prohlídky pro děti. Projdete si původní podzemní prostory, parní strojovnu i někdejší stoku a seznámíte se s historií čištění odpadních vod v Praze. Prohlídka trvá zhruba 70 minut. Malé dřevěné divadélko, obrázky a silné příběhy. To je tradiční japonské kamishibai. Jeho kouzlo můžete zažít v zahradě Muzea berounské keramiky, kam vás zve Městská knihovna v Berouně. Představení začíná v 15 hodin. Děti potěší milý příběh s krásnými ilustracemi české spisovatelky a výtvarnice Daisy Mrázkové. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: důsledněji kontrolovat původce odpadů. Bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Chirurgové v Česku loni transplantovali bezmála 1000 orgánů. Nejčastěji řeší problémy pacientů s nemocnými ledvinami. Obecně lidé na nový orgán v Česku čekají zhruba rok. V případech nutné výměny srdce nebo jater jsou to ale řádově měsíce. Podle Miloše Adamce, ředitele koordinačního střediska transplantací, je systém úspěšný.
1: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině, že se nedočkají toho svého orgánu, a to je číslo, které je hrozně jako nízké, a to jsme byli čtvrtí na světě, jo, v přepočtu dárců na milion obyvatel. Už jsem se koukal na letošek, tam jsme úplně na tom stejně, takže to dárcovství u nás je dobře organizované a díky tomu se pacienti dočkávají včas v dobrém stavu té transplantace.
0: Radnice v Neratovicích zefektivní provoz sběrného dvora. Jeho zaměstnanci budou důsledněji zjišťovat původce odpadu a kontrolovat, kdo je přivezl. Město chce také zlepšit zpracování materiálu a další využití odložených věcí, říká mluvčí radnice Barbora Valtrová.
2: Součástí sběrného dvora bude také reuse centrum, které nabídne možnost předání funkčních věcí k dalšímu využití místo jejich vyhození. Jeho cílem není pouze snižovat množství odpadu, ale také podporovat odpovědný přístup ke spotřebě, opravám a opětovnému využívání předmětů.
0: Nemocnice svaté Alžběty v Praze 2 nově používá na oddělení následné péče speciálního robota s umělou inteligencí. Takzvaný robot Robin pacientům pomáhá s tréninkem paměti. Přehrává jim hudbu a audioknihy, bude se s nimi i povídat a hrát hry, říká mluvčí nemocnice Denisa Nováková.
3: Na lůžka následné péče jsme robota pořídili pro individuální i skupinový kognitivní trénink a jako součást našeho týmu ho zapojíme i do skupinových cvičení v terapeutické rajské zahradě. Tam bude pacientům zároveň rozvážet vodu a dbát na pravidelnou hydrataci, aby se terapeuti mohli plně věnovat samotnému cvičení. Sport.
0: Novým trenérem tenisty Jiřího Lehečky je Francouz Frédéric Fontang. Česká jednička to oznámila na svém Instagramu. Fontang se stal koučem Lehečky krátce před začátkem turnaje v mexickém Los Cabos. Počasí. Čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno. Později odpoledne se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D7 z Chomutova ve směru do Prahy zpomalíte za sjezdem na Středokluky. Na 4. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 2. kilometr k omezení u sjezdu na letiště. Zdržíte se asi 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavíte za Lanovým mostem. Kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku a na východní část okruhu na 60. kilometr. Tam se před malou chvíli podařilo odklidit následky nehody a v levém pruhu. Dál se sunou hlavně kamiony až nakonec Novopatské. Pro osobní auta je to asi na půl hodiny. A na okruhu směrem na letiště počítejte s nesouvislou kolonou od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru až k Ořechu na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelů a následnému silnému provozu za nimi. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a před námi je středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: A já vám přeji krásné úterý.
4: Středočeské dopoledne.
5: A v něm hodně pohody a dobré nálady. O tu dobrou náladu, co se týká hudby, se postaráme my. Máme tu pro vás Činasky, Petra Spáleného, kapelu Bee Gees, Václava Neckáře, Richarda Millera a další. Taky se za chvíli spolu vypravíme do huti Barbora v Jincích na Příbramsku. Prozradíme vám, proč se jmenuje Barbora a proč v jejím sklepení najdete ponorku. No a co se ještě dozvíte, samozřejmě nějakou tu zajímavost z dnešního zámeckého léta. To je naše velká letní soutěž, která samozřejmě už bude mít téměř měsíc za sebou a my vždy představujeme ve 3/10 jeden zámek, pak položíme soutěžní otázku. Za soutěžní otázku a za správnou odpověď zámecký cestovatelský balíček, v něm sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. A krom toho ty týdenní výherci ještě mají šanci vyhrát jednou. Na závěr týdne, tedy v pátek, kdy se losuje soukromá prohlídka zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Tak buďte ve 3/10 u toho Pavel Kudrna se na vás těší.

0: To byla Bee Gees na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, 15,5 minuty po deváté. Přejeme vám ještě jednou krásné dopoledne v naší společnosti. Pojďme do hutě Barbora v Jincích na Příbramsku. Patří mezi nejvýznamnější technické památky ve středních Čechách. Přitom stačilo málo a z památky zůstaly jen rozvaliny. Dnes si tam můžou děti zahrát na kapitána Nema. Na návštěvu huti nás teď vezme redaktorka Bára Kvapilová.
1: Dobrý den, milí návštěvníci, já vás vítám v kulturní památce v huti Barbora u nás v Jincích.
2: Právě nás vítá průvodce student historie Martin Štych.
1: Naše huť sloužila k výrobě surového železa, které se nadále zpracovávalo v železárenských podnicích, konkrétně v nedalekých železárnách v Komárově.
2: Huť Barbora má zajímavý příběh. Její trvání nebylo dlouhé.
1: Ano, fungovala v letech 1810 až 1874. Poté v areálu byla 12 pauza a následně zde v roce 1886 byla zbudována pila.
2: Toto místo se dočkalo záchrany doslova za 5 minut 12.
3: Řekla bych za minutu 12, protože chátrala opravdu dlouhá léta. Teprve kolem roku 2018 huť odkoupil městys a začalo se pracovat na rekonstrukci.
2: Vysvětluje ředitelka huti Barbora Kamila Vokurková.
3: Teď je z huti Barbora krásná, opravdu krásná památka.
2: Barbora je zajímavá tím, že zvenku vypadá vlastně jako zámeček, i když to byl průmyslový objekt.
1: Huť založil hrabě Rudolf z Vrbna a tento šlechtic měl vlastně za zájem rozšířit právě svůj již vlastněný průmysl v Komárově. Právě pro ty komárovské železárny potřeboval více železa.
2: Proč se huť jmenuje Barbora?
1: Má to poměrně spletitý příběh, protože mnozí návštěvníci si třeba i domnívají, že huť se jmenuje podle svaté Barbory, což je i patronka právě hutníků a horníků a jiných dalších nebezpečných povolání, ale ta skutečnost je vlastně poměrně jednoduchá. Hrabě Rudolf měl svého přítele, kterým byl Václav Rosenbaum, ředitel komárovských železáren. No a při položení základního kamene zde v Jincích, pan Rosenbaum vzal sem i svoji ženu, ta hraběti Rudolfovi velmi imponovala a tak se právě hrabě Rudolf rozhodl pojmenovat huť po Barboře Rosenbaumové.
2: Vylezli jsme až do věže huti Barbora. Chodí tady strašit bílá paní?
1: Bílou paní my bohužel nemáme, ale máme černou paní. Příběh se traduje takový, že místní hutníci, kteří zde pracovali, jednoho dne vzali místní děvečku právě sem do hutě a následně ji tedy vhodili vlastně do té pece mezi to rozstavené železo.
2: Tady tou násypkou.
1: Přesně tak. A od té doby nás tady právě straší jako černá paní.
2: Jaké místo mají děti nejraději?
1: Děti mají asi nejraději místo, které je spjato s podmořským světem, respektive s naší expozicí věnovanou Parandénu. Mohou zde vidět krásně vybavenou ponorku Sumec, která připomíná ponorku z 1000 mil pod mořem od Jules Verna.
2: Můžete si také zahrát únikovou hru, která se jmenuje Ztracený amulet. Vyzkoušíte u ní historický podvodní telefon.
4: Zapište si čtvrté písmeno mého jména. A pokud ještě najdete místo mého odpočinku, budete mít další indicie do vaší skládačky.
2: Z Jinců Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Jak jste slyšeli, huť Barbora možná bude dobrou inspirací pro vaše prázdninové výlety. Za chvíli máme inspiraci do kuchyně, my vás totiž naučíme péct jeden výtečný piškotový zákusek s ovocem a sněhovou čepicí. Tuhle pochoutku upeče podle vlastního posluchačského receptu po svém cukrář Vojtěch Vrtiška. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok, tak si to za chvíli nenechte ujít.
6: Chtěl bych napsat báseň,

odpovědi šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Miroslav Hanuš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Víte, že druhý nejdelší název obce v České republice má Brandýs nad Labem Stará Boleslav? Toto souměstí na Labi má ve svém názvu 32 znaků. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá část.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Petr Spálený z písní Když dozrálo víno, my jsme dozráli k tomu, že tu máme finále tedy našeho pochoutkového roku. V neděli Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze třetího místa roku 2023. Šlo o piškotový zákusek s rebarborou a sněhovou čepicí. Původně od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou. My se ho naučíme dělat ale s cukrářem Vojtěchem Brtiškou. Ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
3: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem. Tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. A pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
4: Ten studený krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo. Vyšleháme to?
2: Je to tak.
4: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Uděláme si korpus. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšláme bílky spolu s cukrem. Rychle tam vyšláme žloutky. Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
4: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
4: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh. My si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
4: Ten náš piškot pistáciový.
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií. Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru, ten efekt bude stejný.
4: Tím vyložíme tedy stěny toho ráfku dortového.
2: A posadíme si tam náš piškot.
4: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš, na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Mám tady vychladlou rebarboru, taky tam celou takhle mrsknu.
4: Když vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit ideálně přes noc a na to pak pohačáme sněhovou čepici.
4: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
4: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu?
2: Já jsem na výsost spokojen.
4: Krásná práce.
1: Recept na úžasný piškotový zákusek s pistáciovým krémem, rebarborou a sněhovou čepicí podle Vojtěcha Vrtěšky najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také ten původní recept od Jiřího Pospíšela z Rudy nad Moravou. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 umístil na stříbrné pozici. Půjde o záhorácké závitky s chlupatými knedlíky, které se svým vylepšením připraví šéfkuchař Jaroslav Sapík.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
1: Tak dík, že jste s námi. Teď bude zpívat Jiří Korn, no a za chvíli Pavel Kudrna a naše letní soutěž Sámecké léto.

0: Šumavské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Krásný den ze zámeckého léta, z našeho pořadu, prázdninového pořadu vás zdraví Pavel Kudrna. No, rád bych řekl, že vás rád slyším, což není technicky možné, ale klidně reagujte, pavel.kudrna@rozhlas.cz, co se vám líbí, nelíbí. Ale já doufám, že nás rádi posloucháte, rádi si berete nové tipy do svého zápisníku na letní cesty a samozřejmě i rádi soutěžíte. Jestli jste tedy připraveni, můžeme začít. Jedna mimo soutěžní otázka. Víte, který zámek byl nejnavštěvovanější v loňském roce, tak asi žádné překvapení. Lednice, 330 tisíc návštěvníků, obrovské číslo. Pak Český Krumlov a Hluboká, ale pozor, skokanem roku se stal zámek Zákupy. Tam se návštěvnost zdvojnásobila, takže gratulujeme. My vás pozveme teď na zámek, řekněme, s menší návštěvností, ale je krásný a za návštěvu rozhodně stojí. František Kinský nás tam zve.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
3: Kastelánem státního zámku Valeč Milošem Bělohlávkem se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
4: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 1945 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci Severní Koreji, pak dětský domov a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
3: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
4: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Braunových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti, ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
3: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
4: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha Vína, Deméter, bohyni úrody, Afroditu, boha času, Chrona a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak barokní atmosféru opustíme, ale ty emoce si necháme, to k soutěži patří, taky napětí, kdo se dovolá. Zatím nevím, protože vy voláte, vytáčíte naše číslo, ale kdo bude třetí, to je záhada zatím i pro mě. Soutěž začíná, hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, hrajeme také o návštěvu, soukromou návštěvu na zámku Františka Kinského i o pobyty, o víkendové zámecké pobyty. Já vám držím palce, jestli se teď dovoláte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: už Heleně Vondráčkové trošku vezmu ten konec písničky, to proto, abychom si mohli případně popovídat s našimi soutěžícími. No říkám s našimi, protože máme vždycky toho, kdo se dovolá jako třetí, pak pokud by se jaksi nedařilo, tak nastupuje náhradník jednou, zatím za celý měsíc, vlastně ono už je to měsíc, my jsme začínali v červnu dva dny a teď vlastně už srpen je na dohled. Pan Martin z Lomničky bude soutěžit. Pane Martine, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Martine, udělejte mi radost. Já jsem takový zmetek. Řekněte vaše příjmení.
1: Neřeknu.
0: Řekněte. Pane Martine, nechcete. Dobře, tak já vás... Ale stejně, jestli v pátek vás vylosu, tak já to příjmení budu muset říct. Teď vyvoláváte napětí mezi posluchači. Tak to necháme v tom napětí, ale já musím říct, zpívá o vás i pan Jahelka. Takže...
1: O mě to není.
0: No není to o vás, ale je to...
1: Není,
0: dobře,
1: není.
0: Já už vás nebudu trápit. Promiňte mi, že si z vás dělám trošku legraci.
1: Úplně v pohodě.
0: No teď už zvážním. V jakém roce došlo k ničivému požáru na zámku Valeč? Za A. 1896, za B. 1912, za C. 1976.
1: Je to Cčko.
0: Pane Martine, gratuluju, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, takže bude se hodit na cesty?
1: Bude se hodit 100%.
0: Cestujete rád?
1: Cestujeme rádi.
0: Už máte podovolené?
1: Nemáme, máme předovolenou.
0: Kam vyrážíte, jestli se můžu zeptat?
1: Uvidíme někde po Čechách, až se děcka vrátí z dovolení.
0: A nějaký zámek bude,
1: pardon,
0: doufám.
1: Tábora.
0: Nějaký zámek bude, ne?
1: Prosím?
0: Zámek nějaký bude?
1: Určitě jo.
0: Tak to je dobře. No tak já vás zdravím, pane Martine, do Lomničky. Mějte se moc krásně, ať se daří.
1: Děkuji,
0: naschledanou. Tak tolik, pan Martin. Nezlobte se, já někdy prostě tak to trochu přeženu v tom soutěžení, ale pobavil jsem se, ale pan Martin to vzal naprosto skvěle a vy teď nevíte proč. Tak třeba vám to v pátek nenápadně prozradím. No my se zítra vydáme na zámek, který byl totálně zdevastovaný československou armádou, sovětskou armádou, mezi tím taky Wehrmachtem. Nejvíce na tom podepsala sovětská armáda, tam zdevastovali, co se dal. Vydáme se na zámek Děčín. Vzkvétá a my se tam podíváme a za návštěvu rozhodně stojí. Mějte se krásně, zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Zástupci obcí vyzvali ministerstvo dopravy, aby neodkládalo výstavbu železničního tunelu mezi Prahou a Berounou.

0: mezi Prahou a Německem.
1: Pokud vláda teď kvůli úsporám na nějaké volební balíčky a možná krátkodobé výdaje by škrtala prostředky z přípravy na výstavbu tohoto projektu, tak by to bylo velmi krátkozraký.
0: Nymburk plánuje znovu otevření starého děkanství. Památkově chráněný objekt v centru města je nově opravený. Rekonstrukce trvala skoro 3 roky. Prostory si veřejnost bude moct poprvé prohlédnout 5. září během nymburského posvícení.
2: V opraveném areálu bude pobočka turistického informačního centra. Počítá se i s výstavními prostory, obřadní síní nebo třeba kavárnou. Úpravy umožnily zpřístupnit i další hradební věž. Ta navazuje na už otevřenou výhlídku, která je součástí městského opevnění. Práce stály skoro 60 milionů korun a část rozpočtu pokryla dotace. Z Nymburka Michal Trnka, Český rozhlas.
0: Francii zasáhla další vlna veder, která může zkomplikovat hašení obřího požáru na jihozápadě země. Teploty se podle meteorologů místy vyšplhají až ke 40 stupňům. Oheň už spálil přes 40 tisíc hektarů a vyhnal z domovů zhruba 220 tisíc lidí.
3: Tuhle bitvu vyhrajeme společně. Nasadíme cokoliv bude třeba, přizpůsobíme se, budeme inovovat. Tohle je naše priorita.
4: Prezident Emmanuel Macron navštívil místa, kde hoří. Upozornil na to, že následující týdny budou těžké. A to i kvůli další vlně veder. Meteorologická služba vydala varování před vysokými teplotami pro celou oblast Gironde. Horko může zkomplikovat život taky evakuovaným, především seniorům, které odvezli na výstaviště do Bordeaux, kde ale chybí klimatizace a ventilátory. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
0: Nejhezčí gól letošního mistrovství světa ve fotbale dal Sydney Cabral z Cap Verde. Výsledek ankety zveřejnila Mezinárodní fotbalová federace FIFA na svém webu. Cabral se trefil v úvodním kole play-off proti Argentině. Přesnou střelou do levého horního rohu branky vyrovnal na 2-2. Počasí. Čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, naměříme 26 až 29 stupňů. V průběhu týdne se pak podle meteorologů bude postupně oteplovat. Od čtvrtka se teploty budou blížit až 40 stupňům Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 z Prahy ve směru do Brna pracují silničáři za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru mají zabraný pravý pruh a tvoří se kratší kolona. V Horoměřické směrem do centra počítejte s dlouhou kolonou už od kruhového objezdu k Evropské. Je to na 20 minut, zasahují tam uvážné nehody. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A pokračuje středočeské dopoledne. S vámi je stále Iveta Chlumská.
6: A jsem s vámi ráda. Hezký den.
5: Středočeské dopoledne.
6: Je tu čas prázdnin dovolených, no a děti tráví letní prázdniny třeba pod stanem, sjížděním řek nebo u moře. V letních měsících se dá ale i trénovat hokej na zimním stadionu. Už za chvíli se s naším reportérem vydáme do Mělníka, tak si na to počkejte. A přidáme příjemnou muziku Lucí Bílou, Jakuba Smolíka, Michala Tučného, Karla Černocha, taky Ivetu Bartošovou a spoustu dalších. Mějte se, jak jen nejlépe to půjde.
5: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Děti z mnoha míst Česka, ale i ze zahraničí si vybrali pro trávení letních prázdnin jedno netradiční soustředění, nebo přesněji řečeno kemp. Místo u řeky a na koupalištích si totiž každý den obouvají brusle a zdokonalují se na mělnickém zimním stadionu v hokeji.
1: Na ledě je přes 45 malých hráčů a několik trenérů. Ledová plocha je rozdělená na tři části. Na těch krajních se hraje. Prostřední část slouží na rozcvičování a pro hráče na střídání. Na střídačku zrovna přijeli dva malí hokejisté. Kolik ti je let?
2: 7.
1: A jak se jmenuješ?
2: Zoe.
1: Trénujete jakoby obranu, útok nebo všechno dohromady?
2: Všechno dohromady.
1: Proč hraješ hokej?
2: Mě to baví.
1: A odkud jsi?
2: Z Roudnice nad Labem.
1: Seš obránkyně nebo útočník?
2: Útočník.
1: Tvůj parťák?
2: Matěj.
1: A kolik ti je, Mati?
2: 8 let, útočník.
1: Co tě baví na hokej?
2: Nejvíc mě baví, jak trénujem třeba ty nahrávky, kličky, tak dále.
1: Koukal jsem, jak jsi sem přijel, tak umíš perfektně bruslit, takže seš na ledě pravděpodobně asi často, že jo?
2: Ano.
1: Co říkáš tomu, že se dá trénovat i v létě, když je venku sluníčko a třeba se dá i koupat?
2: Když se koupáme, tak je to samozřejmě zábava. Já jsem dal asistenci, že jeden kluk mi dal nahrávku. Já jsem nahrávku dal jednomu klukovi a ten střílel.
1: Matěj z České Lípy. Maminka Petra, co říkáte tomu, že můžou děti v létě trénovat?
3: On má strašně rád hokej, má rád vlastně i tu zimu tady. Takže on se rád ochladí a je to spojený vlastně i s koupáním, takže je to vykompenzovaný tím, že si užijou jak teplo, tak i tu zimu.
1: Říká paní Petra ze Starých Splavů, kousek od Máchova jezera. Daniel Kozák a Jiří Hlava.
4: Českýho ráje.
1: Z Českýho ráje. Máte tady syna, co říkáte tomu, že se dá trénovat i v létě?
4: V létě je to fantastický, protože těch zimních stadionů není tolik, takže spokojný.
5: Já tady mám syna, ale ten je mezi staršíma, takže teď má suchou přípravu a za hodinku jde na led. No je to vynikající, skoro si přijdeme jak na Floridě, kde se trénuje taky celoročně a jsou tam pařáky celoročně, ale je to super ta možnost, že vůbec taková je.
1: Přejdu za člověkem, který to tady má všechno na starosti, Tomáš Hadrava z Czech Skills Hockey Academy.
6: Tohle ten týden je tady nějakých 116 dětí, víceméně jsou to děti z celé republiky a hodně i ze zahraničí, máme tady hodně hráče z Německa.
1: Jaká věková kategorie?
6: Máme tady nejmladší hráče 2020 a nejstarší hráče 2010 ročníku.
1: Proč zrovna v Mělníku?
6: Je tady takhle vlastně celoroční let.
1: Jak trénujete s dětmi?
6: Děti vlastně hrajou na malý hřiště, druhá skupina je na suchý, za chvíli přijde třetí skupina, ta odchází taky na suchou. Odpoledne máme bazén.
1: Letní soustředění na ledě je tady naplánované téměř na celé letní prázdniny. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Takové chipsy nemusí vzniknout jenom z brambor. Jarka Vykoupilová a Babské rady vám za chvíli nabídnou pak i jinou alternativu. Počkejte si na to.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Kapela Boniem opěvovala slunce, no to nám dneska na obloze opravdu září a bude ještě přihřívat tedy naše těla a my se na to musíme připravit. Třeba tím, že si připravíme i něco dobrého, zdravého, k jídlu odlehčeného, takové chipsy, ty nemusí vzniknout jenom z brambor. Jarka Vykoupilová nabízí alternativu, která bude stejně chutná a možná i o kousek zdravější.
1: Babské rady.
2: Objevte kouzlo pizza chipsu. Je to rychlé a chutná to božsky. Potřebovat budete 200 gramů strouhané mozzarelly, 50 gramů strouhaného parmezánu, špetku sušeného oregana a bazalky. Troubu si předehřejte na 200 stupňů. Na plech vyložený pečícím papírem vytvořte malé hromádky sýra. Mezi nimi nechte dostatek místa, protože se během pečení roztečou. Pečte přibližně 12 minut, dokud okraje nezezlátnou. Zajímavá je i varianta cibulovo-sýrových chipsů. Potřebovat budete 3 velké cibule, 150 gramů tvrdého sýru, olivový olej, sůl, pepř a uzenou papriku. Tenká cibulová kolečka vyskládejte na pečící papír, sýr nastrouhejte najemno a každé kolečko zasypte sýrovou hromádkou smíchanou s kořením a vše zakápněte olivovým olejem. Vždy platí, že po vytažení z trouby nechte chipsy několik minut vychladnout. Teprve poté získají tu správnou křehkost a křupavost.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Ani s písní Nevím, byť sám, to rozhodně nebuďte, buďte stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, protože to není jediná příjemná muzika, kterou pro vás máme. Za chvíli Pavel Bobek, Karel Zich, taky Petra Janů a další. A hlavně kalendárium, mrkneme se, jaké události v minulosti přineslo dnešní datum. Společně s Petrem Jungmanem. A vám všem hezký den.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Petra Janů s písní Už nejsem volná. Máme minutu a půl po 10:45. Dívám se do kalendáře. Jméno Viktor je vedle dnešního data 28. července. Zní tvrdě, ale je to také jméno pro tvrdého muže. Nositel jména Viktor se může stát úspěšným v profesním i v soukromém životě. Tak tedy gratulujeme. Hudební skladatel, zpěvák, politik Michal Kocáb slaví narozeniny. A DJ, zpěvák a textař David Škach z kapely Lunetik slaví kulatých 50. Všem oslavencům všechno nej a další události připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 28. července. Svátek má vítěz. Nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety v roce 1586. Ve Španělsku už v té době erdeple sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké Petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Na její vrchol vede 299 schodů a ten je ve stejné nadmořské výšce jako vrchol jejího vzoru Eiffelovy věže. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. V tomto letadle měl cestovat i zpěvák Pavol Hamel, ale v letištní hale společensky unaven zaspal od let. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Stavba horácké arény v Jihlavě s kapacitou 5750 diváků pro lední hokej a 7400 diváků pro ostatní akce za skoro 2 miliardy byla slavnostně zahájena před 3 lety v roce 2023. Otevření naší nejhezčí haly se uskutečnilo loni v říjnu. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 10 minut bude 11, Tamara Kocourková chystá další zprávy a po 11. vám povíme, že zítra se bude konat Heřmaničkách na Benešovsku už druhý ročník benefičního koncertu Sanitka splněných snů. Pozvánku pro vás budeme mít po 11., tak si ji určitě nenechte ujít. Ani další příjemnou muziku. Teďka Báti.

Víte, že vodní nádrž Švihov je největší nádrží v České republice a dokonce i ve střední Evropě? Nachází se na pomezí středních Čech a Vysočiny. Slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast, včetně Prahy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan a ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Uhdeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Dnes je světový den hepatitid. Vodohospodáři dokončili rekonstrukci čistírny odpadních vod v Mělnickém v Telně. Bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. U bezmála tisícovky lidí v Česku odhalili za první půlrok letošního roku krevní testy hepatitidu typu C. Vypovídají o tom data Státního zdravotního ústavu. Nejčastější chronická žloutenka o sobě nedává po léta nijak vědět. Zjistit se přitom dá jednoduchým testem z krve. Lékaři u příležitosti Světového dne hepatitid vysvětlují, že v případě Cčka mají k dispozici velmi účinnou léčbu.
4: Kdybych to nezjistila, tak nevím, jak bych asi dopadla.
5: Uvědomuje si

0: Technici nainstalovali i takzvané mikrofiltry. Navýšená je také kapacita pro téměř 2,5 tisíce obyvatel. Pokračuje ředitel společnosti Josef Živnůstek.
1: Tady ta čistírna, ta její rekonstrukce stála nějakých 90-95 milionů korun. Kdybychom nedělali tu intenzifikaci, bylo by to samozřejmě významné méně.
0: Španělé očekávají vlnu veder, která zřejmě zkomplikuje hašení rozsáhlých lesních požárů. Hasiči v centrální části země zaznamenali v uplynulých hodinách v boji s ohněm pokrok. Teploty v Madridu a okolí mají ale i dnes a v příštích dnech překročit 35 stupňů Celsia. Na extrémní úrovni je proto i riziko vzniku dalších požárů. Ty současné už spálily 77 tisíc hektarů plochy. Kromě středního Španělska hoří také na jeho východě poblíž města Valencie. Národní stav nouze už v zemi platí šestým dnem. Sport. Fotbalisté Artisu Brno prohráli ve svém historicky prvním utkání v české nejvyšší soutěži s Mladou Boleslaví 2-4. Oba góly domácích dal v zápase úvodního kola šance ligy nigerijský útočník Kwadri Adediran. Bez týmového vítězství se z toho ale radovat nedokázal.
2: Když tým nemá výsledky, je úplně jedno, jestli dám gól. Takže teď to jako nějaký výjimečný okamžik necítím. Myslím na to, že se musíme zlepšit. A čím rychleji se nám to podaří, tím lépe. Počasí.
0: Čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, naměříme 26 až 29 stupňů. V průběhu týdne se pak podle meteorologů bude postupně oteplovat. Od čtvrtka se teploty budou blížit až 40 stupňům Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na okruhu ve směru na D1 jeďte velmi opatrně u nájezdu z Karlovarské D6. Na 26. kilometru stojí nepojízdná dodávka na začátku připojovacího pruhu. Je to za zatáčkou a musí se tak najíždět přímo na okruh. Tak jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Je tady poslední hodina dnešního středočeského dopoledne a i tou vás provede Iveta Chlumská.
4: A moc ráda, hezký den.
3: Středočeské dopoledne.
4: Teploty nám budou stoupat a tak pražští hygienici pravidelně kontrolují kvalitu vody ve venkovních koupalištích, třeba na Džbánu v Praze 6. Podrobnosti přidáme v této hodině. A taky máme pro vás jednu velmi příjemnou pozvánku. Zítra se bude konat v Heřmaničkách na Benešovsku už druhý ročník benefičního koncertu Sanitka splněných snů. A vy si to určitě nenechte ujít. Ani příjemnou muziku u nás na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, o to se postarají třeba Marika Gombitová, Hana Zagorová, Buty a další.
3: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 15 minut máme po 11. hodině. Jsme rádi, že stále věnujete svůj čas taky Českému rozhlasu Střední Čechy. Teď věnujte pozornost následující události. Letní parket Háječek v Heřmaničkách na Benešovsku. Právě tam se zítra bude od 17 hodin konat už druhý ročník benefičního koncertu pro sanitku splněných snů. Co vás tam čeká a jak je možné akci podpořit? No tak o tom si budu teď povídat po telefonu s jednou z organizátorek a také moderátorkou koncertu, Kateřinou Ševidovou. Kateřino, já vám přeji dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Pojďme tedy našim posluchačům prozradit, kdo v Heřmaničkách bez nároku na honorář na podporu zmíněného projektu vystoupí.
1: Tak na benefičním koncertě v Letním knihu Háječek v Heřmaničkách vystoupí spoustu regionálních kapel, jako třeba Rock Tom, skupina Poprask, zaspívá také zpěvačka Iveta Pěkná, Radek Žalud, Lenka Kajc, zaspívám tam také já se skupinou a hlavním hostem a hlavní hvězdou tohoto večera bude Jakub Smolík.
0: Sanitka splněných snů, co to je vlastně za projekt a komu pomáhá?
1: Projekt Sanitka splněných snů vlastně založila záchranářka Petra Homolová spolu se svým týmem. A tento projekt pomáhá těžce nemocným lidem, vlastně umírajícím lidem, splnit jejich poslední sny a přání.
0: Jak většinou ty sny vypadají? Co si lidé obvykle přejí?
1: Je to hrozně hezký pro nás, pro lidi, co jsme zdraví, tak jsou to taková banální přání. Lidé si většinou přejí třeba potkat se ještě se svojí rodinou někde na chatě, nebo kde vyrůstali, nebo být součástí svatby svých vnoučat. Takže opravdu jsou to takové drobná přání.
0: Je možné sanitku splněných snů podpořit i nějak jinak, než to, že zítra dorazím na benefiční koncert do Heřmaniče?
1: Tak kdo třeba nemůže dorazit, ale rád by dorazil, tak může i přesto si koupit vstupenku na tento benefiční koncert a nebo samozřejmě na stránkách Sanitky splněných snů je číslo účtu, kde mohou posluchači a všichni příznivci Sanitky splněných snů podpořit tento projekt.
0: Říká Kateřina Ševidová, která nebude chybět na zítřejším benefičním koncertu pro sanitku splněných snů v Heřmaničkách na Benešovsku. Ještě doplníme, že se tedy začíná v 17 hodin a konkrétně tedy to bude na letním parketu Háječek.
1: Ano, je to tak, přírodní parket. Tak bude nám krásně svítit sluníčko, takže srdečně jste všichni zváni.
0: A já děkuji za váš čas a za to, co děláte. Přeji, ať se vydaří akce a budu se těšit někdy naslyšenou.
1: My děkujeme vám za podporu a mějte se krásně. Naschledanou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Teploty nám stoupají, pražští hygienici pravidelně kontrolují kvalitu vody ve venkovních koupalištích. Třeba na Džbánu v Praze 6 zakázali před 14 dny koupání. Dnes se tam vrátili a jak kontrola dopadla, no tak to zjistíme, protože na místě máme našeho reportéra a za chvíli se s ním spojíme. Tak buďte u toho.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Miroslav Hanuš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: do třetí galaxie nás vzal Michal David. Minuta nás dělí od 11:30 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Pražští hygienici dnes znovu kontrolovali vodu v nádrži Džbán v Praze 6. Před 14 dny tam kvůli sinicím zakázali koupání. Jejich práci dnes sledoval náš reportér Ondřej Mikušek, se kterým jsem teď ve spojení. Ondřej, dobrý den.
1: Hezký den. Jsem tady na Džbáně už asi od 8:30 a opravdu jsem neviděl nikoho, kdo by se ve vodě koupal, přestože teplota vzduchu už je tady poměrně příjemná. Hygienici zákaz koupání nejspíš v nejbližší době nezruší. Podle nich se voda za poslední 2 týdny sice díky dešťům na první pohled mírně zlepšila, ale i tak jsou v ní sinice stále vidět. Odebrali tedy 3 různé vzorky, které jsou teď na cestě do laboratoře. Tam je v následujících hodinách odborníci vyhodnotí a výsledky lidé najdou ve čtvrtek na stránkách hygienické stanice hlavního města Prahy.
0: Ondřej, jak jsou na tom další přírodní koupaliště v Praze?
1: Naštěstí výrazně líp. Džbán je zatím jediným koupalištěm, kde zákaz platí. Celkově hygienici v Praze kontrolují 9 takovýchto míst a na většině je voda v pořádku. Maximálně je zakalená, ale stále nezávadná. Jen na koupališti Šeberák by si měli dávat pozor třeba těhotné ženy, alergici nebo lidé se slabou imunitou. Zkrátka, jak je hygienici označují, vnímaví jedinci. I na Šeberáku už totiž nějaké sinice jsou, i když jich asi není tolik jako tady na Džbánu. Každopádně je potřeba posluchače ještě upozornit, že většina těch posledních výsledků, které hygienici vydali, je už 2 týdny stará. Další odběry probíhají právě v těchto dnech a výsledky z nich budou ve čtvrtek. Možná se tedy vyplatí pár dní s koupáním v Praze počkat.
0: Ondřej, hygienici ale nekontrolují každou vodní plochu, ve které by se lidé mohli koupat. Jak tedy sami poznáme, jestli je voda v pořádku nebo není?
1: Je pravda, že třeba v různých rybnících nebo řekách hygienici odběry neprovádí. Jedinou výjimkou je Branická pláž, kde tedy kontrolují vodu ve Vltavě. Lidé si na těch jiných místech můžou udělat sami jednoduchý test, nabrat trochu vody do plastové lahve a nechat ji asi 20 minut na slunci. Pokud se usadí zelený povlak jen nahoře u hladiny, pak jde o sinice a lidé by se v takové vodě koupat neměli. Pokud ale znečištění zůstane i níž, tedy rovnoměrně v celé lahvi, pak to jsou jen řasy, které jsou víceméně zdravotně nezávadné. Obecně taky podle hygieniků platí, že sinice se tolik neusazují v tekoucích vodách, takže v řekách většinou bývá riziko menší.
0: S reportérem Ondřejem Mikuškem jsme si povídali o kvalitě vody v pražských koupalištích. Děkujeme, hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

zeme zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Tentokrát budeme mít hosty dva, otce a syna. Oba se jmenují Filip Jícha a oba jsou dálkoví a zimní plavci. Mladší z nich dokonce přeplaval kanál La Manche.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Čas nám utíká, čas nám letí, minutu máme po 11:45. Je tu čas prázdnin, dovolených, kam se vrtnout? No, poradí Denisa Hergeslova.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Do zákulisí pražské staré čistírny odpadních vod v Bubenči můžete až do konce prázdnin přijít vždy v úterý či ve čtvrtek s celou rodinou. Konají se tu komentované prohlídky historického areálu i speciální prohlídky pro děti. Projdete si původní podzemní prostory, parní strojovnu i někdejší stoku a seznámíte se s historií čištění odpadních vod v Praze. Prohlídka trvá zhruba 70 minut. Malé dřevěné divadélko, obrázky a silné příběhy. To je tradiční japonské kamishibai. Jeho kouzlo můžete zažít v zahradě Muzea berounské keramiky, kam vás zve městská knihovna v Berouně. Představení začíná v 15 hodin. Děti potěší milý příběh s krásnými ilustracemi české spisovatelky a výtvarnice Daisy Mrázkové. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Dvanáctá hodina se blíží, polední zprávy pro vás chystá Tamara Kocůrková. Po 12. chystáme hodinu příjemné muziky a vy si chystejte mobily a posílejte vzkazy. Já je ráda přetlumočím. Číslo naší SMS brány 90 011 04 je stále stejné. Pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo přes webový formulář, ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.

Víte, že hrad v Mladé Boleslavi stojí na místě slovanského hradiště, které v 10. století založil kníže Boleslav II.? Dnes je tam okresní archiv a městské muzeum. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žije

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Zveme vás na druhý ročník benefičního koncertu pro sanitku splněných snů. Ve středu 29. července od 17 hodin v letním kině Háječek v Heřmaničkách vás čeká večer plný hudby s Jakubem Smolíkem, Kateřinou Ševidovou a dalšími hosty. Přijďte si užít koncert a zároveň podpořit projekt, který plní poslední přání nevyléčitelně nemocným. Více informací najdete na hajeckhermanicky.cz. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Střední Čechy.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Schodek státního rozpočtu by podle Babiše měl být příští rok významně pod 400 miliardami. Hygienici znovu kontrolovali vodu v přírodním koupališti Džbán. Bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Schodek státního rozpočtu bude příští rok podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO výrazně pod 400 miliardami korun. Řekl to před schůzkou s ministryní financí a stranickou kolegyní Alenou Schillerovou. Babiš chce v příštím roce tlačit vládu k úsporám.
4: Každý ministr dostal za úkol předložit tabulku, kde je rozpočet 26, návrh ministerstva financí na 27 a jeho představa. S tím, že samozřejmě zvlášť investice, a zvlášť jsem si vyžádal top 20 výdajů.
3: Babiš zároveň potvrdil, že by výdaje na obranu měly být 2% HDP. Letos plánuje stát hospodařit se schodkem 310 miliard. Pražští hygienici dnes opět kontrolovali vodu v nádrži Džbán. Koupání tam před dvěma týdny zakázali kvůli sinicím. Vzorky z dnešního odběru teď posuzují laboranti státního zdravotního ústavu. Výsledky zveřejní hygienická stanice hlavního města Prahy ve čtvrtek. Podle Heleny Mikulášové z oddělení hygieny bude zákaz koupání ve Džbánu platit dál.
5: Tady od pohledu už je vidět přítomnost těch sinic. To je ten takzvaný vodní květ. Je málo pravděpodobné, že by se ta situace nějak jako

0: Ve přípravy vyjeli na let, nechyběl mezi nimi ani útočník Dominik Lakatoš. Ten si pochvaluje, že se hráči připravují nejen pod dohledem hlavního kouče Petra Hakena, ale také dalších dvou osobností české hokejové scény, Jakuba Klepiše a Františka Ptáčka.
1: Tak je to perfektní pro nás všechny, že takovýhle persony prostě a takovýhle hokejisty, jaký byli, tak že nám mají co dát a ten hokej jako samozřejmě strašně dobře vidějí a myslím si, že je to jedině dobře pro nás všechny, jak jako pro nás hráče, tak pro klub, že takovýhle lidi a takovýhle jména tady můžeme mít.
0: Sérii přípravných zápasů odstartují hokejisté Mladé Boleslavy na ledě Liberce, a to ve čtvrtek 6. srpna.
2: Počasí.
0: Odpoledne čekáme polojasno až jasno, naměříme 26 až 29 stupňů. V průběhu týdne se pak podle meteorologů bude postupně oteplovat. Od čtvrtka se teploty budou blížit až 40 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na východní části okruhu směrem na Černý most se sune fronta hlavně kamionů v pravém pruhu až nakonec Novopatské a na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly polední zprávy a teď už vaše písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
3: Já vám přeji krásné poledne.
2: Písničky se vzkazem.
3: Pokud si dopřáváte oběd, tak samozřejmě i dobrou chuť a jinak příjemný poslech muziky. Je pestrá v této hodině a ráda přidám k písničkám vaše vzkazy. Můžete je posílat do naší SMS brány na číslo 90 01 04 ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo přes webový formulář, ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
2: Písničky se vzkazem.

Ne, není v tahu, hodina příjemné muziky, ba naopak je na začátku a k písničkám ráda přidám vaše vzkazy. Píšete mi: dobrý den, zahrajte písničku pro mamku paní Hanku, ať má pěkný den a dobrou náladu. Napsal nám syn Karel, tak ji umocníme Radkem Tomáškem.

0: Písničky se vzkazem.
1: 17 minut po 12. stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky a přidávám další váš vzkaz. Zahrajte pro manžela Viktora k jeho svátku. Hodně zdraví, štěstí a lásky mu přeje manželka Radka a synové Tomáš a Vojta. I my Viktorům přejeme všechno jen to nejlepší.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Ženy v půlce života často hrají roli všem vyhovět a do toho se vnímají jako neviditelné. Mění se jim tělo a to všechno má vliv i na psychiku. Co poradí mentální koučka Iveta Clark a nejznámější česká modelka 60+, Hana Janata?
2: A já najednou jsem se cítila svobodná. Začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. We'll be right back.

0: Písničky se vzkazem.
1: Stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, jsme rádi, že vám stále můžeme posílat příjemnou muziku a přidávat i vaše vzkazy. Píšete mi hezký den vám všem, posluchačům i neposluchačům. Ivetu posílám hudební pozdrav Janinám, Veronice, Marcele z Prahy, taky Stáně, Alče, Maruškám, Romanovi s rodinou, Maru z Malče a ostatním. Napsala nám babi Jarka z Kladna. Taky zdravím.

0: koníčky se vzkazem.
1: 1:04, píšete mi dál. Viktorové dneska slaví svátek a mezi nimi i náš děda Viktor z Kostelce nad Černými lesy. Dědo, přejeme ti pevné zdraví a na zahrádce, ať se ti daří. Za celou rodinu písničku posílá vnučka Simča. A my posíláme za celý Český rozhlas Střední Čechy velkou gratulaci. Zdraví Vrchovatě.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám díky tobě, do

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Písničky se vzkazem.
1: A co mi ještě píšete do písniček se vzkazem? Zahrajte všem, kteří se netěší na ty vysoké teploty, tak hlavně ať je všichni ve zdraví přežijeme, napsala Pavla. Držme si palce.

To byl mistr zkratky Petr Spálený, no a hostem Alex Minářové byl před časem herec Miroslav Hanuš. Tak si jejich povídání můžete na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy po 13. hodině připomenout po zprávách s Tamarou Kocourkovou. Hezký den.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,0 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Silničáři odložili začátek rekonstrukce mostu v kamenném přívoze u Prahy na 17. srpna. Jež zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslaví je nejšikmější na světě. Bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Začátek opravy mostu v kamenném přívoze poblíž Prahy se zdrží nejméně o 2 týdny. Konstrukce je ve špatném stavu, dělníci ji proto musí zbourat a postavit novou. Práce chtěla krajská správa a údržba silnic původně zahájit příští týden v pondělí. Nakonec začnou nejdříve 17. srpna, vysvětluje její mluvčí Petra Kučerová.
3: Potřebujeme především dořešit organizaci autobusové dopravy během stavebních prací. Pokud se podaří toto vyřešit, práce začnou podle plánovaného termínu.
2: Obce a města z oblasti Dolního toku Berounky nesouhlasí s odložením výstavby železničního tunelu mezi Prahou a Berounem. Ve společném stanovisku vyzvali ministerstvo dopravy a správu železnic, aby pokračovali v přípravách projektu. Podle nezávislého starosty Černošic Filipa Kořínka je železniční tunel potřeba nejen pro tamní obyvatele, ale i pro vznik vysokorychlostních spojů mezi Prahou a Německem.
4: Pokud vláda teď kvůli úsporám na nějaké volební balíčky a možná krátkodobé výdaje by škrtala prostředky z přípravy na výstavbu tohoto projektu, tak by to bylo velmi krátkozraký.
2: Správa železnic minulý týden uvedla, že stavba železničního tunelu začne v roce 2032 a potrvá 12 let. Mladá Boleslav má nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbu na světě. Její věž zříceniny hradu Michalovice. Magistrát tak může usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Stálo by to zhruba 1 milion korun, říká mladoboleslavský radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
5: Debatu 100% otevřeme. Myslím si, že ten závěr učiníme časem. Asi budeme chtít vést určitý dialog s veřejností a myslím si, že je i dobře, aby veřejnost trošičku dala najevo, jestli ta částka, která může dosáhnout až 1 milion korun, je z jejich pohledu efektivně vynaložená. Sport.
2: Česká

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na okruhu ve směru na D1 jeďte velmi opatrně u nájezdu z karlovarské D6. Na 26. kilometru stojí nepojízdná dodávka na začátku připojovacího pruhu. Je to za zatáčkou a musí se tak najíždět přímo na okruh. Na Štěrboholské spojce trvá silnější provoz z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 a omezení brzdí provoz u sjezdu na letiště ve směru z Prahy se zastavuje už u sjezdu na Evropskou. V opačném směru postojíte od konce D7 ze 7. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
2: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím Majora Korejse či Starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás. Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý co by major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování cen Thálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale ty Thálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle, já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo, Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi, to nemůže vyjít, Ondřej, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli, jo, protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo? Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem, někdo je zas moc na ně komunální, no tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohle to zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování. Vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Thálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to je takový to, a tím vzniká otázka, že jo? Tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, já to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak si se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jak jste měl pocit po skončení Thálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že jo, tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem
1: ano,
0: všem.
1: Ano, tak Mirek asi ten, tak, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je danej, pořadí těch. No a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit. To jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a tam byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, být připraven, toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říkají, už seš minus 5 minut, už seš prostě 10, 15, jo, a je to přímý, no.
0: Jste ale to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na ty předávající, protože já jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkují. Mladí se dojímají a děkují prostě 3x díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkují taky 3x díl, no takže vám to nevíde, ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu, jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě ten jedinej snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak to jsem já nedělal.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. V minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
2: No, na škole
1: ještě?
2: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
1: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
2: Ani ne, to jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska a tak jsem se na to necítil, ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šly jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů.
1: Tak no. Vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké bardy jste tam stihnul zažít? No, jako rád vzpomínáte?
2: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. A byl tam pan Kemr ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
1: Měl nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
2: tak
1: přístup?
2: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně. To byly Nezralé maliny. Nezralé maliny se jmenuje ta instance televizní. To je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským, mimo jiný teda. A já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale. Jo? Ale s tím krokem šli a rovnou, prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A jsem si říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví, o fotbale prostě.
1: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte.
2: Ano,
1: i o tom budeme mluvit.
2: No, takhle, já mám takovou, já se sportem nesouhlasím.
1: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte, to je přesné. To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně nějakou menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte to, nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu invalidního důchodce už, takový, který plácá blbosti. Jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Říkal jsem si, Korejs, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejs je vzorňák, jo.
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalého je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že jo? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že jo, dospělí, dneska jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiný věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, Majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, no, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval, jo, ten tým je sestavený nějak, jo, třeba teď frčej, že jo, ženy, jo, teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena, takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo, v některém díle dorazí její bývalý manžel či milenec, také policista, že to se tak opakuje. No a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si toho žádá. Není zvědavej na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál, a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejs je vynikající policista. Jo? Možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, když zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejse, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení a outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Zrovna outsideri.
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problém, ale jde to dopředu. A říká, vyhodí to Korejse, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že jo, čím se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stal se z něj nakonec takový outsider. Možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně. Jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl. Jo? My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak. Že? A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každý si myslím, že řekne, no tak... Ten, tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, že tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi a Ondra Vetchý tam má jako diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkalo, já si to tak pamatuju, a on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu tiskovku, úplně nevoholený a jet jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi řekla, že si ten záběr strašně pamatujou, ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto. Hmm.
0: Tak. Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, a když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený, jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, neskuly olympijské, ale takové to fair play. Ale já kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, že jo, nebo tam fixujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tělo. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říká, to není jako prospěšný tělo. Říká, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě.
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůhlat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Mám je líto toho, co prohraje.
1: No, mě líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhle tom.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu, kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů, nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby, a jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místopředsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem alias Korejsem či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu ve filmu Vyšehrad. Překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli ano. Jste si střihnul.
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, si myslím, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, sokol, nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřeníma momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu...
0: Takový bafuňář,
1: no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozujou, jenom koukají, co by tam jako ukradli a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád. Jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému, já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval, no a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí a tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor, no. Ale díval jsem
0: pokud
1: se...
0: Pokud nebude sedět ještě.
1: No, teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Seděl jsem, tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuť usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že z toho vězení. Všecko postavený na hlavu, tak... Já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčulujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů. Jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo. A já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo? Že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdálil jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to šlo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Mott, velmi známá hra, která je ve Studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v divadle Na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru? Pan Kaplan má Třídu rád a ještě se obsadit tady.
1: A ještě se obsadit. No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic, zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole, je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Mott. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A na sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo, který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou a tam se pak učí anglicky v 90. kde je úplně jasný a když já vím, že tohle je 38. potom jako 41. že těm lidem je 80 a ta válka bude trvat ještě do 45. tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou, že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky, jo. Tak je to, umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej, tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jak jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni.
0: Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede, držím palce a hlavně ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
1: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Ledviny jsou nejčastěji transplantovaný orgán. Loni chirurgové provedli skoro 580 operací. Praha 2 otevřela opravený park Karlovské předmostí. A odpoledne zůstane jasno, v noci klesne teplota až na 12 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezké odpoledne. Chirurgové loni provedli v Česku téměř 580 transplantací ledvin. Meziročně to je o 55 víc. Ledviny jsou tak stále nejčastěji transplantovaný orgán. Nevydrží ale fungovat na pořád a pacienti se pak často na operace vrací. Podle Ondřeje Viklického, přednosti transplant centra v pražském IKEMu, je výhodnější získat novou ledvinu od žijícího dárce, je kvalitnější a vydrží déle.
3: 25 let očekáváme, že bude ledvina fungovat od žijícího dárce, aspoň naše data z IKEMu toto svědčí. Ale když ten dárce je starší, no, tak ta funkce není tak dlouhá. A čím díl ty pacienti jsou na dialýze, tím více objevuje komplikací, které nakonec tu transplantaci znemožní. Že už potom není dostatečně fit na to, aby mohl tu transplantaci podstoupit.
2: Průměrná doba dožití pacienta na dialýze je podle Viklického 5 let. Dělníci dokončili rekonstrukci parku u Nuselského mostu v Praze 2. Od letošního jara tam vyměňovali lavičky, opravili zítku a cesty. Uprostřed zeleně nově stojí bronzová plastika, připomínající bývalou dětskou nemocnici na Karlově. Přeměna parku stála asi 20 milionů korun, potvrzuje starosta druhé městské části Jan Korseska z ODS.
4: My vlastně chceme propojit tu pěší túru tady po našich parcích, aby ty lidi si měli kde sednout, odpočinout. Tady historicky vlastně stála dětská nemocnice a vstoupila stavbě Nuselského mostu a vlastně tenhle monument tady připomíná tu minulost.
2: Ode dneška bude na Palackého náměstí v Kutné Hoře promítat kinematograf Bratří Čadíků. Lidé můžou na projekce Pod širým nebem přijít do pátku. Kromě filmů jsou na programu i hudební vystoupení. Dnes od 19 hodin je to koncert tamní skupiny Trampoty. V 9 večer pak začne promítání snímku Moře na dvoře. V dalších dnech uvidí návštěvníci třeba filmy Kouzlo derby nebo Boží úlet. Vstupné na projekce je dobrovolné a výtěžek organizátoři použijí na dobročinné účely.
1: Sport.
2: Poprvé se v rámci letní týmové přípravy sešli na ledě hokejisté Mladé Boleslavy. K mužstvu už se také připojili hráči, kteří přes léto trénovali individuálně. Dosavadní přípravu přiblížil trenér Petr Haken.
5: Ta příprava na suchu byla letos relativně delší. My jsme vlastně zkrátili to období mezi koncem, což byl druhý týden v červenci, a nástupem na led, kdy vlastně minulý týden jsme začali testováním. Pro nás pozitivní, že v té přípravě se nikdo nezranil, že jsme byli všichni zdraví. A i hráči, kteří vlastně měli individuálně, připravovali se tady s námi, takže se všichni sešli.
2: První přípravný duel bruslaři odehrají ve čtvrtek 6. srpna v Liberci.
1: Počasí.

0: směru, a to z Cínovecké od sjezdu na Zdiby. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď je tu středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
2: Krásné úterní odpoledne všem.
1: Středočeské odpoledne.
2: Už za chvíli nás František Kinský v zámeckém létě zavede na zámek Valeč. Cukrář Vojtěch Vrtiška stvoří piškotový zákusek s ovocem a sněhovou čepicí a zjistíme, jak probíhá letní sezóna na Sázavě. Písničky, které nestárnou, zaspívají Jiří Korn, Jana Kratochvílová a Helena Vondráčková.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Dnešní středočeské odpoledne začíná na zámku. František Kinský už je připraven na další exkurzi.
1: Zámecké léto.
2: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
3: Kastelánem státního zámku Valeč, Milošem Bělohlávkem, se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
4: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 1945 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci Severní Koreji, pak dětský domov, a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
3: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
4: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí, a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Brownových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti, ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
3: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
4: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, Déméter, bohyni úrody, Afroditu, boha času, Chrona, a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá, a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Hudební kavárna Pavla Vítka. Pozvání na kávu tentokrát přijal moderátor a diskžokej Martin Hrdinka. Povídat si s ním budeme o muzikálech, kterých je spoluautorem, anebo o anketě Hit století. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Středočeské odpoledne pokračuje, teď si osladíme život. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze třetího místa roku 2023. Šlo o piškotový zákusek s rebarborou a sněhovou čepicí, původně od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou. Naučíme se ho teď dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Vojtěch Vrtiška, ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
2: Pochoutkový rok.
1: Já začnu krémem. Tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. A pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
3: Ten studený krém dáme do mísy od robota.
4: To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
3: Vyšleháme to?
1: Je to tak.
3: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka.
4: Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
1: Uděláme si korpus. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem. Rychle tam vyšleháme žloutky. Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
4: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
1: Přesně tak.
4: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
1: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh. My si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
4: Ten náš piškot pistáciový.
1: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií. Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru, ten efekt bude stejný.
4: Tím vyložíme tedy stěny toho ráfku dortového.
1: A posadíme si tam náš piškot.
4: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš. Na to naneseš tu rebarboru nějak?
1: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Mám tady vychladlou rebarboru, taky tam celou takhle mrsknu.
4: Si vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a na to pak pohačáme sněhovou čepici.
4: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
1: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
4: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu?
1: Já jsem na výsost spokojen.
4: Krásná práce.
0: Tak tolik tento úžasný piškotový zákusek, který najdete v receptu podle Vojtěcha Vrtěšky na www.pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také ten původní recept od pana Jiřího Pospíšela z Rudy nad Moravou. No a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 umístil na stříbrné pozici. Půjde o záhorácké závitky s chlupatými knedlíky, které se svým vylepšením připraví šéfkuchař Jaroslav Sapík.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne. Řeka Sázava je jedním z vyhledávanějších letních cílů ve středních Čechách. Zatímco jedni vyrážejí na vodu, další si užívají koupání a odpočinek na břehu. Jaká je zatím letošní sezona a co všechno Sázava jejím návštěvníkům nabízí, to nám teď už prozradí naše reportérka Elena Chomátová. Elen, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak jak to tedy u řeky vypadá, kolik lidí dnes vyrazilo k vodě?
1: Tak já jsem vyrazila na Čerčanská koupadla a jsem tu přímo na břehu řeky Sázavy. Za ten čas, co tu jsem, tak k vodě dorazilo několik lidí. Teď odpoledne jich začíná chodit více. Já jsem se tady dala také do řeči s panem Ondřejem, který tu v Čerčanech žije, a ten mi sdělil, že když je takhle hezky, tak se sem občas v týdnu přijde zaplavat a pak se prý odmění jedním točeným. Víkendy prý vynechává, to tu bývá více lidí. Jinak to místo tady u řeky je také zajímavé tím, že je tu jez, po kterém se můžete procházet, i si tu tak na něj sednout a kochat se tekoucí vodou. Buď si věci můžete nechat u volnočasového areálu právě Čerčanských koupadel, nebo je tu z druhé strany takový travnatý plácek. Často sem do Čerčan po řece zamíří také vodáci. Funguje to i půjčovna lodí. Odtud se většina vodáků pak vydá směrem do Týnce nad Sázavou. Jinak tu funguje také kemp, takže se sem chodí koupat i ubytovaní návštěvníci. Ta voda tu vypadá čistá, já jsem si teda namočila jen nohy, ale i ta teplota mi přijde příjemná.
0: Je tam u vody i nějaké další vyžití, můžou se návštěvníci někde občerstvit nebo strávit čas i jinak než koupáním?
1: Ano, tady v Čerčanech toho najdete hodně. Jak jsem již zmínila, je tu zázemí v podobě kempu. Přes den si tu můžete půjčit paddleboard, nebo si tu můžete zahrát beach volejbal, nebo třeba tenis. Letní večery tu probíhají koncerty, živá hudba tu bude i tento pátek. Samozřejmě tu funguje i občerstvení. Navštívit tu můžete bistro, které je otevřeno každý den. Je tu u něj i příjemné venkovní posezení a funguje tu také restaurace koupadla, ta je otevřena od čtvrtka do neděle.
0: Doporučila bys nám i další místa u řeky Sázavy, která stojí za to navštívit?
1: Tak určitě byste neměli vynechat město Sázava, kde nad řekou najdete jeden z nejstarších benedictských klášterů u nás. V okolí města tu najdete také několik kempů, třeba kemp Cíl nebo rekreační areál Sázavský ostrov. Za koupáním byste se mohli vydat také na plovárnu Senohraby, kde naleznete také občerstvení, zastřešené sezení u ohniště i půjčovnu sportovního náčiní.
0: Z Čerčan na Benešovsku se nám přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Víte, že ve svatém Janu pod Skalou na Berounsku můžete vejít z kostela svatého Jana Křtitele rovnou do jeskyně? Podle legendy tam v 9. století žil první křesťanský poustevník Ivan. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan a ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Uhdeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: V Česku v prvním pololetí stoupla tranzitní migrace, nejčastěji šlo o Rusy. Vodohospodáři dokončili rekonstrukci čistírny odpadních vod v Mělnickém v Telně. V noci klesnou teploty až na 12 stupňů, zítra bude přes 30. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré odpoledne. Policie v prvním pololetí letošního roku zadržela 169 lidí, kteří přes Česko přecházeli do dalších zemí Evropské unie. To je o 117 víc než loni, ukazují její data. Většinou šlo o Rusy a nejčastěji směřovali do Německa. Využívali k tomu trasu z Chorvatska přes Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko. Vzrostl i počet lidí s nelegálním pobytem. I přesto má podle policie tranzitní migrace minimální dopad na bezpečnostní situaci. Společnost vodárny Kladno-Mělník zrekonstruovala čistírnu odpadních vod v Mělnickém v Telně. Kromě nové technologie technici nainstalovali i takzvaný mikrofiltr. Navýšená je také kapacita na 2240 obyvatel. Pokračuje ředitel společnosti Josef Živnůstek.
4: Tady ta čistírna, ta její rekonstrukce stála nějakých 90-95 milionů korun. Kdybychom nedělali tu intenzifikaci, bylo by to samozřejmě významné méně.
2: Žáci základních škol v Praze 10 pomohli proměnit zeď mateřské školy u Vršovického nádraží. Podle jejich návrhu tam vznikla nová nástěnná malba, kterou vytvořil profesionální umělec. Radnice chce podobnými aktivitami podpořit zájem mladých o své okolí, říká její mluvčí Jan Bruno Trop.
5: Veřejný prostor netvoří jen budovy, parky nebo chodníky. Jeho podobu ovlivňují také lidé, kteří v něm žijí. Posprejovaná zeď v areálu mateřské školy u Vršovického nádraží se proměnila v originální umělecké dílo a získala zcela novou tvář. Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny kouče. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP bude trénovat Francouz Frédéric Fontank. Podrobnosti má Lukáš Antoš.
6: 39-letý kouč minulosti dovedl Caroline Garciaovou až na čtvrté místo světového žebříčku a k triumfu na turnaji mistryň. Spolupracoval také se současnou světovou čtyřkou Felixem Ožerem Aliasimem. Teď povede Lehečku po Michalu Navrátilovi.
3: Počasí.
2: Odpoledne a večer zůstane jasno, teploty v noci klesnou na 15 až 12 stupňů a zítra překročí tropickou třicítku.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Nesouvislou kolonu kamionů v pravém pruhu čekejte už na příjezdu do Prahy po dálnici D1. Začíná u Průhonic na 6. kilometru a následně pokračuje přes celou Spořilovskou, Jižní a Štěrboholskou spojku až do Novopatské před omezení Vekbelské. Osobní auta projíždí levými pruhy rychleji. Kamiony popojíždí před omezením Vekbelské také v opačném směru, a to z Cínovecké od sjezdu na Zdiby. A provoz vázne na Pražském okruhu směrem na letiště. Zpomaluje se u sjezdu na Vestec a pomalu se jede přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta zdržení 15 až 20 minut. Kamiony se v pravém pruhu zdrží ještě déle. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pokračuje středočeské odpoledne a Pavel Kučera.
7: Pěkné úterý i dál s námi.
3: Středočeské odpoledne.
7: Počasí pro finále července už za okamžik.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteorolog České televize Pavel Kara s námi. Dobrý den.
2: Přeju krásné odpoledne.
1: Jak máme dnes?
2: Dneska máme podstatně slunečnější odpoledne a taky teplejší. Teploty se pohybují mezi 24 a 27 stupni. Na obloze většinou skoro jasno nebo polojasno.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci se bude ochlazovat na 15 až 12 a v údolích může teplota klesnout až na 10 stupňů Celsia. Bude jasno nebo skoro jasno, no a slunečná bude i středa a teploty budou zase o pár stupínků vyšší než ty dnešní. Maxima se zítra budou dostávat už nad tropickou třicítku mezi 30 a 33 stupňů. Celý den bude svítit slunce a vád bude slabý proměnlivý nebo slabý jihovýchodní vítr.
1: Budou i ty další dny tropické?
2: Budou tropické a dokonce se teplota bude dostávat až nad 35 a výjimečně k 38 nebo dokonce k 39 stupňům Celsia. Nejtepleji bude ve čtvrtek a v pátek, kdy bude ještě většinou jasno polojasno. V pátek už se můžou ojediněle objevit první přehánky nebo bouřky a večer začne od jihozápadu oblaků přibývat. No a v sobotu už dojde ke zmírnění teplot, to znamená, že teploty budou sice tropické, ale už se nebudou dostávat nad těch 35 stupňů, budou to teploty mezi 29 a 33 stupni. Čekají nás i velmi teplé noci, kdy se teplota na řadě míst během noci nedostane pod 20 stupňů, takže noci budou tropické, no a místy se budou vyskytovat už během soboty přehánky a bouřky. K večeru vždy dojde k ubývání srážek a taky oblačnosti.
1: Tak děkujeme za tu tropickou předpověď a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Přeju pěkné odpoledne, naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: země.
1: Víte, že prý nejkrásnější pohled na Vltavu je z vyhlídky Máj? Najdete ji nad bývalými svatojánskými proudy nedaleko Teletína. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Vysíláme pro vás středočeské odpoledne. Zástupci církve a Týnce nad Sázavou na Benešovsku dnes otevřeli časovou schránku, kterou našli stavbaři při opravě věžičky kostela svatého Šimona a Judy. Hrozilo, že kvůli havarijnímu stavu spadne. Schránka ukrývala například dobové noviny. U otevírání kapsle byla naše reportérka Věra Hajková. Hezký den.
1: Přeji pěkné odpoledne.
0: Věro, co dalšího schránka ukrývala?
1: No, nutné je říci, že obsah schránky je z roku 1975, kdy byla poslední oprava věžičky. Součástí obsahu schránky byl ručně psaný dopis od samotných řemeslníků, pánů, klempířů z Prahy, kteří opravu prováděli. Za farnost tam byl dopis psaný na stroji a je v něm přesný popis těch prací. Třeba i to, že byl na věž vrácen kříž, který se z věže propadl do střechy kostela po silné bouřce. No a byla tam taky uvedená částka té opravy, a to až 150 tisíc korun.
0: Co se v listopadu 1975 psalo?
1: No tak my jsme tam našli noviny jako třeba Pravda, Lidová demokracie a taky Katolické noviny. A nejenom já, ale všichni jsme si s chutí pročítali, co se tehdy dělo a o čem se psalo. Připomenu, že šlo o dobu, kdy byl Sovětský svaz za komunistického režimu naším spřáteleným státem, takže se není třeba divit titulkům jako Poselství Leonida Brežněva, Dohoda o československo-ruském obchodu. V Katolických novinách jsem se začetla do článku s nápisem Kosmický Kristus král. A pak jsem taky nalistovala tištěný program rozhlasu. Třeba v neděli 23. listopadu 1975 v 9.05 začínalo pásmo Hrajeme za dobrou práci, následoval Ruský les a potom koncert přátelství.
0: Tak my ti za chvilku zahrajeme za dobrou práci, jen co se zeptám, jestli je v plánu po opravě té věžičky zase do ní znovu umístit schránku s odkazem budoucím generacím.
1: Ano, to určitě v plánu je. To, co jsme našli dnes, zůstane v trezoru na faře, aby to bylo uschováno pro další generace, a v plánu je dát do věžičky schránku novou. Opět tam bude dopis o opravě, o dnešní době. V plánu je tam dát taky aktuální noviny a současné peníze.
0: Z Týnce nad Sázavou se nám přihlásila naše reportérka Věra Hajková. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Tentokrát budeme mít hosty dva, otce a syna. Oba se jmenují Filip Jícha a oba jsou dálkoví a zimní plavci. Mladší z nich dokonce přeplaval kanál La Manche.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy. Martin Písařík připomene místa, kde země třese se.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Úterním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Antonínem Procházkou. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srst plný čbán, už to vzdej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Premiér Babiš jednal s ministryní financí o schodku státního rozpočtu. Projednat ho chce i s dalšími ministry. V Nymburce po rekonstrukci otevřou pro veřejnost staré děkanství a zítra bude znovu přes 30 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, dobré odpoledne. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řešit i s dalšími ministerstvy. Řekl to po jednání s šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou z ANO. Ministry chce příští rok tlačit k provozním úsporám, zároveň očekává růst investic. Přesnou výši schodku Babiš nezmínil. Dopoledne ale řekl, že by to mělo být významně pod 400 miliard korun. Tento týden by měl premiér o rozpočtu jednat taky s ministry obrany a vnitra. V jednání bude podle něj pokračovat i Alena Schillerová.
2: Paní ministrině vlastně po vládních prázdninách začne vyjednávat s jednotlivými ministry, zatím šéf rozpočtu pan Thiel bude vyjednávat na svojí úrovni, takže já jako vám teď asi neřeknu nic konkrétního.
1: Podle Schillerové bude možné udělat přesnější odhad deficitu až po zpracování makroekonomické prognózy za srpen. Nymburk plánuje znovu otevření starého děkanství. Památkově chráněný objekt v centru města je nově opravený, rekonstrukce trvala skoro 3 roky. Prostory si veřejnost bude moct poprvé prohlédnout 5. září během nymburského posvícení.
3: V opraveném areálu bude pobočka turistického informačního centra. Počítá se i s výstavními prostory, obřadní síní nebo třeba kavárnou. Úpravy umožnily zpřístupnit i další hradební věž. Ta navazuje na už otevřenou výhlídku, která je součástí městského opevnění. Práce stály skoro 60 milionů korun a část rozpočtu pokryla dotace. Z Nymburka Michal Trnka, Český rozhlas.
1: Nová venkovní učebna vznikne v areálu základní školy pod Žvahovem v pražských Hlubočepích. Stavba z přírodních materiálů za téměř 4,5 milionu korun bude mít kapacitu 36 žáků. Škola ji bude využívat celoročně, a to i pro příměstské tábory. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové má výuka ve venkovní učebně začít letos v září.
4: Učebnu škola akutně potřebuje jako provizorní umístění další kmenové učebny, jelikož naplněnost šplhá ke 100%. Po plánované dostavbě chybějících učeben bude sloužit pro výuku environmentální výchovy a přírodovědných předmětů.
0: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až jasno. Nejvyšší teploty budou 30 až 33 stupňů a meteorologové varují před zátěží teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: V Praze v Dobřížské ulici směrem na Barandovský most se za tunelem Mrázovka řeší nehoda dodávky s osobním autem v levém pruhu. Regulují se proto vjezdy jak do Strahovského tunelu, tak do tunelu Blanka směrem Stroji. Zdržení před tunely je na 10 minut. A nesouvislá kolona kamionů popojíždí z jižní spojky od Spořilovské. Následně pokračuje přes Štěrboholskou spojku a Pražský okruh až do Novopatské. Před Kbelskou osobní auta se v celém úseku zastavují jen nárazově na některých místech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
5: S humoriádníkem Antonínem za

0: Ďakujem, že si, tak to bola písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No košile mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No, tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji?
1: No, tak co
0: něco veselého.
1: Cože?
0: Něco veselého.
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým. No, takže já teďka zkouším v divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no. Já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Tak já navážu místa, kde to máte v létě rád?
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, no. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou v Kroměříži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého takového oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že od rána do večera.
0: Proč ne? To k létu patří. A propo, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc... Já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takový chcíplej, no.
0: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. V podstatě. Odpovězte mi na otázku.

0: otázku.
1: Přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď přežít, s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich teplo, Miroslav Horníček.
0: Mm-hmm. Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam je takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem. Takový indiánský souboj, že každý ho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhý mu dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, dýku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí a jde na ně jenom tou svou slavnou pěstí, že jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Ford, který už se mnou hrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben. Musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl a to je Old Shatterhand. A teď on úžasne, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhande, ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místo aby mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil, tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona a on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mávala rukama. No vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10-minutový tanec, protože nikdo tam, my jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy, jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal, páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci a no, hrozně nám vynadal. Strašně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik syn lovce medvědů, známá to májovka. Zažil jste něco podobného na divadle, zažíváte stále?
1: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
0: Václava Neužila.
1: Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal, počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam tečel a pan, no já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal, ne, posečkej ještě, mladý muži. A držel mě tam. A já jsem říkal, co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
0: No, zase nevyplácí dělat si neschvály takhle. No, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor Mezera A, Humor Mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 01 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, ne, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku, můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Krásné odpoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: A prosil bych Ačko,
3: ano.
4: Horníčka, protože to byl génius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: Prostě génius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme. Děkuji. A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil asi 20 let, jsme jezdili a vždycky to bylo strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a on tam chodili takový hezký holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Hezké. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tady se Zemník, vás zdraví, Pavle Kučero.
3: Dobrý den.
6: S dovolenou, že jo?
3: Cože, ještě jednou, s dovolenou?
6: Jestli jste neměl dovolenou.
3: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia.
6: Tak to jo, zdravím i pana Procházku.
5: Dobrý den.
6: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
3: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
5: Dobrý den.
7: Pana moderátora Pavla.
3: Dobrý den.
7: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
5: Prosím.
7: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
5: Ano, prosím, je to pravda.
7: A jak se vám učilo na těch všemi deseti na spaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět?
5: No, já jsem viděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
7: Jsem
5: to proles, pak si to přáli rodiče.
7: Já škole, ale jak jste zase mohli jít na herce, kde se učí A4 milion papíru pořád na novou
3: hodně textu. No.
7: Ano, hodně textu.
5: Jako, že jsem se musel učit texty?
7: Moc učit a pořád, neustále.
5: No, tak ale to mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
3: To se líp pamatoval.
5: Ano.
7: A to já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
3: Dobře, kam s vaším hlasem? Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
3: A my
8: a
3: vás?
8: A prosím, za to jste s mým smíkem, třeba v rytmu čača. A prosila bych Bečko.
3: Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
5: Dobrý den, mlestivá paní.
9: Přeju vám vše dobré, ať jste šťastný a zdravý. A hlasuj Pavle pro Ačko. Ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
5: Vy to máte hezky nastudované.
3: A4 textu, jak říkala posluchačka předtím. Asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
10: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli. Už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo? Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
11: Prepáč, že prvším, ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
10: No, trošku schudnul. Po vašem.
12: No. Já jsem byl na materské.
10: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborné, tak a dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
11: Ano, ano, ano.
10: No, to mě ne šokovalo.
11: A i mě.
10: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
11: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už ma osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrať a sám som bol, ako som už povedal, najviac prekvapený, tak som sa snažil postupovať tak, ako som počul, že majú postupovať veľkí dramatickí umelci podľa Stanislavského metódy. Vtedy sa vyučovala Stanislavského metóda, takže herec, ktorý hral nejakú postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
10: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
11: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral
10: prakticky.
11: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje a ešte má celkom dobrú pamäť, ja. Ale to je asi všetko.
12: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku, yeti.
10: Áno, yeti, yeti. Snežný muž.
11: Áno, snežný muž.
10: Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietovej dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prihraješ Stalina.
12: Josefa Vysarionoviča. Áno, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Ja. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
11: Ale som... vyšiel mu z toho strašný dobrák. No,
12: každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebal. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol gruzin, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzinsky. Ja. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensky. Teda po gruzinsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzinsky. Ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzinsky a ľudia sa trošku zlachnú.
5: A jak sa řekne gruzinsky, ja sa ti dostanu na kobylku.
12: Šhenidená gamačoba. A čajce ešte je to.
11: Čajce. To pripomína trochu tú...
10: To nemecký čajce.
12: Aj to.
11: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov... Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
12: Áno. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampučii.
10: No, čo zmienili?
11: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, Tondo, nebo
2: cože?
1: Byl? Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, nebyl.
1: A budete někdy, chtěl byste?
2: No, nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: jo, najednou
1: přišel
2: tam.
1: Čas.
2: Ne, já nemám tolik času vlastně, jo, abych tam tomu věnoval.
1: To se tak až v důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem v penzi, že jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
2: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
3: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně doběžiště. Má tři paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tiráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus, takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a odají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik. František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
2: Byl, no. Byl
1: jo. Několikrát. A jaké to bylo? Co jste zažil?
2: No, bylo to fajn. Byl jsem několika v Londýně. Uh-huh. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení.
1: Ano.
2: Pracovně. No a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli, no.
1: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiku v Londýně.
2: No,
1: už to chápu.
2: To nevím, jestli...
1: Tak ještě na Broadway a je to.
2: No, tam jsem taky několikrát viděl.
1: Ne, už nebyl, všechno zná.
2: Kousku.
1: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální výběr pro naše posluchače František Nepel nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav z Karviny. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A vám vlast Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravíme.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
6: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
6: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
6: Takže no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, pozdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněžece, mějte se, na
3: Sněžece. Děkujeme, Aleno.
5: Alenko.
3: Další, dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko. A zdravím
3: si
8: vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat humoriáda.
8: Tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, mějte se hezky.
8: Naschledanou.
3: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
9: Dobrý den, Kroměří zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
9: A chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak, František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
10: Pejska mám. Ne, pejska nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
11: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
12: Toto je pan Novák.
11: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
10: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
12: Vy máte ráka, pan Novák.
10: Aha.
11: Ježišmária.
12: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
11: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina.
13: Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
14: Ježíš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
13: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvězte na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
10: Pane primáři, můžu na slovíčko?
13: Jistě, jak si žijete na patologii?
10: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
13: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
10: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prej se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly auto nehodu. A on, no a co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejenže přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystrá, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střepů a plechů, tu vůbec nepoznáte.
13: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
10: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne. Tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
13: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví. Kam na to chodíte, pro boha?
10: No na pracovišti.
13: Vy už jiný nebudete, vidíte, běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
10: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
13: No, tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
10: No a co mu na to dáváte?
13: Tak palačinky, bramboráky, pizzu.
10: To jako pomáhá?
13: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
10: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
2: To byl jiný, Procházka běžný.
3: No, já vím.
2: A zde nějaký zrovna rozšířené. Že tady dneska budu, že jo?
3: Tak třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ha? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicinman Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Medicine Man.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle,
1: zdravíme.
2: I pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře, máme to.
2: Hezký zbytek, Ačko. Na sklem.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou glosu. Zabývělo jezere Krakovany, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravdu aut a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice a přeju si Ačko.
1: Dobře, díky, rozumíme, krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně, Dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si Ačko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě?
5: David ze Světlé
1: David,
5: hory.
1: Davide, mějte se hezky, děkujeme. Naslyšenou. Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance. Na telefonu 731 800 900 ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena ze Žatel. Já vám srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro Ačko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně, přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, ještě já vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo, hele, měli jsme z Mělníka, jo, jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane Říši, mě se chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane Říši, čůrat. Pane Říši, kakat. Pane Říši, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Požrali, stavěli auto, říkal, ten má asi ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožrali rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: Ah, víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme
8: z toho dělat aféru. Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já je mám v Mělníku v hospodě.
8: Já jsem si je nevzal z té hospody.
7: Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v Mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevede nikdo do Mělníka ani ven.
8: Tak nějak to uděláme, abychom se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev, to rozumíte? Jde, že...
7: A tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme. To víte, že ne.
8: No, tak podívejte.
7: To víte, že nebudeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu. Před to 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte, že já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: já nebudu před klukama za blbce. Koukejte si tam napsat.
8: No, jak myslíte, já to teda napíšu.
7: Dobře. Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
3: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
3: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
3: V září.
1: V září, takže celé léto se zkouší.
3: No tak celé léto to prozkouším dva dny, takže...
1: No to ještě léto nekončí.
3: No, já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci.
3: Já, tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
3: Jo.
1: No, máte jedničku, děkujeme.
3: Od koho od vás, jo?
1: Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
3: Tak mi to napište do Žáka ID.
1: No, tak jsem s ní. Naschle.
3: Naschle, jdu na pivo.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Silničáři odložili začátek rekonstrukce mostu v kamenném přívoze u Prahy na 17. srpna. A zítra bude jasno, teploty až 33 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkné odpoledne. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Rezort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic, pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
3: V případě nouze lze kontaktovat České velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
2: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Například v okolí Madridu ohně za posledních několik dní spálily asi 77 tisíc hektarů půdy. Začátek opravy mostu v kamenném přívoze poblíž Prahy se zdrží nejméně o 2 týdny. Konstrukce je ve špatném stavu. Dělníci proto musí zbourat a postavit novou. Práce chtěla krajská správa a údržba silnic původně zahájit příští týden v pondělí. Nakonec začnou nejdříve 17. srpna, vysvětluje její mluvčí Petra Kučerová.
4: Potřebujeme především dořešit organizaci autobusové dopravy během stavebních prací. Pokud se podaří toto vyřešit, práce začnou podle plánovaného termínu.
2: Obyvatelé pražských Horních Měcholup můžou stále podávat návrhy do participativního rozpočtu na přeměnu veřejného prostoru. Městská část Praha 15 dřívější termín u závěrky nově odsunula na pátek 31. července. Radnice na participativní rozpočet vyčlenila 800 tisíc korun. Jednotlivé projekty ale nesmí stát více než 200 tisíc. Hlasovat o nich budou obyvatelé v říjnu.
1: Sport.
2: Mladoboleslavští hokejisté poprvé v rámci letní týmové přípravy vyjeli na led. Nechyběl mezi nimi ani útočník Dominik Lakatoš. Ten si pochvaluje, že se hráči připravují nejen pod dohledem hlavního kouče Petra Hakena, ale také dalších dvou osobností české hokejové scény, Jakuba Klepiše a Františka Ptáčka.
5: Tak je to perfektní pro nás všechny, že takovýhle persony prostě a takovýhle hokejisty, jaký byli, takže nám mají co dát a ten hokej jako samozřejmě strašně dobře vidějí a myslím si, že je to jedině dobře pro nás všechny, jak jako pro nás hráče, tak pro klub, že takovýhle lidi a takovýhle jména tady můžeme mít.
2: Sérii přípravných zápasů odstartují hokejisté Mladé Boleslavy na ledě Liberce a to ve čtvrtek 6. srpna.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až jasno. Nejvyšší teploty budou 30 až 33 stupňů a meteorologové varují před zátěží teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Provoz vázne na pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. Směrem na letiště je kolona od sjezdu na Vestec. Směrem na dálnici D1 se auta zastavují už na konci dálnice D5. V obou směrech je zdržení 20 až 25 minut. A v Praze je silný provoz na jižní spojce směrem na Smíchov. Brzdí se za sjezdem do Vídeňské a pomalu se jede až za Barandovský most do Dobřížské ulice. Je to taky asi na 25 minut. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď Jitka Lukešová a Den v kraji.
6: Jo, odpoledne.
1: Den v kraji.
6: Jako vždy jsme připraveni a máme pro vás opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak i z Prahy. No a co to bude tentokrát? Dozvíte se například více, proč neúmyslně nejšikmější nakloněná stavba na světě, která je v Mladé Boleslavi, tak to stojí. Také povíme, že některé děti tráví letní prázdniny tréninkem hokej na zimním stadionu. No a třeba za chvíli to bude i zpravodajský souhrn celého úterního dne. Jako vždycky, ale začínáme písničkou.
1: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: Tak tolik na úvod Hana Zagorová, no a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého úterního dne s datem už 28. července, který pro nás pro všechny připravila Žofie Nováčková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Hygienici znovu kontrolovali vodu v přírodním koupališti Džbán. Podle jejich odhadu tam bude pokračovat zákaz koupání. Více ve vysílání v této hodině. Nejšikmější neúmyslně nakloněná stavba na světě je v Mladé Boleslavi. Jedná se o věž zříceniny hradu Michalovice. I o tom řekneme více už za chvíli. Radnice Prahy 2 dnes otevřela upravený park Karlovské předmostí u muzea policie. Dělníci opravili cesty, vyměnili lavičky a doplnili zeleň. Práce trvaly asi půl roku. Děti tráví letní prázdniny pod stanem, sjížděním řek nebo třeba u moře. V letních měsících se ale dá i trénovat hokej na zimním stadionu. Do Mělníka zamíříme později v této hodině. A ode dneška bude na Palackého náměstí v Kutné Hoře promítat kinematograf Bratří Čadíků. Lidé můžou na projekce Pod širým nebem přijít do pátku. Kromě filmů jsou na programu i hudební vystoupení. Dnes od 19 hodin je to koncert tamní skupiny Trampoty. V 9 večer pak začne promítání snímku Moře na dvoře.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tolik Honza Kalousek a jeho písnička Řeka v plamenech. No a přesný čas 17 hodin a 14 minut úplně přesně. A teď voda a koupání. Nejpozději v pátek bude jasné, jestli pražští hygienici zruší zákaz koupání ve vodní nádrži Džbán. Ten kvůli většímu množství sinic platí zhruba 2 týdny. Včera tam se zástupci zdravotního ústavu vodu kontrolovali znovu.
1: Prvního vzorkovní si na mikrobiologický rozbor.
2: Vzorkař ze zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem Jan Halviger odebírá z nádrže Džbán vodu na rozbor. V ruce drží speciálně označenou malou láhev svíčkem.
1: Ponořím kolmo dnem vzhůru do hloubky 30 cm. Musím tam nechat zhruba 1 cm až 2 vzduchovou bublinu.
2: Vodu postupně odebírá z různé hloubky.
1: Tento vzorek se odebírá pomocí trubkového vzorkovače, neboli anděla.
2: Ten vypadá doslova jako průhledná stříkací pistole.
1: Je to spěsný vzorek z okruhu zhruba 4 až 5 metrů. Vzorky sliju do kbeliku, řádně promíchám v tom kbeliku a rozliju do připravených vzorkovnic.
2: Pak to teda dáte do té chladící tašky a co se s tím děje potom?
1: Pak co nejrychlejší cestou vezeme vzorky do laboratoře. Výsledky musí být uvedeny do 12 hodin každý čtvrtek v tom daném týdnu.
2: Laboranti budou zkoumat přítomnost bakterií, sinic a chlorofilu. Na základě toho zveřejní pražská hygienická stanice doporučení, zda je voda vhodná ke koupání. Vyhodnocovat to bude Helena Mikulášová z oddělení hygieny obecné a komunální.
3: Je to 5stupňová škála, 1 je voda vhodná ke koupání, až 5, což je zákaz koupání, a to je právě teda tady na Džbánu aktuálně.
2: Lidé se tu podle ní můžou i přes zákaz koupat, ale na vlastní nebezpečí. Pokuty ani jiné sankce za to nehrozí.
3: Můžou hrozit například kožní vyrážky, podrážděné oční spojivky, případně pokud by člověk té vody se vlastně napil, tak potom nějaké zažívací potíže.
2: Kvalita vody podle ní stále není dobrá.
3: Je to zelené, vidíte tam vlastně ty zelené částečky, to je ten takzvaný vodní květ. Očekávám, že stále ty sinice tam budou v masivním množství.
2: Dodala Helena Mikulášová z oddělení hygieny obecné a komunální pražské hygienické stanice. Martin Hájek provozuje zdejší stánek s občerstvením, který kvůli špatné kvalitě vody přišel o zákazníky.
4: Po tom vyhlášení zákazu koupání jako rapidně poklesla návštěvnost těch, co se opravdu koupuje, docela minimum. Většinou jsou to cizinci, protože ta cedule od hygieny Praha je jenom v češtině.
2: V posledních dnech mu ke stánku chodí alespoň lidé z nedalekých kanceláří. Velkou tržbu z toho ale nemá.
4: Doufáme, že ty hodnoty budou lepší, protože nám to vizuálně a subjektivně přijde, že je to o dost lepší než před těma 14 dněma, kde probíhalo to poslední měření.
2: Hygienici v Praze kontrolují celkem 9 vodních ploch. Džbán byl doposud jedinou, kde koupání zakázali. Nové výsledky z většiny z nich by měly zveřejnit nejpozději v pátek. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Ženy v půlce života často hrají roli všem vyhovět a do toho se vnímají jako neviditelné. Mění se jim tělo a to všechno má vliv i na psychiku. Co poradí mentální koučka Iveta Clark a nejznámější česká modelka 60+, Hana Janata?
2: A já najednou jsem se cítila svobodná. Začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Vašo Patejr a jeho písnička Voňavky děvčat. Přátelé, věděli jste, že nejšiknější neúmyslně nakloněná stavba na světě je v Mladé Boleslavi? Jedná se o věž zříceniny hradu Michalovice. Geodeti teď potvrdili její náklon 7,315 stupňů. Vedení města proto může usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. No a magistrát dokonce nechal náklon pro jistotu změřit dvakrát.
1: Tím z geodetů, kteří náklon věže ověřovali, byl Petr Sbíral.
2: Byla uplatněna celá řada geodetických metod pro připojení do referenčních systémů, metoda měření GNSS. Sběr podrobných bodů byl získán metodou laserového skenování.
1: Světový rekord má aktuálně kostelní věž v německém Gauweinheimu. Teď o zápis do Guinnessovy knihy rekordů může usilovat i Mladá Boleslav. Vedení města o tom bude jednat příští týden, říká radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
3: Myslím si, že ten závěr učiníme časem, asi budeme chtít víc i určitý dialog s veřejností.
1: Za zápis do knihy rekordů by magistrát musel zaplatit až 1 milion korun. Richard Webs, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.
0: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Dance with me a skupina Alphaville právě dohrává a my se teď společně přesuneme do Týnce nad Sázavou. Věžička kostela svatého Šimona a Judy právě v Týnci nad Sázavou na Benešovsku se před časem začala naklánět. No a při podrobném průzkumu našli stavaři časovou schránku a právě dnes zástupci církve a města ji otevřeli a byly v ní například Dobové noviny.
1: Pan farář Bedřich Vymětalý tady přináší kulatou měděnou schránku zapečetěnou. Církevní technik Roman Luc teď třese se schránkou. Je tam něco?
2: Je tam něco, ale hlavně kvůli, kdyby tam byly mince, aby jsme to věděli. Takhle to vypadá, že jsou tam nějaké listiny jenom.
1: V první fázi přichází na řadu pilka.
2: Dobrý, vypadá to, že jsme nic neponičili. Tak, pan faráři, je to vaše.
1: Tak, schránka je otevřená. Pan farář tady jde vyndavat uschovaný poklad.
3: Jo, já nemám brýle tam.
2: 75.
1: A, takže máme tady noviny z roku 1975, z 22. listopadu, Lidová demokracie. A jsou to noviny, které přišly asi na faru, protože je tam tuškou připsáno pan farář. Pak tady vidíme další, Sobotní práce, taky 75. rok a Katolické noviny ze stejného roku. Máme tady přidaný i nějaký dopis, nějaký vzkaz.
4: Jež i Sanktuska byly renovovány v roce 1975. Práce prováděny bez lešení, nákladem 150 tisíc korun českých. Mistři klempíři z Prahy.
1: No a když se podíváme do těch novin, tak bychom možná ještě se mohli podívat, co se zrovna tedy v listopadu 75 psalo, co bylo ústředním tématem.
4: Dohoda o československo-sovětském obchodu. Poselství Leonida Brežněva. Podívejte.
1: Řeka ustoupila přehradní hrázy, převedli malši do železobetonové štoly. A tady vidíme dokonce rozhlas. Tak, se můžeme podívat, co se v roce 75 vysílalo. Lidé si to mohli takhle hezky přečíst, což už tady dnes taky není. Takže neděle 23. listopadu, Praha 9.05, hrajeme za dobrou práci. 10.30, Ruský les. 11.00, koncert přátelství.
3: Tak, výborně, no.
1: S opravou věžičky kostela a uložením nové časové schránky se počítá v příštím roce. Z Týnce nad Sázavou Věra Hájíková, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Skupina Mandraže a jejich písnička, která se jmenovala Motýly. Tak pokud někam spěcháte právě teď, vězte, že je 6:15 za půl minuty. No a my se podíváme mezi děti, které samozřejmě si užívají splna hrdla svých prázdnin. Děti z mnoha míst Česka, ale i ze zahraničí si vybrali právě pro trávení letních prázdnin jedno netradiční soustředění, nebo přesněji řečeno kemp. Místo u řek a na koupalištích si totiž každý den obouvají brusle a zdokonalují se na mělnickém zimním stadionu v hokeji.
1: Na ledě je přes 45 malých hráčů a několik trenérů. Ledová plocha je rozdělená na tři části. Na těch krajních se hraje. Prostřední část slouží na rozcvičování a pro hráče na střídání. Na střídačku zrovna přijeli dva malí hokejisté. Kolik ti je let?
2: 7.
1: A jak se jmenuješ?
2: Zoe.
1: Trénujete jakoby obranu, útok nebo všechno dohromady?
2: Všechno dohromady.
1: Proč hraješ hokej?
2: Mě to baví.
1: A odkud jsi?
2: Z Roudnice nad Labem.
1: Seš obránkyně nebo útočník?
2: Útočník.
1: Tvůj parťák?
2: Matěj.
1: A kolik ti je, Mati?
2: 8 let, útočník.
1: Co tě baví na hokej?
2: Nejvíc mě baví, jak trénujem třeba ty nahrávky, kličky, tak dále.
1: Koukal jsem, jak jsi sem přijel, tak umíš perfektně bruslit, takže seš na ledě pravděpodobně asi často, že jo?
2: Ano.
1: Co říkáš tomu, že se dá trénovat i v létě, když je venku sluníčko a třeba se dá i koupat?
2: Když se koupáme, tak je to samozřejmě zábava. A já jsem dal asistenci, že jeden kluk mi dal nahrávku. Já jsem nahrávku dal jednomu klukovi a ten střílel.
1: Matěj z České Lípy. Maminka Petra, co říkáte tomu, že můžou děti v létě trénovat?
3: On má strašně rád hokej, má rád vlastně i tu zimu tady, takže on se rád ochladí a je to spojený vlastně i s koupáním, takže je to vykompenzovaný tím, že si užijou jak teplo, tak i tu zimu.
1: Říká paní Petra ze Starých Splavů, kousek od Máchova jezera. Daniel Kozák a Jiří Hlava.
4: Českýho ráje.
1: Z Českýho ráje. Máte tady syna, co říkáte tomu, že se dá trénovat i v létě?
4: V létě je to fantastický, protože těch zimních stadionů není tolik, takže spokojný.
5: Já tady mám syna, ale ten je mezi staršíma, takže teď má suchou přípravu a za hodinku jde na led. No je to vynikající, skoro si přijdeme jak na Floridě, kde se trénuje taky celoročně a jsou tam pařáky celoročně, ale je to super ta možnost, že vůbec taková je.
1: Přejdu za člověkem, který to tady má všechno na starosti, Tomáš Hadrava z Czech Skills Hockey Academy.
6: Tohle ten týden je tady nějakých 116 dětí, víceméně jsou to děti z celé republiky a hodně i ze zahraničí. Máme tady hodně hráče z Německa.
1: Jaká věková kategorie?
6: Máme tady nejmladší hráče 2020 a nejstarší hráče 2010 ročníku.
1: Proč zrovna v Mělníku?
6: Je tady takhle vlastně celoroční let.
1: Jak trénujete s dětmi?
6: Děti vlastně hrajou na malý hřiště, druhá skupina je na suchý, za chvíli přijde třetí skupina, ta odchází taky na suchou. Odpoledne máme bazén.
1: Letní soustředění na ledě je tady naplánované téměř na celé letní prázdniny. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
7: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: No a jaké počasí nás čeká v noci a zítra právě ve středních Čechách, tak to nám teď řekne meteorolog z České televize Pavel Karas.
2: V noci se bude ochlazovat na 15 až 12 a v údolích může teplota klesnout až na 10 stupňů Celsia. Bude jasno nebo skoro jasno, no a slunečná bude i středa a teploty budou zase o pár stupínků vyšší než ty dnešní. Maxima se zítra budou dostávat už nad tropickou třicítku mezi 30 a 33 stupňů. Celý den bude svítit slunce a vár bude slabý proměnlivý nebo slabý jihovýchodní vítr.
1: No a budou i ty další dny tropické?
2: Budou tropické a dokonce se teplota bude dostávat až nad 35 a výjimečně k 38 nebo dokonce k 39 stupňům Celsia. Nejtepleji bude ve čtvrtek a v pátek, kdy bude ještě většinou jasno polojasno. V pátek už se můžou ojediněle objevit první přehánky nebo bouřky a večer začne od jeho západu oblaků přibývat. No a v sobotu už dojde ke zmírnění teplot, to znamená, že teploty budou sice tropické, ale už se nebudou dostávat nad těch 35 stupňů, budou to teploty mezi 29 a 33 stupni. Čekají nás i velmi teplé noci, kdy se teplota na řadě míst během noci nedostane pod 20 stupňů, takže noci budou tropické, no a místy se budou vyskytovat už během soboty přehánky a bouřky. K večeru vždy dojde k ubývání srážek a taky oblačnosti.
0: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

Ivone Přenosilová a písnička Ta prázdná. Písnička končí, 18. hodina klepe na dveře, a to znamená, že jsme téměř na konci našeho úterního vydání magazínu Den v kraji. To příští vydání tady bude samozřejmě zase zítra ve stejném čase. Já se na vás budu moc těšit. Jinak zatím vám přeju krásný podvečer, hezký poslech našeho dalšího vysílání a neloučím se s vámi, protože po 18. hodině, po časovém znamení a po zprávách se opět uslyšíme na vlnách našeho vysílání.

0: Středočeské kulturní léto je v plném proudu. Od června do září ožívají muzea, památníky, galerie i skanzeny ve středních Čechách, koncerty, divadlem, letním kinem, operou, baletem i programem pro děti. Vyberte si, kam letos vyrazíte za kulturou i zážitky. Kompletní program najdete na Středočeské kulturní leto.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Senát zítra zřejmě schválí zvýšení rodičovského příspěvku. Nový speciální robot s umělou inteligencí pomáhá pacientům v nemocnici svaté Alžběty v Praze 2 s tréninkem paměti. A zítra bude jasno až polojasno. Teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková. Hezký den. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho výbor pro sociální politiku. Plénum o navýšení rozhodne zítra. Část senátorů se při projednávání nejspíš pokusí do novely zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokud by se to nepodařilo, schválil sociální výbor výzvu, aby valorizaci připravil vláda. Proč, vysvětlila senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí.
3: Věřím tomu, že ta podpora je hlavně stabilní, už je jako dlouhodobá, ale je velmi nekonzistentní v tom, že to je politické rozhodnutí, o kolik a kdy se jakoby zvýší.
2: Ústavně právní výbor senátu doporučil plénu schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku už minulý týden. Nemocnice svaté Alžběty v Praze 2 nově používá na oddělení následné péče speciálního robota s umělou inteligencí. Takzvaný robot Robin pacientům pomáhá s tréninkem paměti. Přehrává jim hudbu a audioknihy. Bude si s nimi i povídat a hrát hry, říká mluvčí nemocnice Denisa Nováková.
4: Na lůžka následné péče jsme robota pořídili pro individuální i skupinový kognitivní trénink a jako součást našeho týmu ho zapojíme i do skupinových cvičení v terapeutické rajské zahradě. Tam bude pacientům zároveň rozvážet vodu a dbát na pravidelnou hydrataci, aby se terapeuti mohli plně věnovat samotnému cvičení.
2: V Kutné Hoře připravují organizátoři tradiční běžecké závody Dačického 12. Další už 18. ročník naplánovali na sobotu 8. srpna. Už teď se můžou zájemci registrovat přes internetový formulář na webových stránkách závodu.
5: Krosový běh sportovci tradičně poběží v údolí říček Bilanky a Vrchlice. Start i cíl bude i letos u chrámu svaté Barbory. Organizátoři připravili pro zájemce hlavní závod na 12 kilometrů a zkrácenou trať, která má poloviční délku. Tradičně chystají taky dětské závody. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až jasno, nejvyšší teploty budou 30 až 33 stupňů a meteorologové varují před zátěží teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Provoz vázne na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. Směrem na letiště je kolona od Zbraslavy. Směrem na dálnici D1 od nájezdu z D5. V obou směrech je zdržení kolem 15 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se stále jede pomalu od sjezdu na Pankrác až za Barandovský most do Dobřížské ulice, je to až na 25 minut. A nesouvislá kolona hlavně kamionů popojíždí z jižní spojky od Spořilovské. Následně pokračuje přes Štěrboholskou spojku a Pražský okruh až do Novopatské před omezení Vekbelské. Osobní auta projedou levým pruhem rychleji. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A naše vysílání pokračuje s Jitkou Lukešovou.
6: Červ. No a co nás čeká v následující hodině? Tak například se dozvíte, že v Dobříši možná přibudou pozemky, na kterých se bude moci stavět. Také si povíme, že dělníci dokončili úpravu parku Karlovské předměstí u muzea policie u Nuselského mostu v Praze a i dnes vás pozveme na zajímavé akce. Tak hezký poslech.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: ta dvojice, tak ta se jmenovala Yusun Dur a Nen Sherry, no jejich písnička 7 seconds, 18 hodin a 15 minut, to je přesný čas a teď se můžeme přesunout společně do Dobříše. Právě v Dobříši možná přibudou pozemky, na kterých se bude moci stavět. Vedení města kvůli tomu připravuje změnu územního plánu. No a dnes v 9 lokalitách majitelé stavět nemůžou kvůli takzvané podmínce etapizace. Podle ní se musí nejdříve zastavět jiné části města, ale to chce radnice změnit.
1: Na kraji Dobříše, když člověk přijíždí od Prahy, má pozemky i vo Vlasatý. Stavět na nich ale nemůže.
2: Je menší jak 2 hektary, je v zastavěném území města Dobříše určen pro výstavbu rodinných domů.
1: Ale my se teď koukáme v podstatě na louku, slyšíme tady hmyz, rostou tady květiny. Možná mi řekněte, jak dlouho má vaše rodina vlastně tenhle pozemek, tyhle pozemky?
2: Velký desítky let. Záměr bylo jak rodičů, tak můj na těchto pozemcích postavit, protože jsou stavební. Stavili bychom tady rodinný domky.
1: Ivo Vlasatý se rozhodl město zažalovat. Chce od něj na stavbu dostat výjimku. Nebyl by totiž první, říká nezávislý starosta Pavel Svoboda.
3: Jedna z těch majitelek se obrátila na soud a řekla, na mojich 4 pozemcích nemůžu stavět, protože jsem omezená podmínkou etapizace, pokládám to za neseriózní a není to dostatečně zdůvodněné. Soud jí dal za pravdu a tu podmínku etapizace na jejich 4 pozemcích zrušil.
1: Podmínka etapizace je v Dobříši platná od roku 2010.
3: Podmínka byla v tom roce 2010 definovaná tak, že až se zastaví 4 vyjmenované lokality, tak pak se může stavět někde jinde. Ale v těch 4 lokalitách město nevlastní žádný stavební pozemek.
1: Není to poprvé, kdy město usilovalo o zrušení podmínky etapizace. Obyvatelé Dobříše se ale v místním referendu v roce 2023 vyslovili pro její zachování. Vedení města téma opět otevřelo v posledních měsících.
3: Měli jsme k tomu schůzku, ze které nakonec vyplynulo, že máme většinovou shodu v tom, že nám ta podmínka nepřijde správná a proto jsem navrhl na červnovém zastupitelstvu tu podmínku etapizace z územního plánu úplně vypustit.
1: Zastupitelstvo se teda už vyslovilo, tak co vás teď čeká?
3: Úřad územního plánování musí vlastně připravit podklady, ve soutěži vybereme architekta, potom se k tomu vyjadřují dotčené orgány, pak musí proběhnout veřejné projednání s občany a úplně na konci tu změnu dostanou na stůl zastupitelé a ty ji buď schválí nebo zamítnou.
1: Autorem referenda, které se věnovalo více otázkám etapizace, byla pouze jednou z nich, je Jaromír Bláha. Město podle něj není na větší nárůst obyvatel připravené.
4: Lidé chtěli, aby byla zajištěna kapacita škol a školek, kapacita vody, čističky a vyřešeny problémy s dopravou. Proto řekli, že chtějí tu etapizaci zachovat, dokud nebudou vyřešeny tyhle problémy, aby se nestalo, že ta infrastruktura a kvalita života ve městě bude chybět.
1: Řešením by podle něj bylo zachování podmínky etapizace, ale s jinými pravidly.
4: Nastavit ta pravidla jinak znamená, že se nezabrzdí ta výstavba úplně, ale bude zachován smysl toho referenda v tom, že budou určité mantinely, které nepřipustí skokovou výstavbu a město bude mít ten čas tu infrastrukturu připravit.
1: Zastupitelé přípravu změny územního plánu podpořili v červnu. Pro hlasovalo 11 z nich. Z Dobříše Laura Hájková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: děláte, lásko, vážně, relí poslední.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Pozvání na kávu tentokrát přijal moderátor a diskžokej Martin Hrdinka. Povídat si s ním budeme o muzikálech, kterých je spoluautorem, anebo o anketě Hit století. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Tolik hudební prosba Petry Černocké, vrať mi zpět můj smích. No a teď zůstaneme na chvíli společně v Praze. Dělníci dokončili úpravu parku Karlovské předmostí u muzea policie u Nuselského mostu právě v Praze. Vyměnili lavičky, opravili cesty, zítku a taky vysadili zeleň. Uprostřed pak stojí bronzová socha s názvem Zpřítomnění. Lidem má připomenout bývalou dětskou nemocnici na Karlově.
1: Zhruba 2,5 metru vysoká socha z bronzu vypadá jako kmen uříznutého stromu, ze kterého vyrůstají malé pavilony zaniklé dětské nemocnice.
2: Zbourání budov dětské nemocnice, které museli ustoupit stavbě Nuselského mostu. V tomhle místě, kde ta socha stojí, mně přišlo jako nejsilnější motiv.
1: Vysvětluje architekt Jan Darks, který novou sochu do parku navrhl. Plastika ukrývá i hru pro děti.
2: V záhybech té kůry jsou vlastně také ukryté krystaly drahokamy. A jelikož mám sám malé děti, tak vím, co je zaujme v tom prostoru.
1: Dodal architekt Jan Darks. Umělecké dílo mu pomohl vytvořit sochař David Velík.
3: Pro ten bronz se to modeluje v hlíně, ta se potom odlívá vlastně do forem, převádí se to do vosku a ty už se potom vypalujou a odlívají se do bronzu.
1: A dodal, že trochu jinak postupoval při výrobě miniatury nemocnice na vrch sochy.
3: Domečky ty byly dělané 3D tiskem, se modelovaly v počítači, potom to slévárna odlila po vyretušování taky vlastně do bronzu.
1: Sochu objednala Praha 2, která nechala upravit celý park. Jeho novou podobu pomohl připravit architekt Pavel Struhař.
4: To je důležitá propojka z Nuselského mostu směrem do centra. Cílem bylo umožnit ten cyklistům a pěším plynulý přechod.
1: V parku je nově víc zeleně, hlavně stromů a keřů. Mají místo lépe zastínit a zamezit rychlému vypařování vody. Podle místostarosty Prahy 2 Jana Recmana z ODS bude Karlovské předmostí součástí pěší stezky, která má propojit několik parků v městské části.
5: A my chceme vytvořit takový pás, který propojí právě Folimanku, Karlov a Albertov, aby zde lidi mohli procházet plynule, zde trávit svůj čas.
1: Celkem stála přeměna Karlovského předmostí zhruba 20 milionů korun. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tak tolik skupina Black Milk. No a protože je čas takový, jaký je, tak mám pro vás opět tradiční otázku, jako vždy právě v tomto časovém prostoru. Máte chuť zítra někam vyrazit? Pokud ano, zbystřete, protože na řadě jsou opět naše tipy.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Zavítejte na benefiční koncert pro sanitku splněných snů. V Háječku v Heřmaničkách vystoupí Jakub Smolík s Kateřinou Ševidovou a řada dalších interpretů, kteří svou účastí, stejně jako vy, podpoří dobrou věc. Těšit se můžete taky na Petra Kunce, benešovskou kapelu Rocktom, Ivetu Pěknou a další účinkující. Výtěžek ze vstupného poputuje na projekt Sanitka splněných snů, který pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem splnit jejich poslední přání. Koncert začne v 17 hodin. Navštivte zámek v Dobříši po setmění. Večerní komentovaná procházka vás zavede romantickým francouzským parkem i do magicky nasvícené oranžérie. Cestu vám zpestří dobříšské pověsti, tajemné příběhy spojené se zámkem a výhled na nasvícené fontány i další zákoutí, která po setmění získávají neopakovatelné kouzlo. Prohlídky se konají od 20 a 21 hodin. Své místo si předem rezervujte. Užijte si od 19.30 letní večer plný hudby a inteligentního humoru v zahradě Husovy knihovny v Říčanech, kde vystoupí publicista a vypravěč Ivo Šmoldas společně s vokálním souborem Antikvartet Dušana Vančury. Čtyřhlasé vokální seskupení má kořeny v tradici české folk a kapela hudby a jejich repertoár interpretuje písně různých žánrů a období ve vlastních úpravách. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Eva Burešová a Marek Lambora dospívali svoji píseň Cowboyskou. 19. hodina tady bude za 7 minut, no a to znamená, že jsme téměř na úplném konci našeho odpoledně podvečerního vysílání na vlnách Českého rozhlasu. Patří se poděkovat za vaši pozornost a společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám vydařený úterní superletní krásný večer. Užijte si ho především s těmi, které máte rádi, anebo především také podle svých představ. No a pokud zůstanete napřímo našeho vysílání, tak přeju hezký poslech a doufám, že i dnes večer v podvečer si u nás vyberete. No a já se budu těšit zase zítra naslyšenou. Prázdnej byt.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Do Česka se vrátí tropy. V pátek budou teploty dosahovat až 39 stupňů. Hygienici znovu kontrolovali vodu v přírodním koupališti Džbán. Podle jejich odhadu tam bude pokračovat zákaz koupání. A zítra čekáme jasno a až 33 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Teploty v Česku budou tento týden znovu stoupat. Ve čtvrtek by měly na celém území přesáhnout 32 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji by mělo být podle meteorologů v pátek, kdy teploty budou dosahovat až 39 stupňů. Už zítra odpoledne čekají tropy na jihu Moravy. Do odvolání tam platí výstraha před požáry, která se bude postupem týdne rozšiřovat do dalších částí Česka. Pražští hygienici dnes opět kontrolovali vodu v nádrži Džbán. Koupání tam před dvěma týdny zakázali kvůli sinicím. Vzorky z dnešního odběru nyní posuzují laboranti. Výsledky zveřejní hygienická stanice hlavního města Prahy ve čtvrtek. Podle Heleny Mikulášové z oddělení hygieny obecné a komunální bude zákaz koupání ve Džbánu platit dál.
2: Tady od pohledu už je vidět přítomnost těch sinic. To je ten takzvaný vodní květ. Je málo pravděpodobné, že by se ta situace nějak jako markantně zlepšila.
1: Hygienici celkem v Praze kontrolují 9 přírodních koupališť. Džbán byl doposud jediným, kde koupání zakázali. Obce a města z oblasti Dolního toku Berounky nesouhlasí s odložením výstavby železničního tunelu mezi Prahou a Berounem. Ve společném stanovisku vyzvali ministerstvo dopravy a správu železnic, aby pokračovali v přípravách projektu. Podle nezávislého starosty Černošic Filipa Kořínka je železniční tunel potřeba nejen pro tamní obyvatele, ale třeba i pro vznik vysokorychlostních spojů mezi Prahou a Německem.
3: Pokud vláda teď kvůli úsporám na nějaké volební balíčky a možná krátkodobé výdaje by škrtala prostředky z přípravy na výstavbu tohoto projektu, tak by to bylo velmi krátkozraký.
1: Správa železnic minulý týden uvedla, že stavba železničního tunelu začne v roce 2032 a potrvá 12 let. Náklady mají být zhruba 76 miliard korun. Sport. Poprvé se v rámci letní týmové přípravy sešli na ledě hokejisté Mladé Boleslavy. K mužstvu už se také připojili hráči, kteří přes léto trénovali individuálně. Dosavadní přípravu přiblížil trenér Petr Haken.
4: Ta příprava na suchu byla letos relativně delší. My jsme vlastně zkrátili to období mezi koncem, což byl druhý týden v červenci, a nástupem na led, kdy vlastně minulý týden jsme začali testováním. Pro nás pozitivní, že v té přípravě se nikdo nezranil, že jsme byli všichni zdraví. A i hráči, kteří vlastně měli individuálně, nepřipravovali se tady s námi, takže se všichni sešli.
1: První přípravný duel bruslaři odehrají ve čtvrtek 6. srpna v Liberci. Počasí. Zítra čekáme polojasno až jasno, nejvyšší teploty až 33 stupňů a meteorologové varují před zátěží teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Pozor na D6 z Karlových Varů do Prahy pomalu za sjezdem na Jeneč. Na 5. kilometru je nehoda, brzdí se, výraznější kolona tam ale není. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na začátku stoupacího pruhu na 8. kilometru máme hlášené porouchané vozidlo a vybočuje se. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Na lidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: cestu. Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, nedávno jsem slyšel v televizi takovou větu, kde se říkalo, že platy budou zvýšeny 400 tisícům státních zaměstnanců. A hned jsem si řekl, jestli to nemělo být 400 tisícům.
2: Nebo 400 tisíců.
1: Tak,
2: tisíců.
1: No jak je to se skloňováním? Napsala nám paní Majka totiž, že slyšela, stalo se to víc než 200krát.
2: A že se jí ten tvar zdá nespisovný, nebo že je přesvědčena, že to není spisovné. Já bych začala u toho 200krát od paní posluchačky. To slovo je, tak jak je napsáno i v tom tvaru, v jakém je, je zcela správně, spisovně, jde o násobnou číslovku příslovečnou. Takže tvar má jenom jeden, příslovce nijak neohýbáme a nevím, jestli jí vadilo na tom spíš to psaní dohromady jako jedno slovo, ale to je u tohoto typu číslovek také jediná možná spisovná varianta. Řadové číslovky například píšeme zvlášť, když jsou složené 200, jsou dvě slova, ale 200krát už je jedno slovo z přeška. Ale teď bychom se mohli vrátit tedy k tomu, jak skloňovat ty číslovky.
1: No, já vím, že je to na dlouhou přednášku, tak jen velmi krátce. Takže platy budou zvýšeny. Jak to vyskloňovat tohle?
2: No, máme skutečně víc možností, protože u tohoto typu číslovek buď skloňujeme všechny části toho číselného výrazu, takže, jak to bylo, 400 tisícům,

0: zaměstnanců, nebo máme druhou možnost skloňovat jenom jednu část toho počítaného předmětu a skloňovat ten počítaný předmět a část toho číselného číslovkového výrazu.
1: Takže příklad?
0: A příklad je lepší, když tam máme i ty jednotky, ne pouze 100 a tisíce a podobně. Takže například před 365 lety. A nebo...
2: Před 365 lety.
0: No, to byl ten první ano. způsob.
2: Můžeme si prostě
0: vybrat.
2: Když jsme
0: říkali 365, nebo můžeme říct 365, až to poslední část skloňovat. No a v některých situacích pravidla uvádějí, nebo příručka českého jazyka uvádí, že zpravidla v mluvené řeči anebo při nějakých speciálních případech vlastně nemusíme skloňovat nic, že můžeme říkat k 1722 korunám.
2: No to je hrozné, ale...
0: ale je to přípustné.
3: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: zkušebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. O Roma Vakeren.

Dobrý večer, lačerate, šukar, šuněben. Připomeneme si památný den romského holokaustu. V noci z 2. na 3. srpna roku 1944 nacisté v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau zlikvidovali tzv. Cikánský rodinný tábor. Řeč bude také o vězeňských orchestrech v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech.

0: Poslech o Roma Vakeren zpříjemnili Gejza Horváth a Roman z Pardubice. V některých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech působily vězeňské orchestry. Některé vznikly z iniciativy samotných vězňů, jiné byly zřízeny na rozkaz SS-áckého vedení. Jakou roli hrála hudba v těchto extrémních podmínkách a jak fungovaly orchestry přímo v táboře Auschwitz-Birkenau? O tom nám poví sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš z Univerzity Pardubice.
1: Několik orchestrů bylo i v Osvětimi, nebo v tom velkém táborovém komplexu Osvětim-Birkenau.
2: Pane Andrši, jak to měli ti muzikanti s hudebními nástroji? Oni si je přivezli sebou? Nechali jim je?
1: No a to je zajímavá věc. Pravděpodobně to tak bylo. Já jsem se nikde nedozvěděl nebo nedočetl, vlastně jakou cestou se tam ty nástroje dostaly, protože jsou zmínky v literatuře nebo ve vzpomínkách pamětníků, například lékařů, kteří působili v Osvětimi a přežili celé to období. Tak jeden z těch lékařů, který pocházel z Čech a byl tedy původem Žid, zmiňuje, že tam slyšeli i cymbál. Čili musel tam být i cymbalista, cymbál. A je to pro mě trošku jakoby záhada. No patrně při příjezdu těch prvních transportů ještě před rokem 1943, kdy ty podmínky byly velice tvrdé, ale to zpřísňování těch poměrů v těch koncentračních a vyhlazovacích táborech, jako byla Osvětim, probíhalo postupně. A v těch počátcích zřejmě bylo možné, aby ti muzikanti si sebou vzali ty nástroje.
2: To je hodně zajímavé, protože i kdyby tam měli ty nástroje potom nelegálně, tak při těch kontrolách by se ty nástroje našly. A nebo když by měli jít hrát těm Němcům, ti Němci jim poskytli ty hudební nástroje.
1: No, v případě té Osvětimi nebo Auschwitz-Birkenau, ku příkladu ta, řeknu, cikánská kapela v dobovém jaksi pojetí, byla zřízena na popud jednoho SSáka, který se jmenoval Broad. Fungovala příležitostně při různých akcích, ale zejména při těch třeba nástupech, ale i při popravách, mučeních a tak dále. Ale pak tam bylo ještě dalších 4 až 5 kapel, které byly v těch jiných přilehlých táborech a byla tam kapela taková jakoby oficiální, která hrála právě při těch nástupech do práce. No, to byly asi, předpokládám, spíš dechové kapely.
2: Já se samozřejmě ještě vrátím k Osvětimi, odkud pochází známá romská píseň Auschwitz Hinkerbarov. Jak to bylo s těmi muzikanty právě tam?
1: Tak přímo v tom takzvaném cikánském táboře, který měl označení B2E, ti muzikanti převážně to byli tedy houslisti, možná primáši někteří z nich, nebo kontráši a harmonikáři. No a ti hráli z počátku toho pobytu v tom roce 42, ještě v první polovině roku 1943, tak kdy to bylo volnější ten režim, tak mohli chodit i po blocích, samozřejmě ne v případě, když byli v práci a tak dále, ale třeba večer. Takhle je znám případ Františka, nevím, jak se jmenoval druhým jménem, ale byl to Rom, který pocházel z Oslavan. Byl to harmonikář, který už před válkou se svou ženou vlastně provozoval hudbu jako živnost, chodil po trzích a zpíval za peníze. No a ten v tom táboře navštěvoval zejména své příbuzné, obcházel ty baráky a tam hrál.
0: Vysvětluje sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš. Adagives Imar Savoro, Manga Vlačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Krnov vypracuje studii na protipovodňová opatření v okolí toku řeky Opavice. Zítra bude jasno až polojasno, teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliard korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reforem nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
2: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
1: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Řeka Opavice bude mít vlastní protipovodňová opatření. Tok při povodních v roce 2024 například zaplavil město Albrechtice a okolí. Krnov teď začal chystat novou studii. Ta bude řešit celý tok od pramene v Heřmanovicích až po soutok Opavice s Opavou v Krnově, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Studie se zaměří především na zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku vody do vodních toků a návrh přírodě blízkých retenčních, protierozních a protipovodňových opatření. Záměr jsme předjednali s dotčenými obcemi a správci vodních toků, ti nám deklarovali součinnost při jeho přípravě.
1: Město Police nad Metují na Náchodsku bude na parkovišti nedaleko poutního místa Hvězda nové zázemí pro turisty. Za zhruba 4 miliony korun vznikne do konce letních prázdnin přístřešek a inovativní WC. Jeho výhodou je podle starosty Jiřího Škopa z ODS prakticky bezobslužný provoz.
4: Podobnou technologii jsme tady v našem regionu zatím nezaznamenali. Je to vlastně ostrovní systém WC, který není napojen na žádné přípojky. Funguje sám o sobě na principu solárních panelů. Dole má pod sebou dvě nádrže na vodu a samozřejmě na odpad. A je to řízené dálkově, takže my na dálku budeme vidět, kdy je potřeba vodu doplnit nebo naopak vyvést. Sport.
1: Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě území kolem 27 stupňů a na horách 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí na kilometru 147 odstranili poslední zbytek dopravního omezení z levého pruhu. Už se jede dvěma pruhy, brzdí se na kilometru 141. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč na 5. kilometru vyšetřují nehodu, jede se jen odstavným pruhem a krátce zpomalíte. A na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína za sjezdem na Příbory na 31. a 5. kilometru uzavřený pravý pruh. Auto se tam převrátilo přes střechu, téměř se ale nezdržíte. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Následuje repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím Majora Korejse či Starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás. Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý co by major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování Centálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale ty Tálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle. Já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo? Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi. To nemůže vyjít, Ondřej, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli. Jo? Protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo? Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem. Někdo je zas moc na ně komunální. No tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohle to zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování. Vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Tálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to takový to, a tím vzniká otázka, že jo? Tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, já to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jaký jste měl pocit po skončení Tálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že? Tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že? Je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.
1: Ano, tak Mirek asi tak. Ten, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je danej, pořadí těch. No a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit, protože jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a to byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, být připraven, toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říkají, už seš minus 5 minut, už seš prostě 10, 15, jo, a je to přímý, no.
0: Jste to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na

0: a ty předávající, protože já jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkují. Mladí se dojímají a děkují prostě třikrát díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkují taky třikrát díl, no takže vám to nevíde. Ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu, jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě ten jedinej snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak jsem, to jsem já nedělal.
1: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

pesničku už

0: divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. V minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
1: No, na škole
0: ještě?
1: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý nahnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej nahnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
0: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
1: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako k takové té metě, kde byli mistři a tehdy se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem se na to necítil. Ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šly jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů. No.
0: Tak vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké bardy jste tam stihnul zažít? No, jako rád vzpomínáte?
1: Byl tam pan Brabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. A byl tam pan Kemr ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
0: Měl nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
1: tak
0: přístup?
1: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně, to byly Nezralé maliny se jmenuje ta instance televizní, to je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským, mimo jiný teda. A já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale. Jo? Ale s tím krokem šli a rovnou, prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A já jsem si říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví o fotbale. Prostě.
0: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte.
1: Ano,
0: i o tom budeme mluvit.
1: No, takhle, já mám takovou, já se sportem nesouhlasím.
0: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte, to je přesné. To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně jako menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte to, nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu. Invalidního důchodce už, tak, který plácá blbosti. Jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Ne. Říkal jsem si Korejs, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejs je vzorňák, jo.
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalýho je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že jo? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že jo, dospělí, dneska jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiné věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, no, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval, jo, ten tým je sestavený nějak, jo, třeba teď frčej, že jo, ženy, jo, teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena, takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo? V některém díle dorazí její bývalý manžel či milenec, také policista, že zase tak opakuje. No a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si toho žádá. Není zvědavej na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál, a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejc je vynikající policista. Jo, možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, když zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejce, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení a outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Zrovna outsideri.
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problém a jde to dopředu. A říká, vyhodí to Korejse, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že jo, čím oni se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Mm-hmm. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stal se z něj nakonec takový outsider. Možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl, jo. My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak, jo. A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každý si myslím, že řekne, no tak ten, tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, že tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi, a Ondra Vetchý tam má nějakou diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkalo, já si to tak pamatuju. A on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu tiskovku, úplně nevoholený a jedl jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi říkalo, že si ten záběr strašně pamatuju. Ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto.
0: Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený, jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, neskuly olympijské, ale takové to fair play. Ale já kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, jo, nebo tam fixlujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tělo. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říkal, to není jako prospěšný tělo. Říkal, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě.
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůhlat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Mám je líto toho, co prohraje.
1: No, mě líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhleto.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu. Kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby. A jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místopředsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Já

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem, alias Korejsem, či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu. Ve filmu Vyšehrad překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli ano. Jste si střihnul.
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, si myslím, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, Sokol, nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřením a momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu...
0: To
1: jsem
0: to takový bafuňář.
1: Takový bafuňář, no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozují, jenom koukají, co by tam jako ukradli a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád. Jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému, já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval. No a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí a tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor. No. Ale díval jsem
0: pokud se, nebude sedět ještě.
1: No, teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuť usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že z toho vězení. Všecko je postavený na hlavu, tak já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčilujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů. Jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo. A já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo, že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdál jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak, na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to šlo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Mott, velmi známá hra, která je ve Studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v divadle Na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru Pan Kaplan má Třídu rád a ještě se obsadit tady.
1: A ještě se obsadit. No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic. Zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole, je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Mott. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A já sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo? Který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou a tam se pak učí anglicky v 90. kde je úplně jasný a když já vím, že tohle je 38. potom jako 41. že těm lidem je 80 a ta válka bude trvat ještě do 45. tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou, že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky, jo. Tak je to, umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej, tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni.
0: Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede, držím palce a hlavně ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
1: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Oslavany získali stavební povolení na sportovní halu. A zítra čekáme jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic, pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
2: V případě nouze lze kontaktovat České velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
1: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Například v okolí Madridu ohně za posledních několik dní spálily asi 77 tisíc hektarů půdy. V Oslavanech na Ivančicku vznikne sportovní hala. Radnice získala povolení na stavbu, která vyroste v areálu tělovýchovné jednoty na nábřeží řeky Oslavy. Město počítá s tím, že za halu zaplatí přes 100 milionů korun. Část plánuje zaplatit ze svého a koncem roku chce zažádat o dotaci Národní sportovní agenturu, vysvětluje starosta Vít Aldorf z ODS.
3: Jedná se o halu s minimem 300 míst pro diváky a v nejbližších dnech nebo týdnech budeme řešit soutěž na dodavatele této akce, abychom měli vlastně jednoznačně jasnou pořizovací cenu.
1: Samotná stavba podle starosty zabere zhruba 2 roky. Členové olomoucké městské části Střed nesouhlasí s plánovaným zrušením doby placeného parkování v centru. Podle rozhodnutí radních řidiči mají od února platit i za stání o víkendech a v pracovních dnech do 22 hodin. Komise navrhuje, aby parkoviště u Tržnice a Husova sboru zůstala v současném režimu, tedy o víkendech a v pracovních dnech od 18 hodin zdarma. Podle mluvčího radnice Jana Horejše rada města podnět posoudí.
4: Návrhem na zachování stávajícího režimu na parkovištích u Husova sboru a u Tržnice se bude rada města zabývat. Každopádně, na předchozích jednáních rady byla projednávána také možnost zavedení sníženého návštěvnického tarifu na těchto parkovištích. Oba návrhy bude nyní nutné posoudit z hlediska jejich proveditelnosti a funkčnosti. Sport.
1: Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká listopadové mistrovství světa už s novým trenérem, Američanem Brianem Idolským. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě Česka 27 stupňů a na horách může být 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směrem na Brno se vyhněte překážce za nájezdem od Čestlic. Na 9. kilometru leží v pravém pruhu Hadice. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte překážku za Loděnicí. Na 8. kilometru je uzavřený pravý pruh, stojí v něm nepojízdné vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.
0: Zlatá láska.
5: Přinášíme vám další příběh dvou milujících se lidí. Poznali se, když jemu bylo 20 let a jí 19.
6: Jejich lásce přála vánoční hvězda. Rodila se na horách, na zasněžených svazích i za roztopenými kamny.
5: Začala dopisy, přinesla radost z lyžování, byla obdarována dětmi i citem chovaným k vlastním rodičům. A trvá dodnes.
6: Jak napsal František Palacký, co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

Zlatá láska vám přináší opravdové odžité příběhy lidí, kteří se milují a jsou spolu v manželství už více.

0: Ale jako tak nějak spunktoval.
1: Byly Vánoce roku 1965 a voják Zdeněk Pelc dostal povolení k opuštění posádky. S kamarádem se dohodnul, že vyrazí na Štěpánskou zábavu.
2: Ještě netušil, že dojde k osudovému setkání. Na chodbě u zrcadel poznal známou svého velitele, Vlastu. Bavila se s krásnou, mladou blondýnkou.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
0: No tak jsem šel za tou Vlastou a říkám, hele, Jano Němčovič tě pozdravuje a tak, a jak se máš?
4: Bavil se právě s tou mou kamarádkou, to byla moje nejlepší kamarádka z ekonomky. No a my jsme tam přišli na tu zábavu a samozřejmě jsme tam neměli žádný místa k sezení, tak jsme tam jen tak se rozlíželi, no a pak přišel voják. Jo, já jsem šla na zábavu kvůli tancování. Ten byl šikovný, tak to bylo fajn. A za ten večer jsme si řekli spoustu věcí. Já nevím proč, prostě za ten večer, co jsme si napovídali, tak jsme si napovídali spoustu takových normálních, úplně normálních věcí. Že? A nemůžu říct, že když jako jsem ho viděla, že bych jako říkala, ježiš, toho bych chtěla, nebo tak. Normální člověk to byl, jo.
0: No a to právě, když skončila ta zábava a šli jsme si pro kabáty, tak já jsem nějak tak počítal s tím, jo, že bych ji teda doprovodil, no a tam jsem se dověděl. Já jsem přišla s Vlastou a s Vlastou taky odejdu. A když tak mě napiš. A to jsem teda o tom začal pak přemýšlet, no začali, adresu jsem měl, protože jsem věděl, kde pracuje.
4: Ale já si nepamatuju ani, že jsem mu řekla napiš.
0: No když tak mě napiš, ano, to tam bylo,
4: řekla,
0: ano.
4: A když bych ti dala...
0: S Vlastou jsem přišla a s Vlastou taky odejdu. Aha. A když tak mě napiš.
5: Tak tohle je možná rozhodující věta vašeho vztahu, protože kdyby na ní nedošlo, kdyby vy jste, Věro, nenasadila toho brouka do hlavy, napiš mi, tak já budu muset napsat, sakra, tak se možná ten vztah nerozvine.
4: Ten dopis mě přišel do práce a teďka tam byla ta jeho dívka, která byla se mnou dokonce v kanceláři, jo, jmenovala se Eva a já jsem jí říkala, hele Evo, mě píše Zdeněk, to je ale nějaký divný, ne? A ona, no to je nevadí, my spolu nechodíme. To bylo zásadní.
0: No zkrátka, začali jsme si psát, že jo, no a opravdu intenzivně. To jako dopis stíhal, dopise dá říct, takže my jsme si toho stačili o sobě hodně napsat, takže to bylo jako kdyby jsme spolu mluvili. No.
1: Tak začal příběh lásky mezi Věrou a Zdeňkem Pelcovými.
2: Zdeněk byl už odmala veden ke sportu. A protože vyrůstal v Krkonoších, bylo to hlavně lyžování, kterému se věnoval i na vojně a vyhrával medaile.
1: Jeden takový závod se chystal v únoru 1966 ve Špindlerově mlýně. Zdeněk tam dorazil s armádním týmem a doufal, že se potká s Věrou.
4: No, já jsem teda byla dost v práci, já jsem na něho neměla čas, jo. Takže já jsem tam dělala jako pro dva hotely účetní a to bylo hodně práce. Takže ani jsem ho nezastihla na sjezdovce. Jednou jsem se tam šla podívat a říkám, abych viděla, jak jezdí. No, a nezastihla jsem ho tam, to je pravda.
5: Byla ta mise ve Špindlerově mlýně po této stránce vůbec úspěšná?
0: No, co se týče, aby mě tam chodila někde fandit na závody, tak to se jí bohužel nějak tak nepodařilo. Když přišla, tak už jsem byl v cíli, tak jako to mě neviděla. No, ale jinak tam jsme měli celkem volno, že jo, tam nebyl nějaký vojenský režim, zkrátka dostavit se já nevím, na tu snídaní, na trénink a odpoledne zase potom bylo volno, dalo se říct, tak tam byl krásný volný režim.

0: zotavovna vojenská, tam jsme jako byli ubytovaní a já jsem se tohodle ubytování nějak tak zřek. Zvolil jsem personální pokoj pro účetní na hotel ve Špindlu.
1: To jste se tam prostě přihnal, přistěhoval, řekl, věře, tak jsem tady...
0: No tak musel jako opatrně, že jo? Jsme šli nejdřív do kina na film Lásky jedné plavovlásky, jo? Taky jsem měl plavovlásku, no tak jsem ji tam jako poprvé jako doprovodil nahoru a jsem viděl, kde jako to je, jak to tam vypadá, no a pak už se to tak nějak změnilo, že jsem tam přespával celé 14 dní.
1: A došlo k něčemu víc ve Špindlu?
0: No, kdyby ve Špindlu to, k tomu víc nedošlo, tak by ani ta svatba tolik nespěchala. No, tak zkrátka, tak se to nějak schrulo a proběhlo to zkrátka, no.
1: A bylo to hezky?
0: No, určitě, to jsou věci, na které se dobře vzpomíná. No zkrátka jsme si rozuměli, povídali jsme si hezky, no rozuměli jsme si jako čím dál víc a bylo to, ta touha byla vzájemná, stalo se.
1: Když tedy Věra přišla s tím, že jsou jisté následky toho pobytu ve Špindlu, jak jste se k tomu postavil, co to udělalo s vámi? Protože pro chlapa je to většinou informace najednou teď a tady přijde, že na to třeba pozná nějak na svém těle. Ale co to bylo pro vás?
0: No tak zase, jo, tak velký překvapení to pro mě nebylo. Já jsem s tím nějak tak víceméně počítal, že to takhle dopadne.
1: Jo, takže vy už jste do toho jako šli v tom Špindlu s tímhle.
0: No, stalo se takhle, abych to řekl. Ne, že bychom se na tohle to bylo času dost klidně až po vojně, že jo, ale zkrátka... Když se urodilo, tak se urodilo, ale postavil jsem se k tomu čelem, věděl jsem, že nebudu kličkovat a že zkrátka musíme se postavit k tomu zodpovědně, že jo, k tomu novému životu, který...
2: Já jsem vůbec nepřemýšlela, že bych řekl něco jinak. Takže my jsme jeli dál, prostě jenom jsme věděli, že máme nějaký jako...
3: Starost,
2: ano, starost, že bude starost a že to musíme nějak zvládnout.
1: Už tehdy jste věděla, že je to chlap, na kterého je spolehnutí?
2: Jo, jo, to jsem si myslela, to je pravda, no. Víte, to už poznáte tak nějak, to se dá, to jde tak nějak vnitřně.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: V roce 1966 se zamilovali. Počali dítě a chtěli se vzít. Začali tedy plánovat svatbu. Oba byli šťastní. Radost kalila jen skutečnost, že se toho nedožil Zdeňkův tatínek.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já jsem to bral tak, že to bylo teda hrozná rána, protože táta, kromě toho, že byl a rozumný, zkušený a pedagog to byl, pro mě to byl takový starší kamarád. Já jsem se nemusel bát, jako některý kluci něco provedli a doma dostali řemenem. Já jsem přišel, řekl jsem, stalo se mě tohle a tohle a on mě poradil, jako, jak se to má řešit a pomohl mě zkrátka v tomhle s tom. No. No a potom, když teda jsme ostali sami, tenkrát já byl nejstarší, mě bylo 16, sestře 12, bráchovi 9 a máma na to sama. Těžko se na to vzpomíná.
4: Bylo vám líto i toho, že táta na té svatbě nemohl být?
3: No to určitě. Mě třeba poradil a oženil bych se někdy třeba i malinko později. Ale Věra říká, že její to hodně vadí, že ho jako nepoznala, jako živýho. No. Protože on byl vcelku oblíbený a známý, populární. Říkám, byl v horské službě, byl to učitel, závodník bývalej. No. Ředitel té lyžařské školy, člen horské služby, který dělal, popularizoval tu horskou službu a ochranu přírody, květenu.
4: Není vám líto, že jste ho tady nepoznala?
5: Strašně. To mě opravdu, ale to mě, to tolikrát o tom ještě mluvím, už to je dlouho, tenkrát mě to bolí, to samozřejmě, ale pořád, prostě, nedávno, tady se na tu fotku podívám a říkám, já bych tak s tím tatínkem ráda mluvila, protože o něm všichni říkali moc hezky, že jo. A byla by s ním legrace. Maminka jako babička byla taky fajn, to jo. No ale chlap je chlap, že jo, to zase má takový jiný narážky a tohle, ale zase Zdenková maminka zase je strašně statečná, taky je vychovala úplně sama a pomáhala a jako ta neměla chybu. A mimo to, když jsme s tím přišli, že teda budeme mít to Mimčo, no tak ona to právě takhle vzala takhle odvážně, že jo, protože je to taky potkalo, no a tak přišla k nám domů, no a tak jim to rodičům je tak pozbudila, že to není žádný problém vlastně.
3: Zkrátka to tady vyjednávala za mě nebo za nás, protože já jsem byl 300 kilometrů tam na vojně a nemohl jsem si odskočit. Mě mi nedali nějaký den volna nebo na takovýhle vyjednávání. Tak zkrátka přišla za rodičema Věry a tam si o tom popovídali a o mně a tak, takže oni už potom neměli takový strach, že to je nějaký neznámý vojín, jenom že jo, no, už tak už o mě něco malinko věděli. No. Snažila se zachránit situaci, jak to šlo.

0: Se svatbou se spěchalo. Věděli, že sňatek v květnu přináší neštěstí. A při červnovém obřadu by už na nevěstě byl vidět požehnaný stav.
1: A tak volba padla na jediný volný termín na 30. dubna. Na čarodějnice.
0: Věřin tatínek si přál, aby obřad měli v kostelíčku, kde se sám ženil. Tedy v Horních Štěpanicích. Hostinu si pak snoubenci domluvili v Hančově boudě na Benecku.
1: I nadešel jejich velký den. 30. duben 1966.
2: Švagr a se mojí starší sestrou dovezli ke kadeřnici, která chtěla učesat nejdřív moji sestru. Protože jsem se jí zdála na tu svatbu asi moc mladá, tak si vybrala, takže jsem se ještě musela propracovat, abych byla jako první upravena. Nejdřív jsme teda byli ve Vrchlabí na úřadě. Tam jsme byli fotografa a pak se jelo na to Benecko, do kostelíčka, no a bylo to hezký.
3: Kdy jste začala trochu slzet, vlhnout oči?
2: Hned? No tak to právě. Když jsme byli na tom úřadě a teďka tam začali mě přát, tak já jsem to tak obrečela. A oni nikdo nevěděl, proč brečím, ale já taky ne. Jo, a každý mě přál a slzíčky, že jo. No a nevím proč do teďka. Jestli jsem věděla, že to nebude jen tak jednoduchý, si myslím. Tak už.
3: To bylo štěstím.
2: Jak jste se tak hezky zeptal, tak to teda bylo zvláštní. Nikoho jsem takhle neviděla ještě, ale.
4: Tam to nějak tak proběhlo, akorát se divili, že jsem tam v civilu a že jako jsem voják teďka zrovna, tak se mě jenom zeptali, jestli mám to povolení na ten civil, tak jsem jim řekl, že jo, i když jsem ho neměl, protože jsem nechtěl jsem se ženit zkrátka v uniformě. Ten kostel, to pro mě taky bylo takový něco jiného a byl jsem takový trošku rozhozený a taková jedna perlička, kdy se nás ten farář ptal, jako jestli berete si zde, ona nejdřív Věry, jako zde přítomného a to a řekla ano, že jo. No a teďka, když se ptal mě, tak já jsem říkal, tak já chvíli zaváhám, jako že si to rozmýšlím a když se zeptal ano a já jsem nic neříkal, tak ona řekla po druhé taky ano za mě. A bylo to hotové, no.
2: Já jsem musela říct dvakrát ano. Protože ten pan farář, on se zeptal Zdenka, ale on se díval na mě. Chápete?
3: Ten farář.
2: No, protože on se mě zeptal, jestli si beru dobrovolně. Tak samozřejmě už jsem to jednou uměla, tak jsem to jenom zopakovala, že jo. Ale teď to říkal, oslovil ho, ale díval se na mě, chápete? A ten byl ticho a ten pan farář se zase zeptal a vůbec mu nevadilo, že to slyšel ode mě a stačilo to.
3: Moment. Řekl jste vůbec ano?
4: No, Věrušce jsem ano řekl, na úřadě jsem řekl ano, ale pan farář to ode mě neslyšel.
2: Bylo špatně. Ale bylo to tam hezký, protože můj strýc a jeho manželka byli zpěváci a zpívali i jako na kůře a zpívali nám tam Věrný milování krásně, tak na tom kostele to bylo moc hezký, protože tam nám moc hezky zaspívali.
3: Myslím, že i jako svatebčanovi by mi šel mráz po zádech. V kostelíčku vidět vás takhle, vás ještě slzet, do toho Věrné milování.
2: V kostelíčku už neslzela. Já už jsem si to odslzela na tom úřadě. Tam už jsem to měla, tam už to bylo bez slziček, tam už víte, to už bylo, že už jsme byli mazáci.
4: Už jsme byli svoji. To bylo vlastně jenom taková takový neoficiální, když jako si to pan táta přál, ale stejně, kdyby jsme byli se nás oddali jenom v kostele, tak by to v té době bylo neplatný, neplatný, že jo?
2: Ale bylo to tam hezčí než ne, na to.
4: Bylo to takový důstojnější, by se dalo říct. Bylo to jedinečný, no.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jak vypadal život v lásce, nám dnes líčí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: Po svatbě bydleli u rodičů Věry. V malé domácnosti, kde s nimi žila ještě Věřina mladší sestra. Byl to čas, kdy museli počítat každou korunu a mít i druhou práci.
1: Když přišli na svět synové Zdeněk a Tomáš, pomáhala s hlídáním a výchovou Věřina maminka. Byla obětavá, hodná a na nic si nestěžovala.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Až teprve, když jsem dostávala rozum, když už jako jsem byla starší, tak se mě to šlo zpátky a říkám, ty, to musel být záhul. Já to budu muset ty máti aspoň oplatit. Pak jsme si koupili to auto, trošku jsme začali jako malinko, že bychom si někam měli podívat a mamka nikdy nikde nebyla, že jo. Tak jsme ji vzali třeba do zoologický nebo takhle a říkala jsem, já ji to takhle budu muset oplatit. A jenom, že ona jí bylo 66 roku a ona umřela. No, tak už si to říkám nahoru. Protože máte rodiče, kterým se chcete vděčit a ono to nejde a ještě to bylo proto, že jela na banální operaci a oni to zkazili a ona se nevrátila. A kdyby přijela, tak já jsem říkala, že bych přestala chodit do práce, že bych se o ní starala, že ještě se mi to říkala v té nemocnici a se neboj.
4: Zdeňku. Když přišel tenhle těžký okamžik pro vaši ženu, pomáhal jste nějak?
5: Ale já si myslím, že zas ona to těžce nesla, ale zase navenek se to tolik neprojevovalo. Jo, brala to statečně. Každej, oba dva jsme měli už tu zkušenost. Já jsem přišel o tátu, ona o maminku, tak jsme se nějak tak vzájemně podporovali. Já na to vzpomínám, jak tenkrát měla jít na tu operaci, takže tam měla by v určitou hodinu bejt a tenkrát jí nějak tak ujel autobus, tak já jsem honem šel pro auto a vesel mi tam teda do té nemocnice. Ona byla nervózní, že je tam pozdě a že to bude špatně a to jsme ještě nikdo netušil, že tady za týden nebude.
4: Je to pro vás důležité mít vedle sebe chlapa, takového silného i sportovce, i duší velmi silného, že v těchto chvílích pomůže, že je vedle vás?
3: Určitě. To bylo takový samozřejmý, že prostě víte, mamka ho měla ráda.

0: Lev Nikolájevič Tolstoj napsal: Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.
1: O to víc je třeba o rodinu pečovat a vážit si každé chvíle, kdy je vše v pořádku. To už dobře vědí Věra a Zdeněk Pelcovi.
0: Když bylo jejich dceři Pavlíně 24 let, jela za kamarádem do Pardubic, kde se jí udělalo špatně.
1: Bylo právě po Vánocích a po zdlouhavých vyšetřeních přišli lékaři na to, že má v hlavě aneurysma, výduť tepny.
2: Bohu díky, na to teda přišli. A tím pádem musela být operace, takže jsme zažili chvíli, kdy nám volala z té nemocnice mami, tati, teďka mě ostříhali ty moje dlouhé vlasy, které jsem si nechala namelírovat, protože mě budou otvírat hlavu a musím jim podepsat, že teda kdyby se něco stalo, takže to ten souhlas k tomu. No, takže tady oddělali kost, tam ji to spravili, zase ji přidělali tu kost. A my jsme tam přijeli druhý den odpoledne do ty nemocnice, ona tam ležela taková spavá hrozně, tak s náma pár slov prohodila, zase usnula, tak jsme tam pak každý den jezdili za ní, pak nám pan primář říkal, že ještě asi 14 dní, než to jako bude jasný, že to dopadne. No a bohu díky, musím zaklepat, tak se z toho dostala.
3: Já bych ještě k tomu chtěl dodat, že nejhorší byl ten okamžik, když po tomhle z tom telefonátu nám řekla, že teda jde na tu operaci, a tak teďka odpoledne, kdo tam zavolá do ty nemocnice a jak to dopadne, jsme si říkali, jestli já nebo manželka Věra. No a najednou zazvonil telefon a naše příbuzná s okolností bratrance, manželka mých synů, tam zrovna pracovala jako zdravotní sestra, věděla a zavolala nám a říkala, no tak Pavlinka už má po operaci a já jsem s ní teďka mluvila.
2: Řekla, poznala mě.
3: To nám teda, to nám tak spadká kámen ze srdce, že nemusíme my tam vytáčet to číslo a čekat, co nám řeknou. Tohle to nám strašně pomohlo a byli jsme rádi, viď?
2: No,
3: měli jsme štěstí, že ten doktor, který ji tam přijímal, a to bylo mezi svátkama, tam obyčejně nebývá ta úplně ta nejsilnější sestava z těch doktorů, že jo? A on byl trpělivý a tak dlouho ji vyšetřoval, až zjistil, že opravdu je problém v té hlavě, hned ji dovezli do Hradce a druhý den na ty neurochirurgii ji odoperovali.
2: My jsme tam pak šli teda samozřejmě poděkovat, jsme říkali, že jsme rádi, že se to stalo tam, kde teda byl opravdu dobrý personál, že tady to udělali. Jenomže to ještě neskončilo, protože potom s tím kamarádem, s kterým byla v těch Pardubicích, když teda už jako byla zdravá, protože ta neuroložka řekla, že je zdravá, že za půl roku už to, po ty operaci, že je v pořádku, tak vzali auto a jeli do Českého Krumlova a tam šli na ten zámek na Český Krumlov a ona tam dostala ohromný epileptický záchvat. A kdyby ten klučík nezachytil, tak by z nějakých ohromných schodů tam byla bývala spadla a bylo by to konečná. To jsme si zažili teda dvakrát. Jo, to jsme si zažili v té nemocnici, když jsme za ní jezdili a potom zase, když začaly tadyhle ty potíže.
4: Věro, Zdeňku, tahle zkušenost s vaší dcerou zesílila ten vztah třeba k těm dětem, k tomu, že děkujete za každý den, kdy jsou v pohodě a kdy jsou šťastné? Myslíte na ně?
2: Já ten vztah mám pořád. Mně to je jedno, jestli tohle. Já jsem to měla od malička, já jsem byla vždycky ráda, že jsou zdraví, jo? Já to mám tak prostě, zdravý dítě je výhra. Jo, už odmlá. A tohle samozřejmě tady to je, to se akorát víc bojíte. Jo, když tady to přežijete a najednou zjistíte, že co se všecko může stát, no tak samozřejmě, že jste ještě raději, když zase máte vnouče zdraví a pravnouče zdraví, to ano. Ale jinak pro mě zdravý dítě prostě nepřežila bych smrt dítěte. Já bych tu smrt nedala.
3: Já si hodně vážím toho, že ty naše děti spolu krásně komunikujou, vycházejí, jeden druhýmu nic nezávidí, mají se rádi, navštěvujou se a když je nějaký problém, třeba jako problém třeba se mnou zdravotní, tak vidím, jak se semknou, jo, a jak to se mnou cítí. A to, toho si nejvíc vážím.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Dnes nám svá srdce otevírají Věra a Zdeněk Pelcovi.
3: Jsou spolu už více než 58 let. Prožili si chvíle štěstí i strachu. Vědí, že život je někdy těžký.
2: A proto jim chceme ukázat, že umí přinést i okamžiky překvapení a radosti. Měli ji. Když jim Patrik rozehnal, nečekaně předával náš dárek za jejich psaný dopis. Velký automatický kávovar.
4: Je.
5: To je pěknej.
4: Vy jste krásný. Teda...
5: To s tím ani nebudeme umět dělat ještě.
4: To je pěkný.
5: Je, a ty a vago... Mámo, a i s kávou. No paráda.
4: No teda Patriku, ale tu nás tím musíte naučit pracovat.
6: Jo, jo, o to jsem tady. Takový domácí kafový instruktor.
4: Ty vago, děkuju.
6: Vy to študujete i ze zadu, to málo kdo.
5: To je ze zadu, já právě nevím. Já. Zásobník na vodu, to se ale je tady.
4: Tady.
5: Jo, takhle. Aha. Aha. Pak se to takhle dá. Jo, dobrý, dobrý.
6: Ano.
5: Jo, ale pak jsou nějaké volby, že jo, ještě.
6: Tady vepředu.
5: Jo, jo, rozumím. Aha.
6: Vy jste dobrý, vy jste technicky zdatný, to se mi líbí. Kdo u vás vlastně připravuje kávu?
5: No, ale...
4: Kdy?
5: A... Je, i takhle, Věra pro sebe dopolední já si nedávám, ale po obědě si dáváme společně a tu zpravidla ne vždycky připravuju já.
4: Moc děkujem panu Koskovi a paní Majerovi, vůbec teda jsme to nečekali, Patrik nám to zapřel, prosím, ale děkujeme.
5: No je to moc pěkný dárek a skoro si ho ani nezasloužíme, ale budeme ho rádi využívat.
1: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: A tak si udělali kávu v novém přístroji a přišel čas na náš manželský test.
3: Patrik rozehnal jim položil stejné otázky, které mají odhalit, jak se znají a co si pamatují.
2: Ptal se každého zvlášť, aby si nenapovídali a neslyšeli se. Teď vám jejich odpovědi poskládáme za sebe.
7: Jak si myslíte, Věro, že svému muži voníte?
4: No, nevím, nevím jak, ale když se mnou je, tak asi musím, ne?
5: No, mě voní teda opravdu, opravdu hezky, jako příjemně. Myslím tu přírodní vůni, nemyslím parfém, jo? Jo, ale to je ona.
6: Jak vypadal ten první polibek?
4: No, tak to bylo až po těch dopisech, potom někdy. No, asi dobrý.
5: No, takovej spíš nesmělej, takovej upřímnej.
6: Kde jste slavili první Vánoce?
5: No, první Vánoce určitě u nich. No, tady v Braní.
4: No, první Vánoce jsme slavili u nás, ale pak jsme jeli k babice do Vrchlabí.
6: Takzvaně ta vaše písnička.
5: Moje písnička? Jako, no, tak já mám rád třeba ten Stříbrný měsíc.
4: Tak jemu se líbí Stříbrný měsíc, jo, písnička.
6: Co máte rád k snídani?
5: Třeba smažený vajíčka, dejme to budu.
6: Co má nejraději k snídani? Nebo co by ho tak nejvíc potěšilo, když by mu někdo připravil?
4: Tak on je zvyklý, co mu dám na talíř, to tam má.
6: A něco teplého?
4: K snídani teplého mu dělám akorát čaj.
6: Vidíte, a možná proto by si dal smažená vajíčka.
4: Tak to mě nenapadlo.
6: Kdo víc trestal děti?
4: Já?
5: No, manželka.
4: Já byla ten zlej, on byl pořád ten hodnej. A on do teď.
6: Kdo je pracovitější?
4: On je pracovitý, je hodně. Já myslím, že každý je pracovitý na svém písku.
6: Kdo z vás dvou je pracovitější?
5: No určitě Věra, teda tu obdivuju, protože ona jako se práce nebojí a je taková houževnatá.
6: Jaký máte sen?
4: Teďka nepotřebuju nic, já nepotřebuju nic.
6: Víte nebo tušíte, jaký má ještě třeba nesplněný a velký sen?
5: Jo, to teďka blbne. Chtěla bych skútra na elektriku. Ono se jí to líbí, ono to je tichý, ono je to hezký. Já bych na tom jezdila na nákupy, ono se s tím dá krásně zaparkovat, no ale proč se na to vejdej, to nemá ani nějaký nosič nebo košik, nebo co, já nevím, ale tohle to jako nechápu. A to by si teda jako přála teďka, v současné době, to už mu o tom mluví druhý rok.
6: V čem nejraději spíte?
5: Jak v čem? No v pyžamu, ne?
4: No v létě má pyžamko s krátkýma nohavičkama, v zimě, aby mu nebyla zima, pak má i noční košilku. Už si zvyknul i na noční košilku.
6: Kam vám vaše žena nejraději dá pusu, když na to přijde, když vynechám ústa?
5: No tak asi na tvář.
4: No tak všude na hlavu.
6: Kdo z vás dvou je něžnější?
5: No ne, to asi ty ženy jako jsou takový, to bych řekl, takový už k tomu i vytvořený, že jo, určitě ona.
6: Kdo z vás je něžnější?
4: Asi oba, on je taky něžnej.
3: Věra a Zdeněk Pelcovi žijí šťastně a spokojeně.
2: Zajímalo nás, o čem sní manželé kolem osmdesátky, čeho si jeden na druhém váží a jak se liší láska v pozdním věku od té mladické.
4: To je takový jiný a ono to je možná jako lepší, nebo prostě ta kvalita tam nějak jde, protože předtím to máte práce, děti a nějaký ty stresy, co tam byly, že jo. No a teďka, když už jako jsme se dopracovali takhle, jak jsme, nic nám nechybí, máme kde bydlet, máme střechu nad hlavou, což je úžasný, tak to je fajn.
5: Já bych řekl, že je taková klidnější, vyzrálejší a pevnější. Teďka ve stáří zase už je to trošku vztah jiný, to je taková zodpovědnost a aby jsme přežili, aby jsme se ještě hejbali, aby jsme nemuseli jednomu druhému Bůh ví jak posluhovat, ale tak nějak fandíme si a zatím to funguje.
4: Ten čas jinak utíká. Než vám je 20, to zažijete jakoby tolik dlouhýho času, kdy se pořád něco děje. A teď najednou uteče 20 let a ono to je jako nic. To prostě díky tomu, jaký máme už ten životní rytmus, tak to samozřejmě ty dny jsou kratší. No a klidný a hlavně se jeden druhýho snažíme nestresovat, jak to jenom jde.
5: Jo, oproti tomu, když jsme byli mladí, tak jsme byli jako roztěkaný a to teďka už tak nějak víme, kam patříme asi.
4: A taky víme, že kdyby se s někým něco stalo, takže se jeden na druhého může spolehnout. Asi tak.
5: Řekl bych, že stále se mě líbí, jo.
6: Proč jí milujete?
5: Převážně teda jsou to ty charakterové vlastnosti, by se dalo říct. Jo. Trpělivost, hlavně věrnost, jo, a takové, jak bych to řekl, že umí hospodařit. Děkuju za takový to bezkonfliktní ten časový úsek velký, že jsme opravdu neměli nějaký velký konflikt, krizi nebo průšvih, že jo, že by jsme museli něco řešit. A vážím si toho, protože když se člověk pohlédne někde okolo a vidí, jak to chodí, tak si říkám, ne, takhle jsem spokojený a se mě to líbí.
4: Teďka mě řekne častěji, že mě má rád, než když byl mladý. No, to je pravda. Je skromnej, mohl by být, kolikrát já ho musím nutit. Myslím si, že je i pravdomluvný, že nic velkého mě nikdy nezapřel. Takovej, dá se na ní spolehnout. No.
6: Kdyby byla ta možnost jednou, třeba i tam nahoře, že by vás někdo postavil opět před svatební oltář a ptal se, jestli si i tam na věky Věra veme Zdeňka, jaké odpovědi by slyšeli odávající tam?
5: No, tak já nevím, když to vemu z hlediska toho, té spolehlivosti, férovosti, jednání a věrnosti, tak bych do toho šel znova.
4: No, já bych do toho šla, protože přece nebudu po smrti schánět něco jiného, když už to je osvědčený, to víte, že jo. A chtěla bych se tam ještě potkat s těma, který mě odešli. A kdyby tam třeba byl právě ten Zdenkův tatínek, kterýho jsem nikdy neznala, to by bylo bašta. A třeba to tam někde je, ty duše přece se nemusí ztrácet, že jo. Se tam pošeptáme něco.
6: Milujete ho?
4: No. Mám ho moc ráda. Jo?

0: Věra a Zdeněk Pelcovi už vědí, že lásku si uchovají na věky. Že láska pomáhá žít, dodává sílu, podporuje úsměv a rodí se z ní další život, který zase pozná lásku.
1: Kněz Giovanni Bosco kdysi řekl: ctnosti, které nás mohou šťastně přenést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska.
0: Stačí jen otevřít svá srdce, radovat se z maličkostí, konat dobro, žít v klidu s těmi, které máme rádi. A s láskou se potkáme i tam nahoře. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu bude podle Schillerové do 400 miliard korun. Bezpečnostní opatření pro převzetí torza 34. budovy ve Zlíně má připravená společnost Cream. A zítra bude jasno a teploty překročí 30 stupňů. Jednání o státním rozpočtu na příští rok s jednotlivými ministerstvy začne v polovině srpna. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Předpokládá, že ministři přijdou s vyššími požadavky, než bude možné realizovat. S navýšením rozpočtu počítá Schillerová například u dopravní infrastruktury, zdravotnictví nebo investic. Zároveň potvrdila, že schodek státního rozpočtu bude do 400 miliard korun. Přesnější odhad deficitu půjde ale podle Schillerové udělat až po zpracování srpnové makroekonomické prognózy.
3: Budeme po 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
2: Například 14 miliard korun ročně mají podle Schillerové přinést výnosy z obnovené EET. Společnost Cream, která vlastní ohořelou a částečně zřícenou budovu 34 v Baťovském areálu ve Zlíně, má připravená bezpečnostní opatření. Podle mluvčího Marcela Šmita už jich část funguje. Jde o oplocení, osvětlení, kamery a nepřetržitou službu bezpečnostní agentury. Kvůli bezpečnosti je nadále zavřená část Vavrečkovy ulice. Omezení se dotýkají také budov 33 a 44. Turisti v Prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Ten platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko požárů a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách okolo skal velmi komplikovaný. Upozorňuje spolumajitelka Prachovských skal Rita Štoršliková.
4: Připomínáme, že v celém areálu přírodní rezervace Prachovské skály platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru u turistické chaty Prachov.
0: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny kouče. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP bude trénovat Francouz Frédéric Fonták. Pokračuje Lukáš Antoš.
5: 39-letý kouč v minulosti dovedl Caroline Garciaovou až na čtvrté místo světového žebříčku a k triumfu na turnaji mistryň. Spolupracoval také se současnou světovou čtyřkou Felixem Ožerem Aliasimem. Teď povede Lehečku po Michalu Navrátilovi.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě území kolem 27 a na horách 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 dejte pozor, na 220. kilometru ve směru na Brno stojí tam porouchaná dodávka v odstavném pruhu. A stále na D1 ve směru na Ostravu u Holubic je neprůjezdný jeden jízdní pruh, stojí tam porouchaný karavan, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v Divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na ní svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat, tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěnej už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem, to byl titul. Vymýšlím, to byl titul, já jsem dělal všecko, nakládání vajec do vodního skla ve velkém.
2: Jsem taky dělal.
3: Ano, všecko jsem dělal a vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních, protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér, no tak

0: přerušil, to je nespolečenské, ale já bych zapomněl, protože já mám už něco s těmi cévami a je to moc hezká připomínka. Čím jsi začal? Jak se jmenoval pořad?
1: Nedělní beseda rozhlasových novin.
0: Nedělní beseda rozhlasových novin. A kdy přišel ten čtvernožec tam?
1: Ten čtvernožec se jmenoval Ferda. A přišel asi po 5. týdnu vysílání.
0: Tak byl od začátku? Samozřejmě.
1: Byl od začátku. No, a sice byl, protože mi kdo si řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal, hrgot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška, asi 3x. A potom nějaká babička přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát...
0: Oprávnění. Pouštět sem babičky.
1: A ona jako tohle pak řekla, a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma, ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe, měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očadlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, že má vstup do budovy. On to měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromný prostory na probíhání, že jo?
0: No.
1: No a tenhle ten pes vlastně byl v té znělce, mi bohužel se z něj zachovalo jenom, ta znělka je odrbaná, jak se to říká slušně, ta znělka je...
0: Je jaksi spustošená.
1: Spustošená a je tam zachováno asi 5 nebo 4 štěknutí, mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky botičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu. Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
2: Já vím, povídalo by se, povídalo 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
3: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky.
4: A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať v tom, co jste postavili, bydlet nemusíte. Bydlet...

0: vyjednávací schůze. Posluchačkám přejem účest podle módy dneška, Hamleta neb karfiol a případně i ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala obličej.
4: Mou povinností,
2: pravil Kubelka poslušně,
4: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
2: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka

0: sežrala kanára.
1: Macíčko.
0: Zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
1: Drahá Matinko.
0: Čárka.
1: Kočka je nakrmená.
0: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
2: Strop je vlhký, pane Kubelka.
0: Pravil.
2: A na stůl nám kape. Já jsem mokrý a polívka je přesolená. To jste křesťan?
0: Kubelka se zastyděl. Utřel slzy a domácího. Vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
1: Drahá Matinko.
0: Stálo tam bez obalu.
1: Naše kočka je pes.
0: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
3: Kubelko.
0: Psala tchyně přísně.
3: Píšeš málo. Napiš mi o Konárkovi, jestli zpívá novou.
0: Horko polilo Kubelku. A zimnice ho rozrazila.
1: Jak bych mohl?
0: Zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
1: Uč se, mrcho.
0: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat škálu. Kočka nic. 3x, 4x vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20. u dveří bylo zazvoněno.
1: Sláva!
0: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
1: Ty moje šelmičko nadaná.
0: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel Spolku pro ochranu zvířat.
4: Pane!
0: Řekl, jako když polárku ukapává.
4: Na slovíčko.
0: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrati tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrati tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovat i kanárka, a Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout i jednatele. Proto byl odveden na 4 a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
1: Drahá Matinko,
0: pravil se v něm,
1: pro váš klid posílám 2 úvahy, první a druhou.
0: První úvaha pak zněla.
1: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívat ji nechce. Za B, zpívat ji nedovede. Za C, stydí se. A za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ji nutil násilím, nepřijde do nebe.
0: Již z první úvahy je vidět, že kanárek Kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
1: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
0: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž... A nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
3: Kubelko!
0: Psala tchyně jednoznačně.
3: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi. Nepřej si mě. Tvá matka.
0: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za 2 dny na to tchyně, vracející se ze sadu, kde krmila ptáky, byla zastavena vrátným hotelu.
3: Dopis?
0: Zeptala se dyštivě.
2: Značnej.
0: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hořít z žádostí. S pomocí tří mužů, kladiva a kramle odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. Pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bydýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
5: Neplačte už, señorito, že vám milý zahýbá, není věrný, neumí.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný. Jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k ním třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už jsi říkal, že jsi muž.
3: Jsem obě dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrditi. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali nasměny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozumbralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
2: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
3: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
2: Vrátíme se snad raději k vám.
3: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
2: Počkejte, tomu nerozumím.
3: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
2: A druhé?
3: Ještě méně.
2: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
3: Stal jsem se dobrodruhem.
2: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
3: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
2: A následky?
3: Oženil jsem se.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil, zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselý.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevný vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
2: Chudák, a on je v Piešťanou?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom psovi tolik canca, když nebyl přejetý?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takový pes?
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takovej pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
1: Bohužel, musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. A to... A popaký, samozřejmě. O, je to já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. No to víte, že stojím, to je samozřejmě... No, vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, ale děkuji vám. A mikrofon se domení, ano, no to je taková hříčka, taková, jak mi intelektuálové se vyjadřujeme, taková, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, no skutečně, ano, a co já to tady vlastně kecám, víte, no ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho, no, a já bych tedy hlavně rád, jo, to a by nás bylo, co pak, to jako zase žádný tohle, no ne, to já jsem veselá kopa, a já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co, no ne, že, tedy naschál, děkuji vám.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec, co písní znám, jež lidé neznají, a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šu mluvím? Ty kamarád je úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju prostě z myšlenku, jak je to v háji.
1: Tak, kde pak jsme to skončili? No, tak ty jsi říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lawrence Oliviera v roli Romea.
6: And what is time like on Cover Line? Wasted time on those terrible looking nosed and dollar bucks. Wasted time on load and dapper. Wasted time and I the cola dame. Please, on the rudest can line on I'm on through the steep. With stubblen and toper pride and coats. With your tail and neck rolled on the man of mine by Boristin. With tube line. With game loan a hand trouble steaming road scan. With dober alone and canny of brutus time ado.
5: To bylo, že jo?
1: No, nic zvláštního, sama angliština.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé. A do naši lunu, která bez toho už bledne závistí. že jsi služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší, než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No Janu, dobře bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.
8: Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit se však jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy žlítat z kytky na kytku oblastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava tuší, za to můžeš říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tedy nejintelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a daří v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct. Déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Že ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Jsi vzpomeň třeba v šatnách kolikrát, nebo při zkouškách. No, třeba, no tak, bože, tak řekni, no, jako náš Jeníček Pivec, no, tak.
2: Já myslím, že jsi forum ty, tak to zkus ty, no.
3: Tak počkej, já si vzpomenu na, třeba na ty vincovský paničky.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena toho nejtlustšího a nejporohatějšího jelena v celé vincorské oboře. Pro Krista Pána, lidi, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: No tak něco ty?
2: Jak byla hezká, ty jak vyprával tu historiku, jak říkal, Ježišmarja,
4: Josefe, já přišel domů ve 12:45, táta myslel, že jsem byl Bůh ví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle, Ježišmarja.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jednu. Kolega Pivec, říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanio.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel, říká,
4: lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, ten Sanio, ten s tím, jo, na ten, ono to je na síť a je to taky na baterky, teda Lucie, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy zkrátka ten, kdo tam, to byla hlava, Ježišmarja, já jsem se lek. Jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No, nemáte moc cest. Prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přizet...
3: Prosím, samozřejmě. Průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jaksi, momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět?
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte...
2: Tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různý, víte?
3: Ano,
2: průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: To právě tady nestojí.
2: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No, právě.
2: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady to stojí je... jenom v závorce Josef Kajetán. Aha.
2: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, no. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomocný.
2: Ale jo, to budeme mít hned, není problém.
3: No tak fajn, toto budeme mít hned.
2: Ano,
3: tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
2: Třeba, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
3: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte.
2: No tak ještě ne přesně, že jo, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
3: Kolik jich tam může být, no tak kdo ví, jestli takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano, nebo ještě míň,
3: no, třeba. Právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: Tak to ne.
2: Co?
3: Poslyšte, to se, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No a proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd roztál.
2: No, to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: Víte, že máte pravdu. Savno, vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No,
3: vidíte, co? Teď ještě vědět o tom, jaký.
2: Ano, jenom tak jak... to už nebyl takový problém.
3: No, to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhle tu, když...
2: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
2: A, samozřejmě, to bude mít.
3: Tak já beru tady tuhle tu. Italský výběrčí činže. Umíte italský?
2: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu. Ano, ano.
3: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako
3: italský. Ano, italský je psa, ano.
2: Italský výběrčí činže, to je ten... já mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já taky, ale já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to...
2: Ano, no, člověk se úplně vypadne.
3: Ono, právě. Úplně. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně.
3: No jo, no, tak to je, že vy už to taky nevíte asi, víte.
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno. Činžáno.
3: To ne. Poslyšte, pane, to se mýlíte. Ne, no. To je správně činžáno.
2: A jo, činžáno už
3: činžáno,
2: vím, činžáno.
3: To by musela bezpečně.
2: Ano.
3: A je to ta venej sejra.
2: A jo, sejra. Ta venej, že jo, takový, ano. V takových flaškách se prodává.
3: Ono je ho víc druhů, víte.
2: Ano.
3: Oni jsou i mimoflaškový takový.
2: Taky, že jo.
3: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
3: No takže bychom ho nechali stranou.
2: Třeba, jo.
3: Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
2: Třeba, vemte další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
2: Něco vodorovnýho.
3: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
2: Tak pro děti.
3: Cíle na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
3: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník. Orchestr. Safra.
2: Co je?
3: Safra. Přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
3: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
3: Ještě k tomu vzadu.
2: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
3: To se potom špatně luští.
2: No právě, tohle je těžký.
3: To je těžký.
2: No jo, tak co bysme...
3: Tak co bysme... Takže bysme šli kousek dál, ne?
2: Třeba, vezmeme něco.
3: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
2: Třeba,
3: takovou, jo?
2: Třeba.
3: Tak vezmeme třeba tuhle tu C. Vezmeme C.
2: Jo, co C? To je vitamin, jo? Nebo co?
3: C, otázka.
2: Jo, otázka
3: písmeno
2: C. Rozumím.
3: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
2: No to chtěl znám všechny.
3: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
2: Ano, to...
3: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců na tři písmena?
3: No je to tady ta.
2: To je nějaký nesmysl, ne? Určitě něco popletli.
3: Takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
2: No vole, jo.
3: Aby jsme takhle mohli důmat celý rok?
2: No vole, to je nějaká...
3: Co s tím?
2: No já nevím. No,
3: takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
2: Ono se, jo, budete zkuste něco.
3: On se to vystříbří.
2: Zkuste něco jinýho.
3: Takže bychom...
2: Co tam ještě máme?
3: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, tohle, jo.
3: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažnej.
3: No, ten přece tahá z kastlíku ty planety.
2: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
3: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napište to hned.
3: Píšu pa...
4: pouš.
3: No.
4: Safra.
3: Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
2: Bez eku, papouš?
4: Pepouš.
2: Ale poprosím vás.
4: Papouš.
2: To je nějaký zmetek ty noviny, vám to říkám.
3: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
2: Voleť. Ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte? Vy nemáte nahroštěný takový noviny doma, že jo?
3: A víte, že má?
2: Jo?
3: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
2: No přece nemůže být všude špatně.
3: O čem je to hned nenapadlo? No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
2: No to je nápad, uděláme to u vás.
3: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
2: Na to může naletět nějaký idiot.
3: Jo. Kdo, co?
2: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
3: Co to je, idiot? No. Jo, idiot.
2: Idiot.
3: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
2: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. Dobrý byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dnes ještě stále úterý 28. července a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma sport a mě bude zajímat, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Sportujete už od dětství? Jaký sport jste provozovali v mládí a jaký děláte třeba v současné době? Pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně? Co rádi sledujete například v televizi? Patříte mezi sportovní fandy? Máte svůj oblíbený sportovní klub? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900, také mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kde nepřekvapí,

až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům jako já. Jo, jako já.

Den er imod til dig. Ja, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho.

chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucovský šípky najmout.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme dnes věnovat sportu. Sport je aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. Mezi sporty patří fotbal, hokej, tenis, sportovní střelba, volejbal, házená. Dále se sem řadí i nepohybové soutěžní aktivity, jako například šachy nebo profesionální hraní her. Koho přivítám v noční lince jako prvního? Tak tou první volající na linku 731 800 900 je paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer. Všechny zdravím. Právě když mi paní Chládková vzala do vysílání, tak jsem říkala, to jsem ráda, že jsem se dovolala, protože hned potom se půjdu natáhnout do postele, do vodorovné polohy, protože tělo to za celý den už potřebuje. Toho různého pohybového tělocviku mělo moc. Tak když se mluví o tom sportu, no, já o sportu vím od malička. Už co jsme chodili, co jsme byli předškolní věku, nebo do školky, nebo potom na obecnou školu. Ale mám takový dojem, že tehdy se příliš o tom tak jako nemluvilo. Bralo se to tak jako samozřejmě, že jsme se nějaké pohybové aktivitě věnovali. Dneska se o tom pořád mluví, všeho je moc, ale moc je těch řečí, ale skutek, aby utek. Potřebujeme pevnou základnu. A když tady vzpomenu třeba si jenom to, jak kolik medailí má Martina Sábliková,
0: ano.
1: A kde je ta dráha na rychlobruslení v České
0: slibovaná,
1: republice,
0: že jo?
1: Která se roky slibovala a pořád, jak chtějí mít nějakou základnu, když budou asi bruslit jenom někde na klozištích, na rybnících, nebo musí jezdit teda do zahraničí, aby byli na té dráze. Já, když si vzpomenu, tak jednak můj tatínek byl naprosto nesportovní typ. Zajímavé, že poslouchal, ale vždy, když byly utkání hokejová, takže díky němu já jsem to poslouchala s ním a on mě do toho zasvětil, takže i potom po jeho smrti jsem vždycky poslouchala, dokud jsme neměli televizi, tak z rádia ty přenosy, ale potom i v televizi, takže jsem ovládala československé mužstvo, to sovětské vlastně tehdy, Američany, Kanaďany, to jsem znala, trenéry, jednotlivé hráče, Ragulin, ten ruský, to jsem vždycky říkal, ježišmarja, zase ten Ragulin tam bude řádit a podobně. Dneska už je to jiné, protože to naše mužstvo je pozbírané tak, jak je po celém světě a mám takový pocit, že nemůže být pořádně sehrané. Ve škole jsme tělocvik milovali. Já si nepamatuju, že by se někdo z tělocviku omlouval. To by musel mít jedině něco zlomeného, že se nemohl hýbat. Že by nosili se omluvenky od lékařů. No to vůbec neexistovalo. To až v praxi jsem potom byla překvapena, když různá děcka chodili a když se musela zkoumat, proč nechtějí dělat tohle, proč nemohou skákat přes kozu, proč nemohou běhat a proč ten běh může trvat jenom tolik metrů nebo tolik minut, aby jako toto. Odjed maminka, ta byla sportovní typ, ta nás vedla k lyžování, k plavání. To jsme milovali, protože tady u nás byla krajina, proto v létě oprášně jsme měli kousek takové malé koupaliště. Plivátko se mu říkalo a tam jsme trávili skutečně všechny krásné dny. Takže to ve mně zůstalo. I potom na 11 let se pochopitelně taky jsem měl tělocvik a to se bralo úplně automaticky. I na vysoké škole až do 5. ročníku měli jsme plavecky a kanoistický výcvikový kurz v létě. V zimě jsme měli lyže. Ale můžu vám říct, když to tak pozoruju teďka pouze v televizi, jak vidím různé reportáže z těch našich hor nebo i ze zahraničí, jak se jezdí do Alp. Bože, to bylo krásné lyžování za mých mladých časů. Obyčejné boty, lyže, ty se měla nejdřív taky dětské, potom zděděné po mamince, nějaký svetr, větrovka, čepka na hlavu, rukavice měly být teplé, to je jasné. Ale dneska, když já je vidím, v čem oni jezdí, tak mi to připadá, jako kdyby chodila za starých časů v korzetu, ve kterém se nedá dýchat. To je kukla na hlavě, brýle přes oči, když toho člověka vůbec ani vidět není, to vypadá jak obležená moucha. A teďka ty kombinézy, ty vysoké boty těžké, na tom se tak krásně lámou holení kosti, to by vám řekli chirurgové. A ty chrániče na kolena, na záda, na páteř, na lokty, já nevím na co. My jsme, když jsme jeli na lyže, tak jsme si museli všecko vyšlapat.
2: Teď to chci říct,
1: jsme došli.
2: Přesně tak.
1: Teďka jsou všude lanovky a vleky a podobně, tak je to tam vyveze. To je nějaký požitek, potom akorát letět z toho kopce dolů, já vím, dělají nějaké kličky. Tak taky ještě na stará kolena jsem lyžovala, ale to byly běžky. To už na starší věk pochopitelně není. Milovali jsme atletiku, běhy, skoky do výšky, do dálky. Neměla jsem ráda hod míčkem.

0: být. Ale zrovna dneska mě tak napadlo, protože sledují teďka po obědě, reprizují seriál První republika, který je krásně natočený. A tam jsou ty boxerské zápasy. Já pořád nechápu celá léta, jak může být box zařazený do sportu. Sport, který má vést vlastně k zušlechtění, se říkalo, těla i duše, který má podporovat takovou tu fyzickou zdatnost. Ale box, ty údery na hlavu, teď pro Boha se ví už řadu let. Každý úder do hlavy, do lebky znamená vlastně otřes mozku, mozek, taková křehká tkáň, což je vlastně ten velící činitel v našem organismu,
1: který se pohlíbí. Já se moc omlouvám, ale už jsme 7 minut, aby nám posluchači zase neříkali, že potom na ně nevyjde čas. Moc vám děkuju, bylo to krásné vyprávění.
0: Ale musela jsem to říct, protože ten box by tam neměl být. A jenom ještě pozdravuju rybáře pana Sandu z Mostu, protože mě nedávno taky pozdravoval, ať se má hezky na rybách. A všichni se mějte pěkně a přežijeme ty vedra.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci jsem se zaměřila na sport, sportování a ptám se vás, jakou roli hraje ve vašem životě. Jestli sportujete už od dětství, co jste provozovali v mládí, jaký sport děláte v současné době, no a pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně, co rádi například sledujete v televizi a jestli patříte mezi sportovní fandy. Tak já se musím přiznat, že nějak mě nebere moc tenis, ale teď, když hrála naše děvčata o wimbledonský titul, tak zajímal tenis i mě a fandila jsem jim oběma. Byl to úžasný zápas. Tak co nám poví paní Marie z Černošic, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Tak vy jste teď mluvila o tom tenise.
0: Ano.
1: Je to krásný sport, ale neuznávám, když vyhrávají ženy, které jsou na

0: jako muži.
1: Rozumím.
0: Teď nemyslím tyhle ty dvě poslední.
1: Ty naše, ano, ano, ano.
0: Tohle to měla by být ještě asi nějaká třetí kategorie. A ještě ta paní, jak hezky mluvila o tom boxu, já mám mladšího bratra, zadrhával, takže musel chodit do Prahy, do školy pro vadně mluvící. A boxeři potom, on šel na řezníka, boxeři s něma navázali jako družbu. Oni se vlastně na těch klukách učili. Jo, brácha přišel párkrát se zbytou hubou. Uh-huh. No pak ho to přešlo. Jo, tak takhle nějak sportem ke zdraví, sportem ke zmrzačení. Jo, odsud pocud nazývá to pravými jmény. A hlavně opravdu mě jde o ty ženy, o ty holky, který si to poctivě všechno vybojujou. Uh-huh. A pak jim to schlamstne někdo, kdo vlastně ani nikdo za to nemůže. Ale schlamstne to někdo, kdo ani jako žena není.
1: Rozumím, no, co tím myslíte.
0: Já jako holka, já jsem měla ráda chůzy. Ono to bylo i jako nutnost. Ty autobusy tam jezdily třeba málo. Jsem se narodila sice v Ostravě, vyrostla jsem v západních Čechách, v Horním Slavkově, ale tak jsme se přestěhovali na malou vesničku. Já jsem se třeba nemohla dostat z odpolední jinak, než prostě na jednu vesnici a potom pěšky. Jo, takže jsem to vždycky metalila, po půlnoci jsem byla doma, takhle, a jednou potom, teda ještě když jsem byla mladší, tak jsem vyhrála. Byla jsem na třetím místě, ale tu medaj v běhu teda, ale tu medaj, kde jsem snědla, než jsem došla domů, ta byla čokoládová.
1: To byla taková ta kulatá, že jo? Ta zlatá,
0: ano,
1: nebo
0: ano.
1: To,
0: no, no. No a bylo to, já jsem věděla, že prohraju. Měli jsme tam spolužáčku, ta byla vynikající na běh. A já jsem teda jako šla s ní na tu trať. A než jsem vedla, pak už mi došel dech. Ale já jsem měla pod mládí skrytou srdeční vadu. Jo, prostě jsem prohrála. No a pak, když bylo vyhlašování, tak ono to vypadalo jako na bramborovou medaili. Ale byla to bronzová, dalo by se říct. Ale jelikož jsme už byli jako poslední, tak oni to potom museli změnit, to pořadí. Jo, mysleli si, že už nikdo jako jiný nebude. Já jsem vlastně potom běžela jako poslední a podle toho času to bylo na tu třetí, na tu, dalo by se říct,
1: bronzovou
0: medaili. Prostě mám ráda chůzy.
1: A taky je zdravá. Všude se to propaguje, no. Že jo, paní Marie, že nejzdravější je chodit. Ten...
0: Ano, ale někdy je to, jak jsem říkala, i ta nutnost.
1: No, no. Jo. Moc krát děkuju i za váš příspěvek a
0: já
1: zdravím do
0: taky.
1: Černošic. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, budu poslouchat.
1: Paní Marie mi připomněla, že moje maminka byla sportovně založená, opravdu velký sportsmen, a vedl jí k tomu její tatínek. Moje mamka měla dva bratry. No a tatínek poslouchal samozřejmě rádio a tam všechny tehdy hokejové zápasy, fotbalové zápasy, protože v té době ještě nebyla ani televize. A já si pamatuju, že u nás to bylo tak, že jak většinou je to v rodinách, že muži se dívají, že jo, na sport a na mistrovství a tak, tak u nás to bylo opačně. U nás se dívala mamka a my s tátou jsme byli prostě založený trošku jakoby jiným směrem. Takže můj kolega, než začala noční linka, tak se mě ptal, jaký jsi sport dělala ty, jaké máš téma? A já říkám, no tak blbě jsem dělala házenou, protože jsem měla kamarádky, byly jsme tři kamarádky, jedna výtvarně nadaná, já hudebně a divadelně a třetí sport. Takže všechny jsme dělali všechno a vždycky ta jedna těm dvěma pomáhala v tom, co jim tolik nešlo. Takže holky chodily na házenou, tak jsem hrála házenou. Potom jsme dělali různě jazz gymnastiku, chodili jsme přesně, to mě bavilo moc, paní Marie taky chůze. S naší rodinou nikdo nechtěl jezdit na dovolenou, protože mý rodiče ráno vyrazili a večer jsme se vraceli. Hodně jsme toho nachodili. Tak asi takhle, ale bohužel, jako že bych byla nějaký sportovec velký, to teda opravdu nejsem, ale co mě třeba baví dívat se v televizi, protože jste se mě na to ptali, abych já taky říkala své názory, tak já miluju krasobruslení. Opravdu dívat se, prostě baví mě to. Vím, že to je velmi jak bych to řekla, nespravedlivý sport, protože vždycky záleží na těch rozhodčích, že jo? Ne na tom, kolik uběhnete a za jaký čas, ale vždycky je to ovlivněno lidma, ale stejně ten sport mám moc ráda a moje vlastně od mého partnera vnučka, tak krasobruslí a já jsem šťastná, že se v tom našla, že jí to baví, že to není proto, aby vyhrála mistrovství světa, ale zkrátka dobře, že se hýbe a že jí to moc baví. A to je asi úplně nejdůležitější a to tady zaznělo od paní Nory i od paní Marie. Tak teď už další písnička Arakain a slečna závist a pak se budu těšit na další telefonát sportovně naladěný.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou roli hraje sport v životě pana Vladimíra Střeboně? To se budu ptát na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Já jsem teda profesí kuchař.
0: Ano.
1: Když jsem nastoupil v roce 1975, jsem se přestěhoval sem do Třeboně, tak jsem nastoupil k podniku Velkovýtěmi Třeboň a jsem začal pracovat jako vedoucí závodní kuchyně na hospodářství Rožumber, který mi nikdo jinak v Třeboně neřekne než gigant.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem tam po určité době, když jsem se tam nějak zapracoval, seznámil se tam s těma lidma, tak jsem, aby jsme tam jenom se necpali tím vepřovým, protože ta Velkovýtěmna vyráběla, produkovala vepřové maso snad pro celou republiku, tak jsem se tam rozhodl, že tam založím fotbalové mužstvo.
0: Uh-huh.
1: A mě taky kvůli sobě. A z těch zaměstnanců toho provozu a jsem postavil teda fotbalové mužstvo, které jsem nazval SK Gigant, jako sportovní klub Gigant. Ona už tehdy v Třeboni probíhala taková podniková fotbalová liga. Je to něco, jestli si vzpomenete na film Báječná léta pod psa,
0: ano.
1: Tak to tam taky pan Vetký je tam, se tam pokouší hrát. Tak něco takového se hrálo tady v Třeboni. A hrálo to tady spoustu podniků, Rybáři, Otavan, Státní statky, OSP, Lesostavby, Lázně, Pivovár, všichni měli manšafty a hrálo se takovým dvoukolovým způsobem, dvoukolově během roku a pak se vždycky vyhlašovali ty vítězové, bylo to docela zajímavý. A já jsem postavil teda novej manšaft, Gigant, a hráli jsme to a takovýma střídavýma úspěchama. Já byl takovej jakoby v tenise je nehrající trenér a já jsem ve fotbale založil funkci hrajícího trenéra. Já jsem si vždycky zahrál, alespoň poločas. No a tak jsme prostě běhali za tím míčem. Hráli jsme to na škvárovém hřiště, tady v Třeboni na trávu nás nepustili. No a ty pády někdy na té škváře zanechali nějaký takový drobný následky, nějaký odřeniny, ale prostě to nadšení pro sport jsem měl. Taky jsme se zapojili zemědělské noviny, tehdy v té době pořádali takzvaný pohár zemědělských novin ve fotbale. To se hrálo celorepublikově, tam jsme taky vyjížděli na ty různé štace. I jsme tam několikrát třeba uspěli, ale no, hlavně prostě jsme se hejbali. No a když jsem jako byl velký závodní děli, tak přece jenom ta moje postava tomu jako odpovídala, kuchař, hubenej kuchař prostě nezbuzuje důvěru, tak mi prostě začalo růst trošku to bříško. A když na mě začali pokřikovat diváci, tak abych neskovával ten míč pod dresem, když jsem nastoupil, tak jsem potom udělal i jenom toho trenéra. No a prostě byla to pěkná doba. Všechno to skončilo rokem 89, když se to všechny ty podniky pomalu začaly rozpadat a tenhle ten sport tady přestal třeba oni fungovat. No.
0: A nejenom bohužel asi v Třeboni.
1: No, ještě jsem potom mezi tím jsem taky se účastnil třeba na cyklu Spartakiády, skladba muži v roce 1985. Jsme tady v Třeboni utvořili takovou tu základní devítku, to byl takový ten základní útvar, s kterou jsme se dostali až na Strahov, cvičil jsem na Strahově. To je takový úžasný zážitek, když tam cvičíte.
0: Věřím.
1: Když tam potom odcházíte z toho stadionu a ty lidi vám tleskají. Pak jsme ještě nacvičovali tu Spartakiádu 1990, ale ta už se potom skutečně jenom v krajích, to už nás na Strahov nepustili. Asi se nás báli noví moci páni. No a dneska v důchodu už jsem teda 12 let, tak dneska už se věnuju jenom cyklistice, jezdím na kole, což je tady třeboňsko ideální, proto pořádám takový cyklový lety tady pro místní důchodce s výkladem, protože ještě můj dalším koníček důchodu je historie. tak dělám takový výlety, kde jim třeba je seznamuju různými místy, různými rodáky, že se kdo narodil nějakým oslavnými osobnostma a tak.
0: Tak perfektní.
1: To je můj vztah ke sportu a jezdím teda na kole klasickém kole, neuznávám elektrický kola a jsem schopný ujet 60-80 kilometrů.
0: No teda, pane Vladimíre, takže sportsmen tělem i duší.
1: V 64 letech.
0: Perfektní.
1: No tak to podle mě baví ta cyklistika a pokud budu moc, tak budu šlapat prostě, abych se trošku hejbal.
0: Moc děkuji, pane Vladimíre. Zdravím do Třeboně.
1: Chtěl říct a přeju všem, co se věnují sportu, aby jim to vydrželo, aby prostě člověk pomalej stárne.
0: Dobrou noc. Naslyšenou. Přidám ještě zprávu, kterou poslal pan Sváťa, 84 let mi napsal. Dobrý večer, zdraví mě i všechny linkaře, sportovním nazdar. V mládí jsem se věnoval atletice, brzy jsem však začal hrát závodně volejbal a vydržel jsem až do 40 let, pak už jenom rekreačně. Začal jsem také volejbal pískat a vydržel jsem až do letošního jara, kdy jsem se zranil. Sport sleduji velmi rád, alespoň v televizi, a když je šance, jdu se i podívat, napsal Sváťa. Děkuju i vám za váš příspěvek do Noční linky a teď už nám bude zpívat Karel Gott. To musím zvládnout sám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaký sport provozovala v mládí, jaký sport dělá třeba v současné době, budu se vyptávat paní Magdaleny z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer všem, kteří poslouchají Noční linku.
0: Paní Magdalena říkala, že jsem jí tématem udělala radost, tak jsem zvědavá.
1: Ano, protože já jsem sportovec s tělem i duší.
0: Ano.
1: Bohužel díky zdravotnímu stavu v uvozovkách díky, již toho moc nenasportuju, tak jenom čutání se svým vnukem nebo házení míčkem, plavání teda hlavně.
0: Uh-huh.
1: A dřív jsem těch sportů dělala hodně, začínala jsem v Sokole jako prcek, pak jsem dělala gymnastiku, krasobruslení, košíkovou, divčí kopanou, ale moje největší životní láska, královna sportu, lehká atletika.
0: Mm-hmm.
1: A jak jsem se k ní dostala, když jsem v tělocviku na národní škole zaběhla asi na 300 metrů, myslím, že to tenkrát bylo nějaký dobrý běh a vyhrála jsem, byla jsem poslána na krajský přebor Žatstva a tam jsem byla druhá. Bohužel to bylo v době, kdy jsem byla po nemoci, ale už nějakou dobu, mám dojem dva, tři roky, kdy jsem se léčila ve Františkových lázních na nějaký problém se srdcem.
0: Rozumím.
1: A na těchto závodech jsem byla tajně, rodiče o tom nevěděli, ale bohužel se o tom dověděl otec, protože s trenérem, který byl hlavním jako pořadatelem těchto krajských přeborů a později i můj osobní trenér, hrával šachy.
0: Aha. Tak mu řekl, Magdalénka byla na závodech.
1: Ano, dostala jsem vynadáno, já jsem to zalhala i, nebo nepřiznala ani u sportovního lékaře, jak se marodila, ale protože se mě nějak věnoval ze začátku pan doktor Víc, díky tomu mýmu bývalému onemocnění, ale nikdy už jsem neměla žádný problém, až teď na starý kolena po covidu.
0: Aha.
1: Ale ještě jsem teda chtěla říct, že používáme hodně heslo, ať je to při jízdě autem nebo na kolobě ještě s vnoučatama, to vaše nastartuj a jeď.
0: Jo, život je jízda, že jo?
1: Ano.
0: Tak to mám
1: a
0: radost.
1: Teď ještě bych chtěla říct, že Hradec vyhlašuje soutěž o šarmantního člověka.
0: Ano, šarmantní osobnost, že jo, každý rok to.
1: A mě to mrzí, že tam jsou herci. Myslím si, že každý povolání je velice, velice by mělo být hodnocený,
0: ano.
1: Nejenom herci.
0: Máte pravdu.
1: Ale i sportovci, když máme spoustu, já řeknu jenom atletiku, jo, Železný,
0: tak.
1: Špotáková, Kratochvílová, moje bývalá kolegyně ve sportu a bývalá mistryně Evropy na 800 metrů, Jarka Jehličková. Teď nový třeba Desenský, mladý kluk hradecký atletiky. Hejnová.
0: Ano.
1: A těch sportovců, jestli na všechny nespomenu, doufám, že nikoho neurazím. A to mě hrozně mrzí, že se zapomíná v této soutěži na to, že jaký máme vynikající sportovce, lékaře a podobně. Že teda je tam většinou, jsou tam herci.
0: Máte pravdu, paní Magdaleno.
1: Moderátory máme fantastický. Moderátory. Máme paní Chládko, máme pana Macovna, máme paní Lukešovou.
0: Ano. Pamatuju se, ale promiňte, že vám paní Magdaleno skáču do řeči, já si pamatuju, že dokonce jednou kolega z Hradeckého rádia, Karel Sladký, že byl v té šarmantní osobnosti nominovaný. Já si to pamatuju, to už je pár let zpátky.
1: No já každý rok teď dávám, asi poslední 3 roky, vždycky nějakého moderátora. Jo? Ale když třeba paní Klokočníková mluví v nějaký ty relaci, tak nikdy nejmenuje moderátory. A myslím si, že máme skvělý moderátory, určitě lepší než herce.
0: No tak to jste nám udělala radost, paní Magdaleno, tak to musím ladě říct, paní Klokočníkové.
1: No budu bojovat.
0: Dokonce já jsem, to je prostě to tak 2-3 roky.
1: Já to takhle nechám.
0: Ano, 2-3 roky, co jsem tam zpívala na té šarmantní osobnosti, to si pamatuju, no.
1: A myslím si, že VIP, který si říkají zpěváci, a teď třeba se tam ani nepatří, zpěváci a herci, že každý povolání, který se dělá dobře, je VIP.
0: Přesně tak. Úplně s vámi souhlasím. Jo, já s vámi naprosto souhlasím, paní Magdaleno. A děkuji a přeju dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: I vám.
1: Hezkou noc s námi. Ano. A krásné ráno, krásné léto. A budu se těšit na další spojení.
0: Taky, mějte dobrou noc, naslyšenou. Teď nám bude zpívat Lenka Filipová, Norský dřevo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

hezký dívat se do plamenů. Někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: paní Anny z Miroslavy se budu ptát, jestli v mládí sportovala, jakému sportu se případně věnovala a jestli třeba patří mezi fanoušky nějakého odvětví sportovního v současné době. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a sportu zdar, teda řeknu.
0: Ano, ano.
1: A já si myslím, že v našem dětství, že to byl sport sám o sobě stále, protože já si nepamatuju, že bychom jako děti někde seděli na lavičce nebo na mezi a že bychom si jenom povídali nebo něco, tak z toho určitě vznikl vždycky nějaká taková pobídka jako lezení po stromech a honička schovávaná, vybíjená, jo, a taky ve stodole lezení po žebříku a skákání do slámy, a to všechno byly sporty. A ve škole jsem se nevyhýbala teda tělocviku, řeknu, že jsem byla takový průměrný sportovec, a pamatuju si, že jsem si teda někdy ve čtvrté, v páté třídě zúčastnila oblastní spartakiády a taky byly nějaký takový mezi školami závody atletické, takže jsem byla vybrána pro běh na 100 metrů a házení granátem ve škole, takže, ale jestli jsem uspěla nějak, to už si vůbec nepamatuju, protože to už je dávná doba. No a potom, když jsem se vdala, tak jsme s dětmi chodili, protože jsme teda fyzicky pracovali oba, takže jsme chodili v nedělu odpoledne většinou s dětmi, pokud s náma, až už byli dospělejší, tak už nechtěli, tak jsme chodili na takovou pěší turistiku do baťušku, nějaká limonáda a nějaká buchta, kterou jsem upekla, no a chodili jsme tady kolem Miroslavy výletovat, no nebo jsme si zajeli autem, taky jsme jezdili na Vranov plavat, a což teda já ráda plavu, a letos se mi podařilo už být dvakrát na koupališti, protože sama nemůžu, takže musí se někdo uvolnit, ano, aby šel se mnou. No ale já denně cvičím, protože je to potřeba kvůli páteři, a mám takovou sestavu, kterou mi doporučila rehabilitační sestra, takže to cvičím jednak na zemi a někdy i dvakrát denně, záleží, jak jsem, ale pravidelně teda jednou denně určitě. Aha. A protože nejsou lidi, tak já už roky chodím po balkóně. My máme 4metrový balkón a já sama jít ven nemůžu, tak já chodím po balkóně a nachodím tak kolem 2 kilometrů. Manžel mé neteře mi říkal, že chodím jak ve věznici, po vězeňském dvoře, ale já to tak neberu, já to beru jako pohyb. Takže
0: tak.
1: A jinak jsem sledovala taky, jak jste říkala, krasobruslení v televizi, sledovala jsem, nikdy teda to si nenechám ani teď ujít, i když to jenom poslouchám, velkou pardubickou dostihy, jsem měla ráda, i parkury jsem měla ráda, no a skoky na lyžích a atletiku samozřejmě taky jsem sledovala v televizi, když bývala Zlatá tretra v Ostravě, tak to jsem u toho seděla, ale prostě sport, já to beru tak, že se hýbat musím, protože jak by jednou už člověk v tom vyšším věku usedl, tak pak už by se z toho gauče nebo křesla nezvedl.
0: Já to tak beru.
1: Takže to takhle to. Ale musím říct, že můj muž teď sledoval Tour de France.
0: Uh-huh.
1: A občas jsem si teda přisedla a poslouchala a on mi říkal, že to už je jak roboti, ty cyklisté, že to je opravdu neúnosné, co to je, jak je to dravý sport, ta Tour de France, jak oni jsou prostě, že mu to připadne už jako týrání, nebo něco takového.
0: Rozumím.
1: Že to je úplně už postavené na hlavu, tady tohle to říkal. Takže, no tak on pohledu takového taky už letitého seniora, takže takhle. No takže já si myslím, že pohyb je důležitý, a ať už se v jakémkoliv stavu a v jakémkoliv prostředí provozuje, že je důležitý a prospěšný. Ale s mírou samozřejmě, přiměřeně věku. Taky chodím po schodech, protože máme doma schody, tak několikrát je musím sejít a zase vyjít. Takže ten pohyb si myslím, že mám, a nikdy jsem se pohybu nevyhýbala.
0: Moc děkuju, paní Aničko, i vám.
1: Jo, já taky děkuji a všechny moc zdravím a mějte
0: taky.
1: Se moc hezky.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Paní Anička mi připomněla Tour de France. V loni jsem se dívala s mojí maminkou, protože jsem říkala, že to byl velký sportsman a sledovala potom už i pasivně všechny možné sporty. Tak jsem se dívala, letos ne, ale loni. Takže i já si, paní Aničko, pamatuju, že Pogačar, že to byl jakoby úžasný to cyklista, který tam dokázal za sebe vydolovat úplně neuvěřitelné věci. Ale vy jste říkala, že manžel říkal, že už mu to připadá, že jsou to roboti a ne lidé. Musím říct, že když jsem se dívala, tak taky. Úplně jsem je jako obdivovala, že vůbec jsou schopni tohle vydržet. To jako opravdu klobouk dolů, to už jako je úplně za hranicí, bych řekla, jakoby normálních sil. Tak to je k cyklistice. A jaký sport probereme po písničce, kam zmizel ten starý song, kterou nám bude zpívat Helena Vondráčková, to se dozvíme za chvíli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka je o sportování, o sportu a já se vyptávám, jestli jste sportovali, když jste byli mladí, jestli sportujete stále, anebo jestli aspoň rádi sport sledujete třeba v televizi. A vyptávat se budu i paní Ludmily, která nám volá z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janíčko, já vás zdravím všichni posluchače noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já jsem nebyla vedená ke sportu takhle, a protože moja maminka nesportovala, ale tatínek hrál fotbal a potom trénoval. A tak ten mě vedl k faninkovství.
0: Aha.
1: A tak já jsem, že jsem z Brna, tak jsem fandila Zbrojovce Brno, než ještě se stoupili potom do druhé ligy, tak jsem s nima jezdila. Byla jsem s nima v Maďarsku, v Německu a to bylo rok 78, nebo co oni byli mistři naše republiky.
0: Ano, ano.
1: Poprvé vedli je Masopust. A takže jsem všechny znala jménem, i teďka je znám do dneška. A krasobruslení, to jsem jako dítě zbožňovala. To vám přiznám, že jsem psala i sourozencům Romanovým o fotku a od podpis. Oni mě opravdu odepsali, no tak oni asi ne, ale někdo.
0: Rozumím,
1: takže.
0: Z toho týmu,
1: poslali
0: že jo.
1: Poslali mě velkou fotku s podpisem. Když bylo potom reví byla v Brně, tak mě strýc vzal a odměl všude známý. Tak jsem byla v šatně, kde jezdil sourozenci Romanovi, Mrázková, Babická, Holan, to byl náš taky druhý ten taneční pár, potom Divín, Mrázková, Šouky Dijkstrová, Kiljusová s Boilerem, tak se všechny měla podepsaný.
0: Úžasné.
1: To jsem teda, to byl zážitek pro mě strašný.
0: Věřím.
1: No, a jinak teda jako Brňačka fandím Kometě. A jinak všechny sporty zbožňuju. Já musím mít Eurosporty v tom nabídce.
0: Ano, ano.
1: Takže mě to začíná na podzim, když začne biatlon, tak to mě začne. Potom sjezdy, všechny znám jako jménem, ty Švýcary, co vyhrávají. Potom, a potom mě začne, na jaře mě začne cyklistika, ty jarní kola, jenom co jsou takové jednokolové. Potom, a potom mě začne Roland Garros,
0: tenis.
1: Potom mě začne Wimbledon.
0: Tak. Tak to jste si to letos užila, že jo, paní Ludmilo, Wimbledon? To jste si ho letos užila.
1: No to a já, když to Roland Garros jsem zase fandila, protože ti naši vypadli a já fandím Španělovi tomu Carlos Alcaraz, ale ten je zraněný, tak jsem letos fandila tomu Sašovi Zverevovi a on to vyhrál. Takže to jsem byla strašně šťastná.
0: No to je úžasný.
1: A teďka teda, teď teda byl ten Tour de France.
0: Ano.
1: A říkám, a teďka mě to skončilo. A děcka, hele, mamka už zase jede Tour de France, už ani nevolá.
0: A ta krásná krajina, že jo, kolikrát sledovat, tak
1: no
0: jak
1: právě,
0: no,
1: to,
0: no.
1: To mě strašně baví, teda v té Francii a to, tam je to nádhera, fakt, ano. To opravdu, ty zámky a ty,
0: tak.
1: No nádherně, tak to mě strašně baví. A teď teda mám pokoj, chvilku za chvilku pojede Vuelta, no a za chvilku potom, jo, ještě bude tenis, bude Amerika, US Open.
0: No tak velká sportovkyně, paní Ludmila,
1: tak já
0: má přehled.
1: Já tam žiju, tady v tomto.
0: A to je dobře, paní Ludmilo, jste jak moje maminka, ta tím taky žila. Ta znala všechny týmy a u nás se fandilo Slávy, takže všechno jsme museli sledovat.
1: Jo, já taky v Spartě jsem fandila do Zbrojovka. A teď se Zbrojovka vrátila do první ligy, do extra ligy, tak se zvědavá tím. To bude teď porazili Spartu.
0: Tak vidíte. No moc děkuju, paní Ludmilo, i vám za hezké vyprávění.
1: Jo, děkuji vám.
0: Zdravím taky, do Brna.
1: Přeji vám krásné noce, ještě
0: zbytek.
1: A dobrou náladu, ať si vykládají lidi, co mají. Ale mě to mrzí, že nejsou jako sportovně nadaná.
0: Každý nemůže umět všechno, jak by řekl tatínek. Moc krát děkuju, paní Ludmilo, naslyšenou.
1: Já vám taky moc děkuju. Naschledanou.
0: Promiňte, přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, já mám rád hokej, když je mistrovství světa. A pan Michal, ten napsal smajlík, protože vám přečtu, co napsal. Dobrý večer, paní Chládková, myslíte, že tuto sezonu ještě vyjede Jarda Jágr? Samozřejmě, že to beru s úsměvem, pane Michale, ale má můj hluboký obdiv, co se týče sportovce, co se týče hokejisty. Prostě úžasný Jarda. Jako to se opravdu takovejhle hokejista se rodí, jak já říkám, jednou za život. To prostě to tak je. Myslím si, že si ho považujou i v zámoří velmi, velmi. Tak, teď už další písnička Miroš Birka a Marta. Co bolí, to přebolí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ano, posloucháte Noční linku, před chvílí se byla půlnoc, konkrétně máme 3 minuty 47 sekund po půlnoci a my jsme se přesunuli do středy 29. července. A stále budeme hovořit o sportu. Zajímá mě, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli rádi sportujete už od dětství, jaký sport jste provozovali, co děláte v současné době, jestli patříte mezi aktivní sportovce nebo ty pasivní, co například rádi sledujete v televizi, tedy jaký sport a jestli patříte mezi sportovní fanoušky a máte svůj oblíbený sportovní klub, jako v naší rodině, je to od nepaměti Slávie? Tak na to na vše se vás budu ptát i v té druhé hodině Noční linky. A pan Pepa z Olomouce mi napsal na adresu linka@rozhlas.cz toto. Krásný večer přeji, k dnešnímu tématu bych řekl jen jediné. Sport je v mém životě až na tom nejposlednějším místě. Už jako dítě jsem nenáviděl tělocvik. Na vojně jsem radši dělal rajony, než abych cvičil. Sport nesleduji ani v televizi, napsal Pepa. Pepo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už další píseň, Vladimír Mišík a Blue Effect, Sluneční hrob.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: kamarádky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Máme 8 minut, tedy 8 minut a konkrétně a 30 sekund téměř po půlnoci a stále si budeme povídat na téma sportu. Tedy sportovní téma bude tím, co nás provází v té druhé hodině noční linky. Vyptávám se, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli sportujete třeba už od dětství, a vyptávat se budu i paní Milady, která nám volá z karavanu. Dobrý večer, paní Milado.
2: Dobrý večer a všechny vás zdravím, kdo posloucháte, a taky vás. Ještě jsem nechodila do školy, když jsem věděla, co chci dělat. Jednoznačně krasobruslení. Nebylo mi to umožněno. Nebylo. Krasobruslení dělám celý život. Ale jenom na rybnících a všude možně. Ale sport mám hrozně ráda. Jezdila jsem 700 kilometrů stopem na lety na lyžích do Harachova.
1: Ano.
2: No, pocházím ze středního Slovenska.
1: Aha.
2: Skoro od maďarských hranic, ale teď jsem tady v Čechách. Už hromadu let. A všechny sporty mám ráda. Hokej, fotbal teď už poslední léta ani moc nekoukám, ale prostě to krasobruslení. A co se mi stalo, když už jsem měla těžký období, hodně těžký, a chtěla

0: všechno, úplně všechno. Lety na lyžích, skoky na lyžích, hokej a krasobruslení je můj život. Nikdy se toho nevzdám.
1: Musíte dávat teda velký pozor, paní Milado, protože zlomená obě zápěstí, to není žádná legrace. Tak aby se vám,
0: to není legrace.
1: No, aby se vám něco nepřihodilo, no zase dalšího, tak musíte být na sebe opatrná.
0: Ale stejně to miluji.
1: Věřím. To prostě, já říkám, oklepete se a jdete dál, protože to máte ráda. Je mi to jasné.
0: Jo.
1: Moc děkuju. Moc děkuju i za váš příspěvek do Noční linky a přeji krásnou dobrou noc.
0: Taky vám.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

0: Jaký sport má ráda paní Božena z Uherského Brodu? I na to se budu ptát v tuto chvíli na lince 731 800 900. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer a skoro ráno. Já vás taky pěkně zdravím a zdravím taky všechny posluchače. A tak taky bych chtěla přispět trochu, ale hlavně sport, ale hlavně pro mě to byl pohyb.
0: Uh-huh.
1: No, já jsem ročník 1937.
0: Ano.
1: Takže jsem prožila své dětství ve válku. No a bydleli jsme jako daleko za dědinou a měli jsme domek, prostě kde jsme měli průjezd a veliká vrata a před vratama byl nádherný travnatý pařík. A to byla pro mě laskomina. Kde jakou stojku z toho mostu, z mostu se postavit, teď kotouli dopředu, dozadu, teď jsme, no prostě pořád v jednom pohybu. A na dvoře jsme měli žebř, který byl opřený, prostě jednu hranu byl u zdi a to byl pro mě ráj. Na tom jsem já cvičila už jako děcko pětileté.
0: Ano.
1: Jsem ručkovala ze spodní strany toho žebřa, jako jednu ruku, druhou ruku, víte?
0: Uh-huh.
1: A potom, když až na vrch, to bylo, já nevím, možná 4 metry, to bylo vysoké. No a pak dolů, ze předu, ale jsem tý šprlata prolézala.
0: To se rodiče báli, no. Paní Boženko, že jo?
1: Víte, že ani ne.
0: Ne?
1: Maminka mě říkala, že skáču pořád jak uren špíděr. Nevím, neměli o mě strach. No a potom, když skončila teda, no jak jsme začali chodit do školy, tož ten tělocvik byl takový jako slabší na té obecné škole. No a jak skončila válka, tak začal Sokol u nás. No, já pocházím z Kunovic.
0: Uh-huh.
1: No a tak jsem chodila do těch Žaček, tato nás paní učitelka, která nás učila kreslení a ještě jedna přecvičovali, tam to bylo bezvadné, ale prostě nejraději jsem fakt já na té Žiněnce, víte, ty mosty a teďka kolébku, to jsme jak když to zjeli na břichu a chytit si rukama prostě šlapy a teďka
0: tak.
1: Na břichu kolébat.
0: Tak.
1: No, takové cvičení, no tak potom aj na kruhách, to bylo krásné. No a bezvadné bylo, když jsme nacvičovali, víte, jako ta veřejná cvičení.
0: Uh-huh.
1: A to jsme jezdili po dědinách, no v životě by se tam nedostala. Je to sice nedaleko od těch Kunovic, ale Polešovice, Nedakonice a tak po těch okolíčních dědinách. A to jsme jezdili s nákladním autem a to jezdili všetci, aj ženy, prostě všichni, co tam na to z toho cvičení se zúčastnili. A krásné pro mě bylo, když ty prostě ty ženy a ty a už starší, ty dívky zpívali celou tu cestu a ty naše národní písničky, to mě bralo za
0: krásná cestu. Atmosféra, že jo? Taková soudržnost.
1: Bylo to ano, bylo to nádherné. No tak potom ten Sokol zrušili, tak to už akorát ve škole to cvičení. Ale ještě, paní Janičko, když jsem šla ze školy, tak to v kurz na zádech, no a šla jsem ulicu, kde bývali sami sedláci.
0: Uh-huh.
1: A od jara už tam stál nějaký ten formanský vůz. Když se sadili brambory, tož bedňáky, potom sena a žňatož žebřňáky, nebylo jedno oje, aj z aktovku, aby mě udělala kotrmelec nějaký.
0: To už věděli, že jo, kde Boženka bude, ano, bude no, legrace.
1: Ale to jsme byli ještě s jednou spolužačkou, no, tak jsme chodili spolu, jsme byli kamarádky.
0: Hmm.
1: Potom ještě, jak byli žebriňáky, tak víte, mezi těma žebřinama je větší mezera. A to už bylo vyšší, jak to oje, to už bylo lepší. A to už ani já ani nevím, jak prostě, co jsem na tom všechno cvičila. A zbytek cesty, kde už nebyly vozy, tak jsem skákala z jedné nohy na druhou až dom.
0: No.
1: No a maminka byla z toho celá špatná, nadávala mě, že mám mašlu na křivo, že mám sukňu halenku rozcuchanou a tak dále.
0: Tak. Vlasy, že jo, jenom vlály. No, tak ale byla jste pořád v pohybu.
1: No. A potom na vyšším stupni, tož já jsem potom začala nosit bíle, tak na lipstoli, na kruhy, Žiněnka to, ale koza a to jsem měla dělat si brýle nejistotu, že ne. A to jsem se bála, to už mi tak nešlo, ani na hrazdě.
0: Uh-huh.
1: Ale pak jsem měla v 17 letech, jsem začala chodit do slováckého kružku, 6 roků jsem tam chodila, no tak tam byl pohyb také a pořád. A mývali jsme vždycky aj rozcvičku, ostrůvku před zkoušku, takže jsem byla v tom pohybu až do té doby, než prostě jsem se vdala, pak jsem se odstěhovala sem na Brodsko, ale měli jsme tam na děti, to byly předměstí Uherského Brodu Havřice, měli jsme tam ve Vinohradoch pozemek, tak každou nedělu aj v týdni jsme tam chodili aj s dceruškou, kterou jsme měli první, tak jsme potom se odstěhovali do Uherského Brodu a tam jsme si postavili na té zahradě domeček a měli jsme tam aj zahrádku a bylo to tak, tady z bydliště z Uherského bylo tak 6 kilometrů, tak to se chodilo pěšky a se jsem tam aj kolikrát teda týdně.
0: Takže no, pohybu bylo, to, paní Boženko, opravdu požehnání.
1: A potom ještě z Uherského Brodu, když jsem dojela z Nekadima do Uherského Brodu, furt do kopca až dom, daleko dom. No a ještě jsem doma velice poctivě cvičila až do 80. roku, kdy mě postihla lupenka. Uh-huh. A tak jsem z toho byla otrávená, že protože kolem sebe furt mastění, že jsem s tím tělocvikem skončila. A pěšky jsem pořád chodila do toho města, ale teď už oholí potom a teďka mám chodítko. A tak bych vám to trošku nadlehčila, co včír, když se mě blíží 89, tak co můžu dělat za disciplíny, můžu vám to říct?
0: Jasně.
1: Skákat do řeči, vrhat stínem a zápasit se smrťou.
0: Paní Boženko, humor vám nechybí a to je taky disciplína. A já vám moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc do Uherského Brodu.
1: Krásnou dobrou noc, taky vám přeju dobrou noc.
0: Teď nám bude zpívat a hrát Elán, že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si povídáme o sportu, jaký sport máte rádi, jestli sportujete už od dětství, jaký sport jste v mládí provozovali a na co se třeba rádi díváte v televizi, tedy myšleno na jaký sport. Vyptávat se budu i pana Jiřího z Blatné. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Jirka Vokurka z Blatné. Já mám takový trošku jiný sport, já spíš motoristický, jo?
0: Ano.
1: Já jsem už ve 14 letech si jako postavil z jízdního kola tříkolku a pak jsem v 16 letech si postavil motokáru. A pak jsem začal, to bylo jako třeba v 18 letech jsem postavil první traktor domácí výroby, samochod, jako tomu říkám, jo. A tím jsem to jako začal potom závodit. Nejdřív to byla 2,5 v tom, to mělo 16 rychlostí dopředu, 4 dozadu a pak jsem si postavil 3,5 a to bylo strašně divoký. To jezdilo kolem 120, to bylo 20 dopředu a 4 dozadu. A můžu se pochlubit, že mám z toho já 650 pohárů.
0: Pane.
1: A s kluky máme dohromady 90 pohárů, takže
0: no, gratulace.
1: Dokonce jsem závodil i v Německu a to byl takový jenom sranda mač. Tam jsme byli všichni vítězové.
0: Jo, jo, jo.
1: No a to je takový závod, no trošku mi to občas taky, no taky s tím byl problém, ale vždycky jsem nějak dojel.
0: No pane Jiří, ale tak to je úžasné. A jako synde ve vašich šlépějích?
1: Prosím?
0: Jestli synde ve vašich šlépějích, jestli jsem to špatně nepochopila.
1: No taky syn se mnou závodil, jo.
0: Ano.
1: A potom, když jsme začali moc vyhrávat, tak jsme každý museli mít svůj traktor. Tak jsem postavil další a tak já už jsem jich postavil 7 domácí výroby. A furt to musí makat. Tahá to dříví v lese a takhle.
0: A se pak vás, Jiří, syn porážel, nebo vy jste porážel syna?
1: No, jednou já, jednou on, no každý, no jednou jak
0: jo,
1: jel.
0: Jo, jo, jo. No tak hlavně, že to všechno funguje a stále pořád vás to baví a to je asi na tom to nejdůležitější.
1: No už moc ne, protože už je mi 79, skoro 80, tak už jsem taky omezil a ono už ty závody nejsi. Co bývalo, to bývalo úplně kamarádský a takový ve srandě a dneska už je to něco jiného. A už je jich strašně málo, protože to stojí hodně peněz a hlavně zajištění.
0: Rozumím, rozumím.
1: Takže se
0: moc
1: nezlobte,
0: děkuji.
1: Že takovou...
0: Ne, vůbec ne, naopak.
1: Mám úplně jiný, než
0: přesně tak.
1: Třeba vymáhat.
0: Nezaznělo to tady dneska, až teďkon od vás, takže moc děkuju. A přeju krásnou dobrou noc do Blatné.
1: Jo, tak jo, děkuju a mějte se moc hezky a naschledanou.
0: I vy, naschledanou. Pavel Bobek nám bude zpívat Country Boy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiznám se, že mě potěšilo, když jsem zvedla telefon a paní Hana mi říkala, že nás poslouchá celou cestu, co jedou do Salzburku. Takže teď vlastně je to ze Salzburku, co nás poslouchá a i s ní si budu povídat na sportovní téma. Krásný dobrý večer, paní Hano.
1: Taky přeji krásný dobrý večer vám i všem posluchačům a hned v úvodu poděkuji za krásné téma, všem posluchačům za krásné vyprávění, příjemnění cesty a vám za krásný výběr písniček, protože jsme se i zaspívali.
0: Tak to jsem moc ráda.
1: A teď já a sportování. Tak jsem v ročník 1960, za mých mladých let nejezdilo toli a učili, na každé ulici se hrávala vybíjená a na kapitán. A chodilo se hodně pěšky, protože nejezdili autobusy, my jsme měli babičku v Hřmanicích, ty už dneska nejsou, je tam jaderná elektrárna, takže jsem se svezla kousek autobusem do Dukovan, z Dukovan se chodilo pěšky a to bych tam se chodívala i na prázdniny, jako malá ještě jsem nechodila do školy, maminka měla odvahu mě pustit takhle autobusem, anebo s pekařem jsem jezdívala. A teď začala škola a já jsem začala podávat své sportovní výkony. Každý podzim tak vždycky bylo o pohár Českého rozhlasu, bývala nějaká soutěž a to základní školy nějak pak se postupovalo. A já jsem byla jakoby na sport dobrá, jak na skok do dálky, tak na šplch na čas, tak na běhání různý ty tratě, ať už to byly překážky, nebo potom to šlo se mnou vlastně do... na střední školu, kde to byla zase výhoda, když jsem v Třebíči byla na zemědělské technické škole, tak... vlastně chodila jsem na Spartak a byla jsem na internátu a to byla taková výhoda, kde byly omezené vycházky a my vlastně tím, že jsme chodili jakoby trénovat, takže jsme mohli jsme chodit trénovat pak večer kolem rybníka. My jsme tam měli před školou kuchyňku a kolem té kuchyňky jsme běhali tak třeba takových 10 koleček a tak na nás kluci třeba pohvizdávali s bokem, tak nám to dělali to
0: ano.
1: A nebo si z nás dělali srandu. Potom, když jsme šli na tu snídaní unavení, protože ať jsme běhali večer nebo ráno, no prostě nás to bavilo, mě to potom jsem dopadla tak, že ve třetím ročníku, tak vlastně to byla nějaká asi zemědělská olympiáda. No a my tím, že jsme postupovali, tak vlastně já jsem nechodila celého půl roku do školy. A pak ve čtvrtém ročníku, když jsem měla maturovat, tak samozřejmě jsem toho půl roku nikdy nedohnala. Čili já nevím dneska nic o koních a o holubech, jo. Třeba. A tak byla to taková sranda. No a bývaly taky na školách brané závody.
0: Ano, pamatuju se.
1: Já jsem měla ještě kamarádku, mé třídě byla, která taky běhávala závodně, Mila Celerova. A my jsme, jako očekával se od nás výkon, když se šlo na ten braný závod ve čtvrtém ročníku. Jenže na škole byla tradice, že v tom čtvrtém ročníku jede na druhého počkal, když nás vypouštěli po jednom a pak se došlo do toho cíle společně. A s náma oni tím, že očekávali od nás nějaké ty výkony, tak udělali to, že vlastně nám dali všem po stupeně horší známku. Čili chudáci, co šli na vysokou školu, tak když měli dvojku, tak měli trojku z tělocviku.
0: No teda.
1: Tak jsme se tomu smáli.
0: To tedy.
1: No. A potom teda dostala jsem se tím pádem i jsem lyžovala, dostali jsme se, když někdo chyběl, tak jsme se dostali vlastně i nahoru, jakoby, že jsme doplnili vlastně tam ty jiné třídy vlastně, kde chyběly. A vlastně dneska lyžuju se svýma vnukama, který mám tady v Salzburku a když dcera jede, protože jede sama a má dva malé kluky a mám strach, aby se jim něco nestalo, tak mě to nutí jet s nima do toho Lofru taky a tam si zalyžovat a být první dole pod kopcem a říkat jim kluci, kde se courá.
0: No je to teda úžasné, paní Hano, klobouk dolů.
1: No, každý dívejte, sport určitě člověka omlaďuje a to tělo potřebuje pohyb, ano. I když já ho mám dneska jinak, než bych chtěla, tím, že prostě to mám tak nějak jakoby daný, kde se musím ležet, třeba furt dokola uklizím nebo něco, ale ráda si jdu každý ráno, protože dcera pořídila bazén, že nemá s klukama jakoby čas někam chodit, tak já si chodím ráno
0: zaplavat.
1: krásná vodička. A nevadí mě, i když je studená na podzim, ještě než se ten bazén zazimuje. Já tím, že se sprchuju i studenou vodou, tak mě to prostě nevadí. A teď, když ještě vemu ten pohodlný televizní sport, no tak samozřejmě holici, jako a ten 72. rok, rozbitý vitriny, no to si pamatuju všechno. Byl můj sen vždycky jít na ten zápas, já jsem fandívala Jihlavě, a když hrávali s Brňákama, tak jsem si říkala, taťka pracoval v Brně, že mě někdy veme do toho Brna, no nestalo se tak, ale měla jsem takové štěstí, že potom tam, já teď ho nesí nespomenu na jméno, pán udělal, jakoby těch, z toho starého družstva udělal Jihlava proti Brnu vlastně zápas a já jsem tam byla a Jardy Holíka jsem potkala, požádala ho o podpis a mohla mu říct, že celou dobu jsem ho měla ráda.
0: To byl rád, že jo? Paní Hana.
1: No v těch letech určitě, ale ne, dívejte. Takhle já jsem fakt jako člověk to jakoby žrál, jinak samozřejmě Raška nebo Orlovský tenkrát. Tenis, jako dneska už to stolní, tak jakoby
0: přesně, taky není, si pamatuju.
1: To jsou takové vzpomínky na dětství, že jo? A dneska kluci zase fandí Obermanovi, tak se díváme, dneska už je takový to, už není velký slalom a slalom už je prostě super, že já nevím co všechno, no tak taky to tady lítá, kluci to sledují v televizi, tak úplně pozadu taky nejsem.
0: Moc děkuju, paní Hano.
1: Jak ledecké, tak
0: přesně tak, přesně
1: všem,
0: tak.
1: Všem, co jsou úžasný, na kopky, prostě, tak. Je to dřina, sport je určitě dřina a je to vytrvalost a úžasný jsou kolektivní sporty, kde to vidíte dneska na těch výkonech, že mám pocit, že ten úplně kolektiv se vytrácí, ale je to možná daný tím, že oni musí, a o tom by vám řekl Jágr, že se musí nahrávat tomu, tak. Protože ten je potřeba, aby měl hodně gólu, takže oni vlastně, i když jsou vysloveně gólový šanci, tak asi, aby neměli nějaký tyhle, tak prostě nahrají někam jinam, než by měli. Nevím, nevidím do toho úplně, ale působí to tak na mě někdy.
0: Moc děkuji za vyprávění.
1: Už nebudu zdržovat.
0: Děkuji. A dobrou noc, naslyšenou.
1: Paní Chládková, vaše noční linky velmi rádo sleduju už od začátku.
0: To mám radost, paní Hano. To mě
1: krásně.
0: Potěší, děkuju.
1: Ať se daří a...
0: Vám taky, dobrou noc.
1: Hodně úspěchu a zdraví všem i posluchačům přeju.
0: Děkuju, napodobně.
1: Naschledanou.
0: Dobrý večer, paní Jano a posluchači noční linky. Jako školák jsem hrával českou házenou. Bylo to za Měšťanku v Olbramovicích. Potom jsem tu házenou hrával za odborné učiliště v Brně na Stavařově. To byl rok 57. V současnosti sport sleduji jen v televizi. Vždycky se těším na velkou pardubickou koňské závody a taky na zlatou přilbu. Teď jsem sledoval Tour de France. Rád se dívám na sporty, kde naši sportovci vybojují zlaté medaile. Taková sportovkyně pocházela ze Židlochovic, Jana Novotná, tenistka. Další sportovec závodící za Židlochovský statek byl Václav Chaloupka na Korokovi. Tak toto jsou sporty, na které se rád dívám v televizi, napsal František. Děkuju samozřejmě i za váš příspěvek do noční linky. Stanice Svět, Radim Flender a Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční sportovní linka by dělá radost, protože hojně telefonujete i píšete a zavolal i pan Miloš, který nám volá z Říčanska. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer a ještě lepší jitro. Já vzpomínám strašně rád na školu v Mukařově na devítiletku, kdy jsme měli výborný učitelé a učitelky sportovního zaměření, tak jsme dělali atletiku a byli jsme taky za Mukařovský Sokol jako Freundschaft v Německu na trojboji atletickým, tak to bylo pěkný. V Mukařově udělali v polovice 60. let fotbalový stadion, tak jsme hráli za Mukařov fotbal. No a potom jsem šel na průmku do Prahy a jezdil jsem dráhovou cyklistiku na Třebešíně,
0: ano.
1: Za Kovo a to byly zážitky, jsem jezdil odsud, to bylo tak kolem 30 kilometrů, ale 70. léta v Uřiněvsi ještě byl cukrovar, dlažební kostky a když vozili řípu, tak tam bylo bahno, tak jsem kolikrát přijel na vyučování vyválené a to vždycky profesor říkal, prosím vás, už se na vás nemůžu dívat, běžte se vysprchovat. No takže tím učivo dostávalo zabrat, no a odpoledne nezáživný předměty jako ruština a takový, no tak to už jsem se sebral a jel jsem trénovat na dráhu na Třebešín a to je taky zajímavý, to se stavělo na přelomu 60. 70. let a ministr Rázl, tatínek herečky Reginy Rázlový, ten místo, aby dal peníze na údržbu pražských ulic, tak dal peníze, aby se vylepšila dráha. Tak to bylo jedno, jako ta klopená, to byl první ovál, který měl opravdu třetinu kilometrů. To byla jako opravdu norma, světová, na čem se jezdilo. No a pak jsem měl jít na vojnu, takže jako do Dukle a přišel jsem na vojenskou zprávu a tam byl Slovák a on říkal, čo študovaný spojár, vojenské středisko špojových specialistů Poprad. Tak místo cyklistiky jsem šel dělat do Popradu vojnu. Tam jsme měli zážitek takový smutný. Ve 74. roce byla lavina v Mengušovské dolině. Mm-hmm. Tam zahynulo několik studentů pod lavinou, tak jsme tam byli to vyprošťovat. No, jenže to byla několik metrů. Tam byli záchranáři a prostě sondy a nejhorší byli ty rodiče a ty příbuzní těch študáků, který prostě bezradně v několika metrových jako závalech tam pod tím byly ty jejich děti, no.
0: Strašný.
1: Tak to bylo strašný a pak jsem šel po půl roce do Písku a tam to bylo parádní, tam byla atletika, tak ten tělovýchovný náčelník říkal, a vy jste cyklista, to je dobrý, máte kolo, a já jsem říkal, soudruhu majore, mám dvě, a on říkal, tak fajn, tak dostanete opušťák a jedno si přivezte pro sebe a jedno pro mě, a tak to bylo dobrý, tak jsme spolu jezdili a dělali jsme tu atletiku, tam jako na Písecku a Český Budějovice a tak tyhle ty města okolní, to bylo výborný, no a pak jsem přišel domů a tady jsem přihlašoval ještě kluky na Běchovice a tam mi řekli, jděte z vojny, v Říčanech zakládají atletický oddíl. Tak jsem tam šel za tím vedoucím, za Jirkou Jandusem, jo, a tak to byly, byly nejkrásnější roky v Říčanech s atletikou a běhali jsme Jizerskou 50 a 70 kilometrů po hřebenech Krkonoš a v létě jezdili na vodu a tak. No a teďka mám rozbitou nohu, tak místo berlí jezdím na kole nakupovat do Lidlu.
0: No,
1: nebo...
0: ale paráda, že Miloši, že se nevzdáváte a já vám děkuju za vyprávění a zdravím. Přeju krásnou dobrou noc. Ještě přidám k Milošovi zprávy, které napsala, bych to stihla, pan Rostia. Dobrý večer, posluchač Rostia z Třince, poslouchám noční linku zpětně. Třikrát jsem byl na Lysé hoře, co mě bavilo v televizi, cyklistika. Drahá paní Chládková, troufla byste si na závěr noční linky zaspívat českou hymnu? Udělalo by mi to radost, když to má být v tom sportovním duchu. Alespoň slabá náplas za to zkažené mistrovství, za zkažené výsledky mého oblíbeného týmu. Jinak Kladno nastávající sezónu půjde na titul i bez Jardy, říkal Michal. A jaký je váš oblíbený tým? Hokej, fotbal? Děkuji za odpověď a za splněná přání, jestli je to možné. Lukáši, tak fandíme celá rodina Slávy, to jsem říkala, a hymnu bych samozřejmě zaspívala, protože je to 14 dní, co jsem ji zpívala v Lovosicích na náměstí, jak českou, tak slovenskou hymnu, protože tam bylo mistrovství České republiky juniorů právě v cyklistice a potom handicapovaných. Byl to úžasný zážitek. Ale protože na to už bohužel není čas, tak ji tady samozřejmě zpívat a kapela nebudu, ale zpívala jsem ji v Lovosicích a myslím si, že jsem si snad ostudu neudělala. Tak teďkon vám zahraju ještě písničku od Marka Ztraceného Stále věřím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to 5. srpna. Kdy mě bude zajímat, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Přeji vám krásný zbytek dnešní noci. Užijte si samozřejmě podle vaší nálady, pohodově. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce a Jitku bude zajímat. Je pro vás důležité sepsat si různé dohody a nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak, stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si dohodu nesepsali společně na papír, mohlo být o starost méně? Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé takhle s létem, přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Voda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastramanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých ástermanských příběhů, třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastrmana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem odjakživa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Hastrmanský čarování.
4: Sedma.
3: To je, pane věda,
4: král.
3: Kdo se mu však nenaučí, tomu si krát běda.
5: Hastrmanský čarování není žádný špás.
4: Eso!
3: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
5: A trumf!
4: Je...
5: Hrajete jak ponocný, pánové.
6: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku.

0: Dejte kabrnáčci, Hasterman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
1: Pro oči snad nevidíte, stričku Kapinosi. Je už dávno nachystaný.
0: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni.
2: Jedna kapří šupina, jeden štičí zub.
3: Je tu někdo? Tak haló, hospodo. Tak je tu někdo?
4: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
3: Horký čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
4: Neberou.
3: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
4: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
3: Poslouchejte, paní Hustinská, co máte tamhle pod tím stolem?
4: Ach, jo, Tonda zatrápenej, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
3: Chcete snad říct... Kanenko skákavá.
4: No co? Neviděl jste nikdy pár štik?
3: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
4: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
3: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
4: Ale jděte.
3: Dobře, zaplatím.
4: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
3: Dám, kolik si řeknete.
4: Ne, ne. Svýho Toníka neprodám.
3: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady, nebo každý zvlášť?
4: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
3: Hastrmani.
4: Nevěříte.
3: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo.
4: Já vám říkám, že jsou.
3: Jo, leda v pohádkách.
4: A kdo je tedy tohle?
3: Přece štika. Nebo štičák.
4: Omyl. To je můj...
5: Antonín Hrous. Hasterman. Těší mě.
3: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
5: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
3: Není možná.
5: Ale je. Jen tak mimochodem, ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím, nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
3: Povídačky?
5: Žádný povídačky, drahý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
6: Tondo, pojď sem.
1: Co je, táto?
6: No jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
1: O čem?
6: O tobě.
1: Jo.
6: Koukni, Tondo, na vodníka už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
1: No to jo.
6: Síly má, že nevíš, co sní. A žene tě to až k hloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
1: No, všecko ještě ne.
6: Ale jak pak ne. Umíš se proměnit ve štiku.
1: Mm-hmm.
6: Sumce i candáta. Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každej nedokáže.
1: To jo.
6: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
1: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
6: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že jsi Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každej našinec tě rád přijme.
1: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
6: Ne, ne, ne, synku, už jsem ti zapřáh dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není. Jedinýho syna pustit z očí.
1: No tak proč?
6: Protože. Tady na Purkarci tě už žádný štěstí.

0: Cine čeká?
1: Po jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
0: A co láska? Taníku, he? Zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužskej.
1: To se povídá?
0: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku.
2: No tak zvom vás, je kluku Hastermanská.

0: Magnifica. Se porybnička.
1: Jemina. To je panenka.
2: Lenek, bylo 20 a teď jich mám jen 19.
3: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
0: To je ta 20. Pěkně děkuju.
3: Rádo se stalo.
0: A kterýž pak ty jsi? Že tě neznám.
3: Já jsem ten synovec. Porybního.
0: Nevymýšlej si. Teď já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
3: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
0: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
3: Ne?
0: Akorát našeho táty se bojím.
3: Táty?
0: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
3: Proč tě bije, když jsi taková hezunká a milá?
0: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí.
3: Já bych se na tě taky smál.
0: I tak jsi taky hloupej.
3: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych ti chytil rybu?
0: Chci.
3: Ale jen jestli přijdeš zítra.
0: Chodím se máchat prádlo každý den.
3: Tak já tu pro tebe od nynějška každičkej den přichystám košík ryb. Chceš?
0: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
3: To tedy udělá.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Klasikou z rodu hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opominout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a hastrmani. Veselé to vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý, unavený hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle, osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí. Vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se, věru, divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. Pardie, rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z Černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal postrace štěbetalce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkné místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do Voděrad pro mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brekekekek, skvá, kvá, kvá. A Hastrman brčál se rozradostně vracel k domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do starého mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z mlynářovic synkem. A pak se už starý brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli mulisákovi.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal mulisák brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky a vydali se na obhlídku. Mulisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před stolety, zakvíkl mulisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu je čí meluzina. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení. Počkat, příteli mulisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se sdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k syslovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností. No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve, než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo mulisák nedělalo při strašení žádné škody. aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou sedmi a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Mulisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Mulisák si liboval, že tak dobře pochodil a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský to byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte zapravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Václav Vaněček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer a z kampy táhla kořená a dužnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera a v noci

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichonku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška na kampu a co nese v hubě zelenou ratolest? Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
1: Jak pak nám to dneska voní?
0: Veškerou vodou. Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku, jenom když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějak divný. Ani dole není k spatření, kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. Mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá a tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc, to se ryby nejčastěji navštěvují.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr. Jak se patří, krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už je po bouřkách, říkám a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat, a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za císařskou loukou ve vorovém přístavu, řečeném háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil. Protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou 3 vodníci horní, nebo také protivodní. Od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku. Tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba ho jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík, a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody, Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.